mají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich svyklek. Snad se chtěl modlit.

To je pohodlí, to je radost malovat na venkově. Co by takový Pražák za to dal, kdyby měl ve dnech malování dvorek a zahrádku a kůlnu a dřevník? Na venku člověk vezme kredenc a šup s ní ke králíkárně. Vezme gauč a šup s ním pod kurník. V Praze ne, v Praze má člověk na vynesení toho betléma 3 čtvereční metry na chodbě. Tam musí z různých almar, matrací, prken, kufrů, vitrín, věšáků, krabic, polštářů a fuchsí sestavit kompaktní stavbu, kolem níž se mohou prodrat i obyvatelé domu, obdaření velmi nadměrnou zadnicí. Člověk ve městě však trpí při malování nejenom nedostatkem životního prostoru, ale i nepředstavitelným hladem. Kde má chudák najít v té změti barikád a babylonských věží hrnek na uvaření polívky, cukřenku, lžíci, nůž nebo bochník chleba? Kde sůl nebo aspoň tu půlku rohlíku, co se válela na kamnech od minulé neděle? Jistě, že by si to mohl jít koupit, to ano, ale kde má zazděnou peněženku? I tu by ostatně oželel, sousedka by mu určitě půjčila pár korun, ale nemůže jít přece k sousedce, když se nemůže dostat pro kalhoty a když neví, kde jsou vlastně košile, že ano? Myslím, že všechna tato fakta by měl zvážit Mezinárodní Červený kříž a vysílat k obyvatelům ve městech, kteří si sami malují, podobné kamiony či helikoptéry s potravinami a šatstvem, jaké posílá do oblastí postižených zemětřesením nebo katastrofální povodní. Když se maluje, musí se tedy napřed všechno vystěhovat a stěhování nemám rád. Trpím při něm komplexem méněcenosti, protože cítím, jak na mě soustrastně civí moje žena a co hůře i ženy cizí a jak mě srovnávají s profesionálními stěhováky. Nemám stěhování rád, protože neumím nosit kredence, almary, kamna a podobná břemena. Vždycky je uchopím tak, že je nemohu zdvihnout. A když je přece jen zdvihnu, začnou mě ukrutně řezat někam, kde to nevydržím. Kdykoliv jsem něco stěhoval, vždycky jsem se dal do dvojice s nějakým necitlivým orangutánem, obyčejně s mým bráchou, který mě vlekl i s kamnama po schodech divné poklusem, kamna mi vždycky lámala kosti, přiskřipovala prsty, otloukala kolena, že bych řval bolestí i vzteky, kdyby mě stačil dech a brácha nic. Ještě na mě pokaždé pokřikoval, nazdvihni to, nazdvihni to, a já měl 100 chutí hodit mu ta kamna na hlavu, jenže jsem je nemohl uzdvihnout. Jestliže vedle bráchy vypadám jako motovidlo, tak vedle profesionálního stěhováka jsem úplně směšnej. Věřím totiž, že pro každou ženu jsem jakž takž přitažlivý do té doby, než mě vidí přenášet břemeno. Já ji zrovna vidím na očích, jak jsem všechno projel, jak mě v duchu srovnává s mužným stěhováckým profíkem, který si vezme do spod prádelník, na něj postaví šatník, na šatník mycí stůl, chladničku a pár ingotů ukradených v železárnách a všechno to nese, jako by to byl košík prádla. Hergot, to je přece mužskej. Vždycky se utěšuji tím, že je to věc cviku a grifu, že on sice unese knihovnu, ale já za to vím, kdy se píše ve slově bydlo měkké i a kdy y. Vůbec jsem se naučil myslet si o každém chlapovi, co má větší bicepsy než já, že je sice silnej, ale za to blbej a já ne, čímž jsem již překonal nemálo mučivých depresí. Byt se dá malovat štětkou nebo pumpičkou a jde jen o to, aby si člověk vybral ty nepříjemnosti, které snáší líp. Štětka totiž líná a pouští chlupy na zeď a když chcete takovou žíni lehonce uchopit do dvou nehtů,
Trhnete kus malby a stěna i strop jsou samá ďupka. Pumpička to nedělá, pumpička chlupy nepouští, ale za to se ucpává a hned na to vyprskne na zeď takovej plivanec, že by člověk rozšlapal, kdyby to bylo co platné. Ať si zvolíte jakékoliv nářadí a jakoukoliv nátěrovou hmotu, můžete si být jisti tím, že první dojem po posledním nátěru bude strašný. Je úplně neuvěřitelné, jaké zoufalství a jakou beznaděj dovede v člověku vzbudit jeho vlastní práce. Jediné, co zasluhuje obdivu, je fakt, že na každé zdi je víc kocourů než tahů štěcem. Zdecimovaná rodina na to civí, člověk by potřeboval slyšet, že je to docela dobré, že to mohlo dopadnout ještě hůř a že je to každopádně lepší, než to bylo, ale rodina nic, rodina jen a no jo, a člověk by to nejradši stlouk štětkou, kdyby mu ještě zbývaly síly. Následkem toho apokalyptického dojmu nemůže člověk usnout a před půlnocí vyleze spod peřiny a tiše se krade do vymalovaných komnat, jestli se to neobrátilo k lepšímu. Bože mě netrestej, ono to vypadá ještě beznadějněji. Kocouři se jaksi slili do velkých celků, na stropě se dá rozeznat něco, co se podobá Velké Británii, na zdi vlevo to má tvar explodujícího šrapnelu a vpravo rohaté kozí hlavy a ke všemu je všude strašná zima. Člověk kýchne, až to přibouchne dveře a hned někdo volá: co tam děláš, pro Krista Boha, je ti něco? Ale nic, šel jsem na záchod, lže člověk, aby se nemusel přiznat k tomu, co právě viděl. A docela morálně zlomen leze pod duchnu a tiše si přiznává: bože, bože, to jsem tomu dal na frak. No vidíte, a přijde ráno, slunce svítí a nevěříte svým očím. Stěny proschly, nikde ani flíček, ani kocourek, nádherná stejnoměrná barva bije do očí a každý úžasle vejrá, kde se tam ta krása vzala. Tohle, že jsem vymaloval já, na to by se nezmohl ani Rembrandt. To je prácička, co? To mrkáte, holoto. Kdybyste neměli doma tak šikovnýho chlapa, tak byste prodělali na malířích kalhoty. Vyhrňte si rukávy a nanosíme sem ten herberk ze dvorka. Nevím, čím to je. Vlastně vím, čím to je. Já totiž věřím, že existuje hodný a laskavý Pán Bůh, který vždy o půlnoci posílá do nově vymalovaných lidských příbytků své anděly, aby tu fušeřinu po člověku do rána poopravili.

ani děž, ani stín, ani tlak na mušáky neplatí. Ani prach, ani smích, ani řev, ani smích, ani mráz, ani děž, ani stín, ani tlak na mušáky neplatí.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

klukem už postavíčku zbývají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Pařino mi krade a skáče po mé posteli.

schodek mi vždycky strhne. Žatlá přitom ty své nesmysly. Plít posteličku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

0: se oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klan. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Ze starých časáků a fotek zažloutlej, šklepce chlapců se dá do polvy zdej.

0: Hudební vydavatelství Supraphon právě vydává v reedici zásadní album Rangers 3 z roku 1971. Kromě 14 původních nahrávek na něm najdeme i celou řádku bonusů. Představíme si ho podrobně o víkendu. A chybět nebude ani soutěž o tento kousek naší hudební historie. Tak poslouchejte Country Radio v sobotu 17. a v neděli 18. října.
1: U nás domě říkají mi Franta Šiška, to už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačknul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory.

jenem kysli. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z

zase pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil.

přesunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu valinky ty, a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region

ptačího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízení je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu potvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima.

0: Takže tento případ nám již navodil další tématiku, a to je problematiku občanskoprávních sporů. Mohou to být nejrůznější životní situace, zvláště na vesnici je to časté. Třeba z jednoho takového psího sporu vám ocituji pasáž, kdy žalovaný majitel psa se hájil slovy: žalobce byl pokousán mým psem Azorem pouze proto, že ho nevhodně vyprovokoval sázkou, kdo z nich dvou prej umílí vrčet, přičemž zapomněl, že je půlnoc a pes chce jako každý pořádný člověk spát. Nebo z dalšího sporu, kde přišla zpráva z Národního výboru o občanovi a mimo jiné se tam pravilo: pytláctví jmenovaného šlo tak daleko, že zastřelil a snědl poštovního holuba i s důležitým sdělením. Já vám zahraju teď příběh, který uvádím pod názvem Balada o rozhodujícím úderu šilhavého řezníka Josky, a změna oční vada tady sehrála víceméně klíčovou roli.
1: Naše rodina se nedá jen tak vynervovat, loni v zimě rozhodla se vepře zkonzervovat.

Řezník moc jel, spřáhnul se v obličeji, pak zraštil. Viděl, že by při úderu taky rudlu praštil. Zařval na něj: uhni, chlape! Doufal, že tak učiní, bez dalšího potom spustil dolů to své náčiní, dolů to své náčiní. Díky Joskově šilhavosti došlo ale k zradě,

do kolen. A my na tu zabíjačku máme pěknou vzpomínku. Rudla ještě otřes mozku, řezník Joska podmínku. Řezník Joska podmínku.

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

víkendové večery na Country Rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s trampskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.

0: víte, kde je tady privátko?
1: To můžete na zem, to je komunál.
0: Já myslím privátko pro neplavce bazéneček, který...
1: Já se nebudu koupat, slíkneme se jenom na hotel straně, je 3 dny rozdíly a nikdo nás tu nepozná.
0: No jenže bude-li tady každý v plavkách, nepoznáme tajného.
1: Tajný se pozná vždycky, jeď nenápadný a jsou dva. To by mi nedělalo vůbec žádnou starost.
2: Ale...
1: Pozor.
2: Aselzi!
1: Asi vyvolává, něco prodává.
2: Aselzi!
1: Já nechci, máte, já nebudu nic kupovat.
2: Tak Aselzi, tak co je?
1: Jakoby nic. Jakoby nic.
2: Tak co, neslyšíte mne?
1: A sakra, my jsme na dámský plovárně, to já nevím.
2: Neslyšíte, nebo co?
0: Ne, neslyšeli jsme, rozpadně, kde jsme... Zrovna šli...
2: No volal jsem přece maséry, ne?
1: Volala, ne?
2: Volala, to, volal!
0: Volal maséry?
1: Volalo maséry.
0: A vy ty maséry potřebujete na co? K čemu?
2: No, k čemu, no... Masáž figury, pravda?
1: Oni vám ji přinesou, nebo?
2: No tohle to, jak to tady je, ne?
1: Tak. Jo, on se dá ten zbytek do pořádku. A no. Vy umíte masírovat?
0: Já ne, vy jo.
1: Já vůbec ne.
0: Tak to můžeme dělat.
1: To můžeme dělat. Dejte tam tu lavičku a já... Já naberu vodu tadyhle podle Stanislavského a chrst! Ajajajaj, aby jsme nezmokli. Tak vašnosti, já začnu od nožiček, jo? Tak. Já jenom si pane má pirkra. Vlastnosti, není něco libo pro ukrácení dlouhé chvíle, nebo humory, nebo něco?
0: A pan má pravdu, že nečte humory. Ono tam není nic k smíchu.
2: No, co by tam mělo být k smíchu?
0: No, to přece každej ví.
2: Jenom Cezar to neví.
1: To ne, Cezar, ne. Cezar je trouba.
2: Cože?
0: Trouba.
1: To je jako blbec, no. Rozumíte? To neví nic.
0: Poslyšte.
1: No.
0: Že bychom dali pánovi tu novou řeckou masáž?
1: Tu termopilku.
0: Termopilku, novinka.
1: Novinka, výborná věc. To vám dáme.
2: A co mě bude jako činit?
0: Mám nic.
1: Vám nebude činit, než ležetí, jak zákony kázali vám.
0: Jo.
1: A my dva půjdeme kolem a zvěstujeme to Lucky Diamonds.
3: A růžový, a modrý, a bílý, a pitho, a budli.
2: Ještě?
1: Samobudl, ne, ne, ne, nefunguje.
2: To jsme se.
0: A o čem jsme to? My jsme předtím něco říkali tady.
1: O Cezarovi.
0: Jo, o Cezarovi.
1: Jsme mluvili.
0: Pánové, poslyšte, ten prý je tak zadlužený.
1: Kdo?
0: Cezar.
1: Ale prosím vás.
0: Samej dluh. A ženu prý má?
1: Ale nepovědějte. A čí ženu?
0: No svou.
1: On je ženatý?
0: Ovšem, z Kalpurní.
1: A teď on chodí s tou, jak se jmenuje taková ta černá, no. Taková egyptská štětka to je. Kleopatra.
0: Jo, Kleopatra.
1: Vašnosti tam ale zahejba. Joj! To je teda zatáčka. Tedy přeloženo do němčiny. Já vám řeknu. Kde věřil, co je na světě filologů, že ano? fašnosti, ty kvůňu troubou, ten je kozle.
0: A prý co být, jak si tak říká, velikej Bůh.
1: Velikej,
2: to tedy jako... Ničemové! Ničemové! Ničemové!
0: Klid, my vám je seženo.
1: No kolik jich má být?
2: To si odpíkáte!
1: Ničemové!
2: Na kolena!
1: Na kolena masírovat!
2: Na kolena!
1: Děti mu zdrhli a on se ožral. Já přeci mám příroční lístek honební, tak vím, jak nazvět. Musíme dát pozor, teďka jsou lvi zlí, oni se třou, tak pozor. Hlavně vy se ho nesmíte bát, až ho uvidíte.
0: To vím. Šelmě se musí dívat člověk přímo do očí, protože šelma je sedlák.
1: No jo. Šelma je ohromnej sedlák.
0: Jo. Jsem zamýšlen příteli nad celovou lidskou. Udělali my jsme něco tomu člověku, co nás tam vrhl do kabiny lvové. Nic! Oč lépe jsme se domluvili s tím lvem.
1: Ano, řekli jste, aby se nechal, jste se začal moje legrace a bylo.
0: Jo.
1: Požádejte nějakého bližního svého.
0: Nevyhoví.
1: Nebo manželky bližního svého.
0: Nevyhoví, lidi jsou zvěř.
1: Ano.
0: A přitom si ještě jmény zvířat nadávají.
1: Ano, a tím zvířatům křivdí.
0: No jak? No vemte třeba. Jenom takový toho lva.
1: Jo.
0: Tak to se řekne lev salonu, lev společnosti, jo. Ale viděl jste někdy lva skutečnýho, štyrnohýho, že by si balil do kufru smoking, že byl do našich světových lázní a tam se flákal z baru do baru?
1: Smoking? Do našich světových lázní? Já sám žiju velice hektickým společenským životem. Já jdu z premiéry na premiéru a všecko v teplákách.
0: Ovšem, já mluvím o lvu společnosti Bivši.
1: Já bych se nestaral o společnost Bivši, abych spíše sáhl do horkého dneška. A všímal bych si, kterým zvířatům se právě dneska lidé přirovnávají v denním životě.
0: A kterým zvířatům nejvíce křivdí.
1: A to je prase.
0: Jo. Na každém kroku slyšíte špinavé jako
1: ano.
0: Prase, nepořádné
1: ano.
0: Prase, tluste jako
1: a
0: prase.
1: A to se říká, tohle se říká. A to jsem nikdy neslyšel, dovolte. Jak tomu přijde třeba svalovec, že ano?
0: A nemám rád takovou satiru, která by mohla být taky na mě, to ne. Prosím, tak jiný příklad, říká se taky nevychovaný jako prase, ale viděl jste někdy prase, že by jedlo nožem?
1: A jak chcete jíst špenát? No co je na špenátu to nejkrásnější, ta kletá nejistota, jestli se říznu, nebo jestli mi to kecne na kravat.
0: Tak prosím, tak jiný příklad. Viděl jste někdy prase, že by se šťouralo v zubech vidličkou svého souseda?
1: Ne, to jsem u prasete neviděl. U šroubka jsem to viděl.
0: No,
1: ale máte pravdu, tak lidi prasetí křivděj. Po prasetí si nadávají, pak lidi do prase zabijou.
0: Ano.
1: Lidi do prase snědí. Se štětím dělají štětce, štětcema namalují obraz. Pak jdou lidi na výstavu a říkají, který prase to maloval.
0: Ovšem, já myslím, že daleko nejhůř vůbec ze všech zvířat je na tom, no, to zvíře z bajek.
1: Tam je hodně.
0: Ale tohle je takové nejznámější zvíře vůbec všech bajek. No, znáte bajky?
1: No tak, co?
0: Znáte bajky?
1: No, teď je deněčku.
0: Nejznámější zvíře vůbec, no.
1: No já mám rád Ezopovy bajky, tak si jeden čtu.
0: No a teď jste řekl to zvíře.
1: Jak jsem řekl to já?
0: Jste řekl to Ezop.
1: Ale Ezop není zvíře, dovolte. Ezop je spisovatel. Takhle nemůžete generalizovat. Já sám jsem jako malý chlapec přispěl a nechtě samo sebou odhalení mnohem o mnohého o jeho historii umění, když ještě za, to bylo za rakouskou herského útlaku, když jsem studoval tlačený. Celý tlačený jsem studoval v CK Reálném gymnáziu v Křemencově ulici. Tak jsem byl za své nadání žalobnické odměněn tím, že jsem mohl jít na české feriální osady, nedaleko Matice školské, jaksi pod protektorátem českého srdce. A paní baronky Kůnové, tedy místodržitelky, která už nebyla dávno místodržitelka, protože to byla Kůdn. Jak se to už, když člověk stárne, tak se mu potom tyhle věci vymaňujou. A jsem právě v lese s panem profesorem Hvářikou Lečníkorkem. Prověřili papír a na tom byly fragmenty. Tedy literární fragmenty, žáno, tedy zbytky duševního úsilí, kde se nám podařilo rozluštit, tedy panem profesorem Niedrlem. Tady v Slavěno, logem a zjistili jsme ještě s jiným profesorem, že to byla patrně věc, která se nedá přeložit, původ neznámého, takže tím jsme viděli, že jsme to tedy zanesli a protože všechno. To víte, že Edi Polo byl taky Čech. No byli, že se to jmenuje, že to je tedy a jmenuje se to Vlachovo Březí.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

0: Jednou vyrazit na tramp.
1: Kam tak spěcháš, trampe kamaráde, kam tak pospícháš?
0: Že je venku zima, prší, anebo už vám nohy tak neslouží? Nevadí, na více než stoletou historii českého trampingu můžete zavzpomínat s Petrem Třebickým. Už tento pátek po 19. hodině v

0: Antri počasí.
1: Dnes bude polojasno nebo skoro jasno, později místy až oblačno. Teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.
2: Arizona, Arizona,

0: i riziko dopravních nehod. Řidiči by se ale podle odborníků neměli snažit zvířeti vyhnout. Prý je lepší ho srazit. Může se tím zabránit větším škodám na autě. Je to lepší, než nabourat do stromu. O potvrzení pro pojišťovnu se nově žádá přes internet. V šuplíku můžete mít poklad. Velkou hodnotu mohou mít mobilní telefony, které můžete mít i desítky let uložené. Mezi sběrateli jsou totiž stále žádané starší kousky a modely, které se už nevyrábí. Nejvyšší cenu mají mobily v originálním balení a perfektní kondici. Nokia 3310 můžete prodat i za více než 4300 korun. Cena Nokia 8800 široko se může dostat i k 20 000 korunám. Novinky z naší železnice má kolega Luboš Dvořák.
1: V pátek ve výzkumném ústavu ve Velimi na Kolínsku bude podepsána historicky dosud největší železniční zakázka v České republice na provoz příměstských vlaků kolem metropole až do roku 2059. Dokument stvrdí středočeská hejtmanka, současný primátor Prahy Svoboda, České dráhy a zástupci dopravců. Luboš Dvořák, Kolínsko.
0: Policie má ve své výbavě novinku. Jakou to ví Luděk Savana Urbánek?
2: Policisté ve Zlínském kraji získali nové zdravotnické batohy, které jim umožní lépe poskytovat první pomoc při dopravních nehodách, kolapsech nebo úrazech do příjezdu záchranářů. Jednotné uspořádání všech pomůcek podle principů taktické medicíny má policistům usnadnit orientaci ve stresových situacích. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
0: Sport. Dneska se bude hrát fotbal a fotbalisty Jablonce na úvod hlavní fáze konferenční ligy čeká jedna z nejtěžších možných výzev. Dnes ve Friburgu změří síly s aktuálním lídrem německé nejvyšší soutěže a posledním finalistou Evropské ligy. Ještě dodám, že výkop je na programu ve 21 hodin. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
3: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Tomáš Hlinka a jeho kapela The White Stars, ano, Bílé hvězdy. Písnička Jesse James, a propos ty Bílé hvězdy, můžete vidět teď po ránu ještě na obloze, než nám tady definitivně vyjde sluníčko, kdy to bude, si řekneme v průběhu této půl hodiny, ale co vám řekneme rovnou, že tu máme čtvrtek 15. října, svátek slaví Tereza.
1: Konečně si můžeme zaspívat.
0: Ano, Tereza je

0: Ježíš, kolikrát to dneska budeme zpívat?
1: Nevím, ale my jsme na základce zpívali.
0: Vypilujeme to.
1: My jsme to trošku parafrázovali a zpívali jsme a zdálo se nám to vtipný Tereza z plchu a Žilaza. Na základce, no.
0: Je, tak ale to není hezký, prostě dneska budeme opěvovat ty Teresky, ano, dneska určitě. Se jim budeme intenzivně věnovat a schválně si můžete už teďka tipnout, jestli nás hodláte poslouchat až do 10, kolikrát tuhle píseň dneska zaspíváme, tu malou část.
1: Při jakékoliv příležitosti, kde bude zmínka o Tereze, ji budeme zpívat a celý ten vstup vlastně odspíváme, modlete se, aby byl co nejkratší v případě Kačky.
0: Proč? Náhodou je spoustu posluchačů, kteří mají rádi můj zpěv.
1: Ano, já jsem také rád, že mají rádi tvůj zpěv, takže já se přizpůsobuju a také mám díky tomu, že tvoje posluchači mají rádi tvůj zpěv, rád tvůj zpěv.
0: Bla, bla, bla. Tak, 6 hodin 7 minut, my vás moc zdravíme, přejeme vám parádní čtvrtek, tak čtvrtek už je takový malý pátek a už začíná, takže to je paráda. Už vlastně, to už se dá říct, že už jsme trošku v sobotě, jo, jednou nohou, jo, no. Takhle při čtvrtku si myslím, že to jsou jedině pozitivní zprávy.
1: Tak, ať se vám dobře poslouchá.
0: Tady je Johnny Cash, bude i Vladimír Mišík, nádherná písnička Jednou a o počasí v podstatě bude celá tato hodina. Určitě. Tak se těšte, co na nás počasí připravilo. A

0: Posloucháte Country Radio v 6 hodin a 14 minut.
1: No a co všechno se dovíte právě v tento okamžik, nakoukneme na počasí a také se podíváme za dopravou. Máme tu jedno omezení, co se týká u jíloviště na Strakonické, konkrétně se jedná o D4 s Příbrami směrem do Prahy. Už začíná housnout provoz u jíloviště, podejdě ne, protože ještě dnes se pojede u stavby mostu na 9. kilometru jedním pruhem, to znamená tam a zpátky. Pokud jedete do Prahy, už se nám to navštosuje, pokud pojedete v odpoledních hodinách z Prahy, tak ty kolony budou opačným směrem.
0: Jo,
1: to dává logiku.
0: Proč se to tak děje, Vláďo?
1: Já to vysvětlím velmi lapidárně, velmi jednoduše. Staví se tam most, svedlo se to do jednoho jízdního pruhu, samozřejmě po ránu se jezdí do Prahy.
0: Ano, po ránu se jezdí do Prahy a odpoledne se jezdí z Prahy.
1: Tak zase ti lidé, kteří jeli ráno do Prahy, takže se počkají ve dvou kolonách, což je mi strašně líto.
0: A není lepší prostě v té Praze přespat? Vyhnout se té koloně?
1: To je vlastně taky dobrý.
0: A nebo zůstat doma? No.
1: Udělejte si, pánové, doma alibi, můžete zůstat v Praze díky tomu, že to všechno svedete na hosnoucí provoz směrem domů.
0: Dobře, tak to jsou samozřejmě varianty, které jsou před vámi, a abyste věděli, jaké k tomu budete mít počasí, když třeba v Praze, že tak v Praze bude svítit slunce.
1: Ano.
0: Jo, vidíte,
1: to jsou taky,
0: samozřejmě takové ideály. No a tam už ale míň, jo? Prostě nejvíc to bude svítit v Praze, tak to zvažte. Dobře, tak oblaky prosvítí slunce dneska až 17 stupňů Celsia.
1: Což jsou skvělé informace. Informace jsou i o muzice. Josef Šimek, skupina Greenhorns, Ty jako Texas.
0: V 6 hodin a krátce po 6:45. Hezké ráno.

0: Jak bylo, je a bude.
1: 7:22, sluníčko vyjde a zapadat nám bude už krátce po hodině 18, konkrétně 9:18.
2: No a jak to vypadalo s rekordními teplotami v Klementinu? Nejchladněji, opravdu tedy, jako dalo by se říci, bylo v roce 1784, to meteorologové naměřili, -1,5 stupně Celsia. Pro změnu docela vedro bylo v roce 2000, 23,7 stupňů Celsia, to byla aktuální rtuť na teploměru.
1: Tak podíváme se i na teploty, které jsou v tuto chvíli po venku. Pohybují se kolem 5 stupňů Celsia, ale musím říct, že tady jsou takové jako extrémy, kdy třeba skoro -5 stupňů Celsia máme v Jihočeském kraji, na jednom konkrétním místě, jmenuje se to Spálenec, ale tam si myslím, že je to docela jako obvyklé, tam prostě mají asi nějaký pokažený teploměr.
2: Tak Spálenec.
1: Tam se to děje docela často. Ano, tam je možná spálený ten teploměr. A nejvyšší teplota je, prosím vás, zhruba 15 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji.
2: Tak to je neuvěřitelné, protože ta 15 už souvisí s denními teplotami, kdy čekáme polojasno nebo skoro jasno. No a teploty 12 až 17 v 1000 metrech nahorá kolem 9 stupňů Celsia.
1: No ale já myslím, že ta jasná obloha nebo polojasná, která nás dneska čeká, tak bude úplně parádní. Při pátku bude polojasno až skoro jasno, většinou nás tedy čeká sluneční a teplý den s teplotami mezi 14 a 19.
2: Po svaté Tereze mráz po střechách leze, jediná pranostika vztahující se právě k dnešnímu dně.
1: Neště, že nepoleze po Tereze.
2: Ano, Tereza, jedině Tereza, víš, to my jsme slíbili zpěv a je to tady.
1: Tak dáme si nějakou ještě univerzální, k Tereskám je tady bohužel teda jenom jedna. V Říně hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
2: No tak vida. Teď už ovšem muzika v našem vysílání Rostia Fischer a píseň Rodeo.
1: Tak to pěkně roztočíme v 6:20. Hezký čtvrtek.
2: Já už točím.

pospíš, lásko má. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dobré ráno, přátelé. Za chvilku bude 6:30, tak se podíváme na koleje, protože tam nám mezi Milevskem a Pískem nejezdí vlaky. Pojedete autobusovou dopravou, stejně tak na trase Radnice, Chrást, u Plzně, Šumperk, Zábřeh na Moravě, Bakov nad Jizerou, Turnov a nebo Praskačka, Hradec Králové. No a co se děje na silnicích? Komplikace čekejte hlavně na D7, jedete-li ze Slaného a Chomutová ve směru na Prahu. Tak počítejte, že od sjezdu na Kněževes vjedete do Kolony a chvilku si tam postojíte. Aktuálně je to zhruba na půl hodiny. Přejeme šťastnou cestu a hezké ráno.
0: Country Radio. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Banky a stavební spořitelny poskytly v září hypoteční úvěry za 35,4 miliardy korun. Ve srovnání s loňským zářím to znamená pokles o 6%. Pražský magistrát připravuje den otevřených dveří. Historické budovy magistrátu hlavního města Prahy se otevřou 28. října. Den otevřených dveří, pořádaný u příležitosti státního svátku, nabídne možnost nahlédnout do běžně nepřístupných prostor i doprovodný program. V letošních komunálních volbách oproti předchozímu hlasování narostl počet úspěšných 18-letých kandidátů. Celkem je nových zastupitelů přes 61 tisíc. Voliči dali důvěru hned 26 nejmladším uchazečům. To byly krátké zprávy a tady je počasí. Dnes bude polojasno nebo skoro jasno, později místy až oblačno a teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tereza, jedině Tereza, měla by slyšet píseň. Naši
2: píseň a hlavně naše přání prostřednictvím Country Rádia, protože Tereza dnes slaví svátek.
1: Holky, dneska vám to bude zpívat každý, ale my jsme byli určitě první. Tak ženské křestní jméno Tereza, které je dneska vepsáno v kalendáři, nemá jednoznačný význam. Jméno bývá přisuzován řecký původ a bývá spojováno s ostrovem Tera v Egejském moři, a nebo také s ostrovem Terasia, který leží zase nedaleko Sicílie. A jméno se tak vykládá jako žena z ostrova Tera či Terasia. A může to taky znamenat záštita, horko, teplo, no prostě v podstatě téměř cokoliv jakoby pozitivní. Těch Terezek je v Česku 67 tisíc.
2: No, jak jsi řekla Terasia, tak by se jim také mohlo říkat Terasa, že?
1: To bychom ale byli oškliví. To bychom říkali nějakým Terezkám, které nemám rádi.
2: Tak, v kalendáři je další jméno, tím jménem je Thea. Je to zkrácená verze ženského rodného jména Teodora. Starořecky Teodora, tedy dar boží. Případně také jméno Dorotea, Timotea či Atea. No a těch T máme v České republice více než 500.
1: Tak Teušky, všechno nejlepší. Dneska máme taky den bílé hole. Tenhle ten den připomíná význam bílé hole jako prostředku pro nezávislost a sebedůvěru nevidomých.
2: Další důležitý aspekt dnešnímu dni je Světový den mytí rukou. Je zaměřen na zvýšené povědomí a pochopení důležitosti právě zmíněných rukou, a to mýdlem jako efektivního a dostupného způsobu prevence šíření onemocnění a záchrany života.
1: Tak jestli si chcete zachránit život, běžte si umýt ruce, jo? Teďka, no. Honem, ale mýdlem, jo? No. Vladimíre, už jsi se dneska mil mýdlem.
2: Měl jsem se mýdlem. Mám pořád mýdlo, protože já se netekla voda.
1: Kolikrát jsi si měl ruce mýdlem?
2: Dneska třikrát.
1: Dneska třikrát, to znamená, že jsi zachránil podle mě dva nějaké cizí životy.
2: No, zachránil jsem primárně svůj, než mě definitivně zabiješ. Paul Simon, Art Garfunkel, I'm a Rock.
1: Tak to je muzika, která nás teď čeká, malinko zvolníme. Tak hezké ráno.

0: Bude 6:45 a mě by zajímalo, jak to venku vypadá.
1: No, když se tak dívám na mapu České republiky, tak na převážné většině máme mlhy a ty teploty jsou v rozmezí od 0 do nějakých 5 stupňů Celsia. Takže po ránu nic moc, buďte obezřetní na vozovkách, k tomu se dostaneme za chviličku, ale vězte, že teploty dnes vystoupají na nějakých 12 až 17 stupňů Celsia, má být polojasno, až skoro jasno, a co silnice? Projevuje se mlha nějak na komunikacích?
0: To nevím, ale musím říct, že jsem včera i dnes zažila po ránu jako úplně jako šokové stavy. Když jsem včera potkala sanitku, dneska jsem potkala sanitku. A v obou případech téměř jako to byly setiny vteřiny, že nedošlo ke srážce. Jako koukejte opravdu kolem sebe, protože nevždycky vaše zelená je zelená pro všechny. Jo? Jako bylo to teda naprosto děsivé, když teď na to myslím, tak mám úplně husí kůži, tak koukejte se kolem sebe, když vjíždíte do křižovatky, může tam vjet sanitka, která bliká, jo, ale vy prostě bohužel ji nemůžete třeba vidět, a tak proto jeďte raději pomalu. Tak vidíte, z toho koktám, jak jsem se dostala zpátky do té situace. Tak mrkneme na D7, jedete-li ze Slaného a Chomutova nebo Kladna na Prahu, tak vězte, že od sjezdu na Kněževest vjedete do Kolony, vemte to raději po Karlovarské, jestli ještě můžete, protože ta kolona se pomalu posouvá od nájezdu z Kladna. D5 se nám taky začíná ucpávat. No těch potíží hnedka po ránu je hned několik, tak počítejte tedy docela určitě. Raději vyjeďte dřív, prostě ať máte nějakého fóra.
1: Tak potíže necháme stranu a dáme si raději muziku. Čekají nás copáci a jejich tajný přání.
0: Tak přejeme hezký poslech a hezké ráno.
2: Sedívám tak s kytarou, je nad ránem a každý šel už spát.

kolem jen ty praví, co jsem s nima za ty dlouhý roky hrál. Ten jeden mířil k oblakům a druhý pro svou skromnost nešel dál. A ten, co znal jen problémy a další, co se pořád všemu smál. Jsou ve mně jejich domovem, je jiný město nebo jiný stát. A třeba druhá strana světa, jistý je, že mám je pořád rád.

tak to táhnem dál a není nikdo z nás, kdo by litoval. Tý spousty roků na cestách a vztahů, co nám tenhle život dal. Jen my známe těch minut pár, co připíchneš jak kytku na kabát. A všem smělým plánům o věčný slávě můžem se jen smát.

0: na Country Rádiu.
1: Je to tady. Je to tady a my jdeme telefonovat.
2: Ano, budeme
1: umíme to.
2: My to umíme. Důležité je, aby nám Jitka z Plzně, na kterou myslí Hanka, zvedla telefon. Proč je to přání je moc hezké a takové zvláštní. Věk a půl se tady píše.
1: No to není nic zvláštního, jenom Vladimír prostě se mu to špatně počítá, tak pro ně je to zvláštní, ale my jsme hnedka pochopili.
2: Jakože půlku latiny asi.
1: Vůbec ne.
2: A co to je věk a půl? Má svůj věk a půl, se tady píše.
1: Vladimíre, ano, to znamená, že jsi věk a půl.
3: Prosím.
1: Dobré ráno, moc vás zdravíme, milá Jitko, kamarádko z Plzně. Tady je Country Radio Katka s Vláďou.
2: Dobrý den.
3: Tady není žádná Jitka, asi máte špatný číslo.
2: Ježkovi zraky.
1: My nemáme špatný telefonní číslo.
2: Máme dobrý.
1: Tady je napsáno Jitka z Plzně, jste z Plzně?
3: Jsem z Plzně, ale nejsem Jitka.
1: Jak to, že nejste Jitka?
2: A znáte Hanku?
3: Neznám Hanku.
2: A slavíte narozeniny?
1: Před půl rokem.
3: Slavím, ale na konci listopadu.
2: Ježkovi zraky, tak kam jsme se to... To nevadí.
1: Helejte, my tady máme napsáno, že jste Jitka z Plzně.
2: Jo,
1: a že prostě v dubnu jste měla narozeniny. A teď vám je vlastně teda... teď vám je a půl.
2: No.
1: Tak to není pravda, jo? A jste ne, v duchu, ne, ne, jako nezníte, že
3: byste... To nejsem.
2: Ne, no tak vy, ta mladá holka, jasně, spěcháte do školy s tačkou na zádech teďka, že jo?
3: No, balím dítě, no, balím dítě.
1: Ježiš, je, balíte dítě. No, hejte, a chcete nechat zahrát nějakou písničku?
2: Tak když jsme se vám dovolali, že jo?
3: To určitě, určitě, no, jak se nám stává rychleji.
1: Jo, tak hejte, my vám posuneme takovou jednu veselou, puste si Country Radio, by se teda dovolili někam úplně jinam, ale tohle to číslo fakt tady normálně je napsáno, to jsou teda záhady.
2: Tak to se nám ještě nestalo teda.
1: Hejte, tak my vám pošleme psa suverena, ať vám to balení do školy jde parádně, nebudeme vás už zdržovat, mějte se krásně, ale zase ta Plzeň vyšla dobře.
2: Prosím vás, a v listopadu se rodí nejlepší lidi, já jsem taky listopadový, jo, takže klobouk.
3: Výborně, souhlasím.
2: Ano, jo, jenom mi řekněte, kolikátý hosta. Jestli to můžete...
3: 26.
2: Já taky.
1: To není možný.
2: Přísahám, že já taky. 26. listopadu. Ježíš, ano.
3: Mere,
2: na Artura, to je osud.
1: My vám musíme ještě 26. zavolat, jo. Tak,
3: dobře, dobře, jo? Budu čekat, napíšu si to do kalendáře.
2: To si fakt teda
1: my si to taky napíšeme.
2: A my si napíšeme vaše telefonní číslo a 26. voláme. To jen tak tohle neuvěřitelné.
1: Jaká náhoda. Tak mějte krásné ráno. A
3: vy taky.
1: Naslyšenou, naslyšenou.
2: Zdravíme vás.
3: Děkuju, naschledanou.
1: Ježíš, tak to bylo neuvěřitelné. Tak to jsou náhodičky. Počkej, tak, i takové se stávají.
2: Že ta paní se narodí v listopadu a narodí se ve stejný den jako já.
1: No, dobře. Tak to se prostě může stát, Vladimír. Zostáme jenom 30 dnů, tak víš jak.
2: Tak jo, paráda.
4: Žil jsem sám jak v plotě kůl 30 let a ještě půl.

0: bys mě zavolal, tak řekni, koho bys vzal, slyšel Ludmilu, tak to bych ti nedoporučoval. Tam má nový hubené a pak se pak utepené. A jestli máš na mysli Marie, tak tím říkám, bože na jedné zvěna a Hana je moc pro nás. Pavla, to je znamená škrop, tam má hluboko do kapsy. Řekl jsem, že mě napadá, že ty vaučí moje vládu, že nepřichází v ubahu, ta nemá ráda psy.
1: Jako příře zůstává a kolik já už mám míčem. Pochyte ta postava, jenže ten pes je suverén.
2: Písničky k probouzení každý všední den od 6 do 7 hodin ráno na Country Rádiu.

0: Vydali jsme se na hrad Oko zkrátce před 7 hodinou raní.
1: No a za jakou muzikou se vydáme po celé? Bude tu třeba Pavel Bobek.
0: Teď ale zprávy je počasí, tak hezké ráno.
2: Country počasí.
3: Dnes bude polojasno nebo skoro jasno, později místy až oblačno. Teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.
4: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Zemědělská a potravinářská inspekce. Prodejci mnohdy nedodržují pravidla pro přípravu zmrzliny a zanedbávají čištění zařízení pro výrobu. Prodejci, kteří kontrolou neprošli, musí přerušit prodej, než pochybení napraví. V Praze se staví nejvíce bytů od sledování trhu v roce 2010. Kupující si ale pořizují stále menší byty. Za metr čtvereční se platí stále více. Zatímco v prvním pololetí roku 2023 měl průměrný prodaný byt téměř 62 metrů čtverečních, letos je to 56 metrů. Cena za metr čtvereční u dispozic 1 plus KK meziročně vzrostla skoro o 15% na více než 198 tisíc korun. Do kliniky doktora Pirka nahlédl Luboš Dvořák.
1: Své pacienty začne nový pavilon kliniky doktora Pírka přijímat na začátku listopadu. Součástí pětipatrového domu je 40 lůžek následné rehabilitační péče a nová rehabilitační tělocvična. Pro akutní ortopedickou péči bude mít klinika 20 lůžek. Přibyla také dospávací lůžka. Pro jednodenní chirurgii ruky vznikly dva operační sály. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
0: O dalších dopravních komplikacích teď Luděk Samana Urbánek.
2: Ve Slavkově u Brna se pracuje na silnici. Do soboty 12. prosince letošního roku je z důvodu rekonstrukce komunikace ve Slavkově v ulici Československé armády upraven provoz na regionálních autobusových linkách, upozornil dopravce. Zásahy krajských silničářů na úseku dlouhém přibližně 400 metrů zde vyvolávají jednosměrný provoz ve směru z centra. Luděk Savana Urbánek, Slavkov u Brna.
3: Sport.
0: Tady je včerejší fotbal. Fotbalisté Bohemky v dohrávaném utkání 6. kola první ligy porazili Mladou Boleslav 1-0. Pražané se posunuli na 9. místo kompletní tabulky, 2 body za 4. Středočechy, kteří nevyužili možnost dotáhnout se na 2. Liberec. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
3: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
4: Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v páru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další. A sklenkou jsem si ťuknul, nejdřív jen s ním. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak poutkomu stířek,

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.

0: Tak hodilo by se, kdyby to bylo obráceně, že? Kdyby těch svátků bylo víc než těch všedních dnů, to bychom se měli. Ale samozřejmě výplaty stejné, nebo
1: no,
0: lepší.
1: Já se obávám, abychom nezlenivěli zase, víš?
0: Já bych si našla jinou činnost, já bych rozhodně neodpočívala. Já bych ten čas jako vyplnila aktivně a myslím, že bych nebyla sama.
1: Tak já si to myslím taky, samozřejmě nedá se nic dělat, je to tak, jak to je, aby ty všední dny byly příjemnější, od toho je tu vysílání Country Rádia. A jinak to nebude ani dnes, tedy doufáme, už díky hudební nabídce, která nás čeká.
0: Bude tu připraven Mirek Paleček, dáme si jeho Fialku, pak posnídáme v trávě s Michalem Tučným, mrkneme se taky do historie, budeme se koukat i na ranní otazník, který jsme včera probírali, ten byl takový hodně barevný, byl o těch barvách, těch stromů, které se vám nejvíc líbí, klidně ještě teďka jako podívejte se na Facebook a přispějte, tam jsou troškou do mlýna a dejte nám vědět, jaká ta barva stromů takhle na podzim se vám vůbec nejvíc líbí. Nebo pošlete fotku, pokud to neznáte, prostě název toho stromu.
1: Tak. Co se týká dopravy, nebudou chybět pravidelné dopravní informace a také si malinko přiblížíme počasí, které nás toho dnešního 15. říjnového dne čeká.
0: Tak víte skoro všechno, jenom nevíte, že je čtvrtek a svůj svátek slaví Tereska.
2: Jedině Tereska.
3: Kněžná fialinko.

0: Tak nevím, jestli snídaně v trávě by byla to aktuální v tuto chvíli, tedy ve 4:15, protože alespoň právě v těchto okamžicích na území České republiky máme v rozmezí teploty od 0 do 5 stupňů, navíc je mlhavo, někde ta mlha je hustší, někde řidší, takže přes tu mlhu byste třeba tu snídaní nemuseli ani vidět.
1: Třeba by to bylo dobře, ale...
0: Jo, třeba by to bylo dobře v rámci nějakého dietního programu.
1: No ne, tak jako samozřejmě nevíme, co snídáte, že, ale tak jako člověk snídat musí, že, a když jsou tam nějaké ty zbytky, tak prostě v mlze snídat je podle mě docela dobré.
0: No, ano, přesně tak. Tak třeba to jídlo nenajdeš čas, protože si ho s něčím úplně jiným, pak když snídáš v parku třeba. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia, má být polojasno a skoro jasno, takže zase krásný den.
1: D4, tam to úplně krásně nevypadá, jedete-li s Příbrami na Prahu, tak počítejte s kolonou před Jílovištěm, přes Klínec to určitě neoblížejte, protože tam je taky kolona, tam se stala taky dopravní nehoda, takže vlastně byste se zasekli úplně kdekoliv. Vydržte, než se to zase pěkně rozjede.
0: Ano, tak vydržte s námi, s Country Rádiem, a vydržte také s tou následující krásnou písničkou, kterou se nám postará Valdemar Matuška. Krásný romantický nápis, název. Tedy jsem chtěl říct, nápis je tady v playlistu. A název a tak dál nosíš po kapsách s ním mladí.
1: Dáme si i data v datech, to znamená pohled do historie, abyste věděli, co všechno důležitého se událo a s čím vším můžete dneska operovat a můžete prostě jako trošku zamachrovat. Co všechno víte?
0: Ve škole třeba, že jo, tak pořád ještě čas. Žák přijde a řekne, co všechno se stalo.
1: Jednička, ty ta babička v té škole.

0: Data v datech a neb významné události dnešního dne.
1: Podíváme se do roku 1699. Tam bychom se normálně nekoukali, ale tím, že je 15. října, tak je to celkem významný den i datum, protože tehdy byl položen základní kámen k průčelí budově pražské Lorety. A pokud si teď honem rychle nemůžete vybavit, co je to pražská Loreta, tak je to vlastně loretánská kaple. Je to takový ten soubor barokních staveb na východní straně loretánského náměstí v Praze na Hradčanech. Je to taková jakože...
2: Tam je ta zvonkohra krásně proslavená.
1: Je to taková velká krása, ano. Kterou když prostě jdete třeba na Pražský hrad, tak musíte navštívit taky.
2: A stojí to opravdu za to. Jak to vypadá s dnešními oslavenci? Šakalíla, ta kytice, tmavomodrý svět, co spojuje tyto krásné filmy, tak Linda Rybová. Ano, zahrála si ve všech třech, které jsme zmiňovali mimo jiné. A ta se narodila dnešního dne v roce 1975. Herečka, modelka, přejeme všechno nejlepší.
1: 51. narozeniny. No. Já myslela, že dneska kulatiny, ale ne. 51. Mm-hmm. Tak v roce 1979 se narodil bavič a imitátor Petr Jablonský. I ten dnes slaví své narozeniny.
2: No, nakoukneme-li do světa, tak jsme v roce 1844. To se narodil Friedrich Nietzsche, německý filozof, klasický filolog, básník a také skladatel. I když jeho poezie a hudební kompozice byly zastíněny jeho pozdějšími filozofickými spisy. A to je možná dobře.
1: Rok 1920, tehdy se narodil toho dnešního dne americký spisovatel Maurio Puzo, který bývá literárními kritiky označován jako dědic generace naturalistů.
2: Valentina Týlová, tak ta nás opustila v roce 2022. Jednalo se herečku. Kamarádu deště, 7 hladových, copak je to za vojáka, všichni musí být v pyžamu, anebo Sněženky a Maxi. Sněženky a Maxi, tady si zahrála.
1: V roce 1964 zemřel Cole Porter, americký hudební skladatel a textař.
2: Tolik tedy informace z historie, to byla dnešní data v datech, teď už informace o muzice, Jindra Šťáhlavský, Hana Lounová, jak být rád.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Před námi jsou informace z dopravy, a to těsně před 7:30. Malešov, Zruč nad Sázavou, Ledečko, Kolín. Tak to jsou dvě trasy vlaků, kde se dneska určitě nesvezete, tedy ne určitě vlakem, autobusovou dopravou 100%. Stará role, Karlovy Vary, Dolní nebo Milevsko Písek, to jsou polodenní vlakové výluky platné dneska zhruba do 16. hodiny. Co pak na silnicích D5, pakliže jedete z Plzně na Prahu, tak počítejte od 7. kilometru s kolonou až na Ořech. Postojíte se tam zhruba 30 minut. Doprava za námi, před námi Pacifik a dáme si jich velrybářskou výpravu na Country Rádiu. Tak hezké ráno.
2: Country Rádio.
0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Dobrovolnictví se v Praze věnuje asi 1/4 lidí starších 15 let. Je to více než celorepublikový průměr, který činí 19,2%. Nejvíce dobrovolníků působí v sociální oblasti. Žádný ze členů poradního týmu dětského ombudsmana nesouhlasí s chystaným plošným zákazem používání mobilních telefonů ve školách. Zástupci dětí vytýkají zákonodárcům chybějící diskuzi s těmi, kterých se změna přímo týká. Finsko už 9 let vede žebříček nejšťastnějších zemí světa. Teď ho ale čeká nepříjemné období. Veřejný dluh rychle roste a vláda musí hledat další miliardové úspory. Škrty se mohou dotknout zdravotnictví, sociálních dávek i penzijního systému. To byly krátké zprávy a tady je počasí. Dnes bude polojasno nebo skoro jasno, později místy až oblačno a teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

Z paluby pak slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Včerejší téma bylo vyloženě podzimní. Ano, k podzimu patří romantika, k podzimu patří takové pošmourné počasí, ale když nás svítí sluníčko, tak se nám ten podzim líbí a dokáže nám prezentovat neskutečné barvy a vůně tlejícího listí, které už spadlo na zem.
2: Ty jsi posedlý tím tlejícím listím.
1: Ano, ano, mě to prostě voní, jako když jdeš a teď jako rozkopáváš ty hromady toho listí, blbě, když je tam balvan, tak se ti může stát něco třeba.
2: Nebo něco jiného.
1: Nebo něco jiného, tak to lítá vzduchem všechno.
2: Překvapení,
1: ale ty zbývající listy, to listí, které je na stromech, je prostě překrásné a každý strom tu barvu má jinou. A my jsme se vás na toto téma včera zeptali.
2: Jaký strom se podle vás na podzim nejvíc vybarvuje, který podle vás je úplně ten nejkrásnější, který prostě rádi pozorujete?
1: Ano.
2: A překvapilo mě, že Petra napsala, že krásná je osika. Tak jsem se musela podívat, jak vlastně osika vypadá, když a ta se ale taky vybarví teda nádherně přes tu žlutou do červené, prostě taky parádně jako umí to
1: a chválíme všechny stromy, ať mají jakoukoliv barvu. My jsme tady měli trošku mezi Kačkou a mnou včera takové téma, jestli je to škumpa nebo versus červený javor. Jo? Oba dva stromy jsou samozřejmě krásné, každé jsou specifické svým zabarvením. No a píšete a je to takový jako šulnul, jo? Někdo píše škumpa, někdo píše javor, někdo píše škumpa i javor.
2: Možná... Ne, ale píšou javor, jenom jako javor, jako prostě, jo, ten základní javor. A ty si udělal podle mě tu chybu, že jsi specifikoval,
1: ano.
2: Protože ten tvůj javor je v podstatě, jako drží téměř jako identickou barvu celoročně, jo? Akorát trošku jakoby na ten podzim, jako si řekne, hele, tak když všichni do červena, tak teda já taky nahodím červený kabátek. A stane se tak,
1: ano.
2: Ale myslím si, že javor, jako obecně takový ten, který známe, ten se vybarvuje prostě taky nádherně. Jo, a tam je vidět ten přechod od té zelené po červenou, hnědou, žlutou. Tam se to jako vybarvuje lépe než ten tvůj mrňavý červený.
1: Ano, malý javůrek. No, má asi 7 metrů, to by se zdivila. Jako,
2: nemyslela jsem ty lístečky, že
1: jo,
2: jsou
1: ty lístečky jsou prťavý. Malé prťavoučké. Ano, vaše odpovědi byly opravdu krásné, je z nich evidentně patrno, že podzim máte.
2: Poznáte stromy.
1: No, tak si to pojďte užít. Kdybyste dneska chtěli na nějakou procházku, tak věříme, že vám to udělá radost, protože využít toho krásného, já to řeknu, tlejícího listí, jo, na těch komunikacích, zakopat si do něj a tak dále, bude stát určitě za to. A navíc má být hezké.
2: Tak jestli neznáte moc stromy a chtěli byste si říct, jo, tak tenhle ten, jo, ten je taky pěkný, tak se podívejte na Facebook Country Rádia. Možná, že se taky shodnete, že javor je prostě ten vůbec nejkrásnější. Ten se nám tady musím říct, že ten jako jasný základní javor obecný možná, že se jmenuje, tak ten se nám tady opakoval vůbec nejvíc, anebo třeba taky jeřáb oskeruše. Jo?
1: No a máme tady také podzimní královnu a... To je příspěvek od Milana, ta naše 27 let jabloň na naší zahradě je prostě podzimní královna.
2: Tak děkujeme za všechny příspěvky.

0: Ve 7:45 a 2 minuty k tomu jsou teploty po venku maximálně kolem 5 stupňů Celsia, ale nebojte, vyšplhají se i výše, konkrétně dneska mezi 12 až 17 stupňů Celsia.
1: No tak to je veskrze pozitivní informace, méně pozitivní je to v Brně, protože se nám tady tvoří kolony, a to u ucpa, nebo u objížďky uzavřeného Pisáreckého tunelu. Počítejte s tím, že se nám to tady kupí ze všech možných stran, takže počítejte se zdržením v Brně u Pisáreckého tunelu.
0: Co se dá dělat? Museli to tam udělat.
1: Ano, určitě.
0: Včera jsem zrovna četla rozhovor s nějakým šéfikem a ten prostě říkal, jako bylo to na spadnutí, muselo se to udělat. Tak to vydržte.
1: Vydržte, bude to stát za to.
2: Za ledovou horou a černými lesy je stříbrná řeka a za ní kdesi stojí domek bez adresy a bez dechu.

0: poznáte, kdo jsem?
1: A my věříme, že poznáte. I dnes tady máme první dnešní soutěž v pořadí s pěti otázkami, s pěti odpověďmi. A na vás bude, abyste definovali, respektive uhádli, o jaké osobnosti si povídáme. Stačí k nám zavolat na telefon 210 323 333, až vám to ťukne, jo? Až vám to bude jasné. Budeme se těšit.
2: Jdeme na to.
1: Tak, já se ptám, Kačka odpovídá. Je něco, co byste nám o sobě prozradila hned v úvodu našeho hádání?
2: No, helejte, budu trošku tajemná, jo? To bychom vůbec nemuseli potom hádat, kdo já jsem. Tak vám řeknu jenom přezdívku, se kterou byste mohli možná jakoby zjistit více, jo? Říkali mi Lovely Livy.
1: Mm-hmm. Tak dobře, to mi nic neříká. Odkud pocházíte, alespoň tohle odpovězte.
2: Byla jsem britsko-australská zpěvačka country a populární hudby a také skladatelka a herečka.
1: Dobře, když herečka, tak v jakých filmech jsme vás ku příkladu mohli vidět?
2: Tak třeba ve filmové adaptaci broadwayského muzikálu Pomáda.
1: A co muzika? Která píseň vás vynesla na výsluní?
2: Bylo jich asi víc, ale ta úplně první byla píseň Boba Dylana If Not For You, který se stal mezinárodním hitem, což bylo v roce 71.
1: Získala jste také díky vašim úspěchům nějaké významné ocenění?
2: Byla jsem držitelkou několika cen Grammy.
1: Tak, já myslím, že my dva s Kačkou máme jasno. Teď je otázkou, zdali má jasno někdo z našich posluchačů.
2: Takhle, kdybychom neměli jasno, tak to by bylo teda dost špatný, musím říct. Že těžko bychom potom mohli jako soudit, jo, rozsoudit, ano, jestli ten, kdo zavolá teď na 210 323 333, má tu správnou odpověď. Country Radio, dobrý den.
3: Ahoj Kačko a Vláďo, tady Kovboj Drobeček.
1: Ahoj.
2: Tak kovboji, jak to s tebou vypadá? Máš kolty proklatě nízko u pasu.
3: No teď ne, teď jsem v práci, takže nemůžu mít.
2: Ne, dobře, jo. Tak ale možná, že máš pro nás správnou odpověď, která je?
3: Já si myslím, že to je Olivia Newton-John.
1: Velmi dobře. I bez koltů si to vystřelil na poprvé.
2: Velmi správná odpověď. Olivia Newton-John, ty od nás získáváš cenu z Country Rádia. Tak gratulujeme, přejeme hezké ráno a pěkné pracování.
3: Děkuju moc.
1: Ať se daří. No a my si dáme muziku. Na další soutěž se můžete těšit zhruba za hodinu. František Nedvěd mladší nás čeká.
2: Toronto já miloval, tak hezký čtvrtek.

0: Teď už Willy Nelson ve v našem vysílání krátce před 8 hodinou je Made in Texas.
1: Krásná písnička v krásném tempu. Ta nás přivede ke zprávám a následně do hodiny další, kde nás čeká třeba Mirek Hofmana Zelenáče.
0: Dáme si jeho pastora z Little Ford v našem vysílání, tak vám přeje i nadále hezké dobré ráno. Vládě Vlach a Katka Čepelíková, hezký den.
1: Ať se vám daří. Started in the back of my daddy's old car. I was born beneath that old lone star. I hit the ground picking this old guitar.

0: Country počasí.
1: Dnes bude polojasno nebo skoro jasno, později místy až oblačno. Teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme na cestách. Dávejte si pozor. Lesní zvěř na podzim začíná ve velkém migrovat a tím pádem roste i riziko dopravních nehod. Řidiči by se ale podle odborníků neměli snažit zvířeti vyhnout. Prý je lepší ho srazit. Může se tím zabránit větším škodám na autě. Je to lepší, než nabourat do stromu. O potvrzení pro pojišťovnu se nově žádá přes internet. V šuplíku můžete mít poklad. Velkou hodnotu mohou mít mobilní telefony, které můžete mít i desítky let uložené. Mezi sběrateli jsou totiž stále žádané starší kousky a modely, které se už nevyrábí. Nejvyšší cenu mají mobily v originálním balení a perfektní kondici. Nokia 3310 můžete prodat i za více než 4300 korun. Cena Nokia 8800 široko se může dostat i k 20 000 korunám. Novinky z naší železnice má kolega Luboš Dvořák.
2: V pátek ve výzkumném ústavu ve Velimi na Kolínsku bude podepsána historicky dosud největší železniční zakázka v České republice na provoz příměstských vlaků kolem metropole až do roku 2059. Dokument stvrdí středočeská hejtmanka, současný primátor Prahy Svoboda, České dráhy a zástupci dopravců. Luboš Dvořák, Kolínsko.
1: Policie má ve své výbavě novinku. Jakou to ví Luděk Savana Urbánek?
3: Policisté ve Zlínském kraji získali nové zdravotnické batohy, které jim umožní lépe poskytovat první pomoc při dopravních nehodách, kolapsech nebo úrazech do příjezdu záchranářů. Jednotné uspořádání všech pomůcek podle principů taktické medicíny má policistům usnadnit orientaci ve stresových situacích. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: Dneska se bude hrát fotbal a fotbalisty Jablonce na úvod hlavní fázi konferenční ligy čeká jedna z nejtěžších možných výzev. Dnes ve Freiburgu změří síly s aktuálním lídrem německé nejvyšší soutěže a posledním finalistou Evropské ligy. Ještě dodám, že výkop je na programu ve 21 hodin. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Na rozdíl od mnoha jiných českých country písní, které vznikly jako předělávky nebo covery, chcete-li, amerických hitů, tak tahle ta písnička, ta je originální a složil ji Mirek Hofman, který ji také samozřejmě zaspíval. Já si myslím, že vlastně ten text, jestli jste ho jako dobře poslouchali někdy, tak vlastně je jako super. Je vlastně o nějakém legendárním pastorovi, který vlastně přepadává banky a vlaky, jo, káže o hříchu krádeže a o Vánocích nosí místním dětem dárky. Jo, takže prostě tak je tady trošku rozdvojená osobnost, no? Jako řekla bych, ale vlastně jako moc pěkný, ten zajímavý.
1: Vodu pije víno.
0: Jo, pastor prostě.
1: Ne, pěkná písnička. Mirek Hofman se Zelenáči udělali krásný hudební počin. Těch hudebních počinů tady v této hodině budeme mít bezpočet. Kenny Rogers, Petr Rezek, Texmeni, Epidemie, to bychom mohli jmenovat a jmenovat, ale u muziky nezůstaneme, protože nás čeká spoustu povídání a spoustu skvělých informací.
0: Bude tady pořád pod lupou, když budeme velmi konkrétní, povídat si budeme o jedné osobnosti, která má dneska narozeniny. Její jméno už tady padlo minimálně jednou, tak pokud nás od 6 hodin od rána posloucháte, tak možná máte trochu jasněji než vy všichni, kteří jste si zapnuli rádio teď. Ale jestli jste tak učinili, dobře děláte, protože teď vás čekají Cestáři Praha v našem vysílání. Tak hezké ráno.
1: Takže opět jdeme na silnice, tentokrát v podobě muziky.

0: take your love to town.
1: Kenny Rogers ve 8:45 dozněl ve vysílání Country Radia, kde vás teď čeká pohled ven. Neotvírejte okno, neotvírejte, abyste nám nenastydli. My vám to řekneme, jak venku je. Kolem 5 stupňů Celsia, někde je i malinko níž, třeba taková, řekla bych, jako jižní část naší země, tak tam jsou třeba 2 stupně Celsia v tuto chvíli, ale zase třeba na západě Moravy, tak tam máme 7 stupňů. Jo? Ale ty teploty jsou celkem nízko.
2: No, všem se zdá, to bude parádička, budeme mít 17 stupňů Celsia, tedy v těch maximech. Na silnicích to také není velká sláva, konkrétně se jedná o silnici číslo 16 z Mělníka na Slaný. Tady se popojíždí, jsou tady u Velvar kolony, je to způsobeno dopravní nehodou, jezdí se Kyvadlově a zdržíte se v obou směrech zhruba 15 až 20 minut.
1: No jo, to po ránu, to zdržení samozřejmě není úplně příjemné, co se dá dělat, ale dá se s tím počítat.
2: Ano. Přátelství je někdy víc než láska, to už je téma pro Petra Reska.

jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: pod lupou.
1: Dneska máme pod lupou Lindu Rybovou. Linda Rybová je prostě samozřejmě velmi známá herečka, kterou můžete znát i jako Lindu Prachařovou. Ale teď nově už se zase jmenuje zpátky Linda Rybová a podle mě už se nechce jmenovat Prachařová.
2: Ano.
1: Vůbec. A já se jí vlastně jako nedivím. Dneska má narozeniny, budeme jí tedy oslavovat a přát jí všechno dobré, ať se jí už jenom daří. Jde o českou filmovou divadelní herečku a také modelku.
2: Linda Rybová se narodila v Praze a vystudovala balet a herectví na Pražské konzervatoři. V mládí se vedle herectví pozor také věnovala modelingu.
1: Divadelní angažmá získala v divadle Komedie a také Pod palmovkou. Hostovala mimo jiné v divadle Březnické a v Děvickém divadle, kde v roce 2001 stvárnila Alici v inscenaci Příběhy obyčejného šílenství v režii Petra Zelenky.
2: No a to není zdaleka všechno, psal se rok 2005, kdy si zahrála Olivii ve Večeru s Tříkrálovem na letních Shakespeareových slavnostech. V roce 2014 spolu s manželem Davidem Prachařem
1: někdejším,
2: ano, založilo divadlo Verze, v němž se kromě herectví podílí také na výtvarné podobě inscenací od kostýmů až po vizuály.
1: Před kamerou debutovala v rodinném filmu Můj přítel D'Artagnan. V 90. letech hrála především v televizních pohádkách, třeba v Žabím princovi. Objevila se ale i v britském dramatu Proces nebo v muzikálové komedii Šakalí léta.
2: No a vůbec největší úspěch Lindy Rybové zaznamenala v roli Haničky ve válečném dramatu Jana Svěráka Tmavomodrý svět, za kterou byla nominována na Českého lva za vedlejší ženský herecký výkon nebo za herecký výkon ve vedlejší roli.
1: V televizi se proslavila rolí zdravotní sestry Kamily Váchové v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Hrála také v seriálech Letiště, Přešlapy, Cesty domů, Ohnivý kuře a nebo V ulici.
2: Tolik tedy připomenutí narozenin Lindy Prachařové, krásné ženy, úžasné herečky, a přejeme ještě jednou všenej.
1: Lindě Rybové.
2: A co jsem řekl?
1: Prachařové.
2: Lindě Rybové. Lindě Rybové, ano, to beru zpět. Lindě Rybové.
1: To budou narozeniny. Tak Tex-Meni, pochod amerických námořníků, v tuto chvíli ve vysílání Country Radio.
2: Ano, tolik Linda Rybová.

0: Country rádiem na cestách.
1: Jdeme na dopravu, o to přesně 2 minuty před 8:30. Tak co pak se kde děje a kde pak nám ty vláčky nejezdí? Tak to pro vás víme a zjišťujeme. Ledečko Kolín nebo Hradec Králové v Šestary. Nesvezete se ani na trase Smržovka Josefův Důl, Bechyně Tábor nebo Praha Smíchov, Praha Jenonice. Tak to jsou takové ty zásadní věci, co se týkají vlaku, abyste věděli, kde máme nějaké ty potíže, a docela určitě se dostaneme i k informacím o dopravě na silnicích. V Praze se bouralo v ulici Klibuši na D11 ve směru na Prahu na výjezdu exitu 1. Máme dopravní nehodu, průjezd je hlášen se zvýšenou opatrností a opatrní buďte i v Ostravě v ulici Cingrova. Tolik doprava na Country Radio, přejeme šťastnou cestu a taky hezký poslech. Country
2: Radio. Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
2: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
2: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, když to říkám.
2: Aha.

0: Dobré rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Banky a stavební spořitelny poskytly v září hypoteční úvěry za 35,4 miliardy korun. Ve srovnání s loňským zářím to znamená pokles o 6%. Pražský magistrát připravuje den otevřených dveří. Historické budovy magistrátu hlavního města Prahy se otevřou 28. října. Den otevřených dveří, pořádaný u příležitosti státního svátku, nabídne možnost nahlédnout do běžně nepřístupných prostor i doprovodný program. V letošních komunálních volbách oproti předchozímu hlasování narostl počet úspěšných 18-letých kandidátů. Celkem je nových zastupitelů přes 61 tisíc. Voliči dali důvěru hned 26 nejmladším uchazečům. To byly krátké zprávy a tady je počasí. Dnes bude polojasno nebo skoro jasno, později místy až oblačno a teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Jdeme se podívat na všechny Terezky, protože ty mají dneska, tedy 15. října, svůj svátek. Tohleto jméno nemá jednoznačný význam. Tomu jméno bývá přisuzován řecký původ a bývá spojováno s ostrovem Tera v Egejském moři, nebo taky s ostrovem Terasia, který leží nedaleko Sicílie. Takže tohleto jméno se vykládá jako žena z ostrova Tera či Terasia a dá se taky přeložit jako horko, teplo, léto, prostě všechno, co s tím letním krásným ostrovem souvisí. Teres máme v České republice kolem 67 tisíc.
2: No a my jsme také slíbili, že kdykoliv padne jméno Tereza, tak si zaspíváme. Je to tak?
1: Tak jdeme na to.
3: Tereza, jedině Tereza, měla by slyšet
1: píseň.
2: No, tak, my jsme splnili slib, já si myslím s Kačkou, že mnohým z vás to trošku neladilo, ani se nedívíme.
1: Fakt?
2: Nejsme profesionální
1: zpěváci.
2: Mě
1: to ladilo krásně.
2: Máš pravdu, ano. Můj zpěv mi ladil krásně. Ne, tvůj zpěv
1: Ne, celkově mě to prostě ladilo.
2: Bylo to fajn, takže Terky všechno nejlepší. Stejně tak nesmím zapomenout na další jméno, které v kalendáři tím jménem je Thea. Je to zkrácená verze ženského rodného jména Teodora. Starořecky se dá vykládat jako dar boží, no a těch Teodor, těch Tej máme v České republice více než 500.
1: Dneska je den bílého lva, tento den si připomínáme význam bílého lva jako prostředku pro nezávislost a sebedůvěru nevidomých. Bílá hůl je nejen praktickým nástrojem pro pohyb, ale také silným symbolem nevidomosti a nezávislosti. A jenom bych chtěla připomenout, že je velmi důležité, třeba když stojíte v metru, tak oni tam mají speciální takový vyhrazený pruh a když v něm stojíte, tak oni tam jakoby těžko ti nevidomí projdou, tak sledujte i to, co je na zemi, abyste jim umožnili volný průchod.
2: No a s tím metrem souvisí i další dnešní velmi důležitý aspekt. Světový den mytí rukou. Tak jo, vyjdete z metra, my tomu říkáme, jel jsem masnou tyčí, že jo, takže tam je potřeba potom ty hygienické potřeby nějakým způsobem upřednostňovat. Protože Světový den mytí rukou je zaměřen na zvýšení povědomí a pochopení důležitosti právě zmíněných mytí rukou a to mýdlem jako efektivního a dostupného způsobu prevence šíření onemocnění a následně záchrany životu.
1: No, když si ty ruce myjete mýdlem, tak si je taky nezapomeňte nagrémovat, nebo jinak je budete mít suché, zvláště takhle ano. V zimě. No prostě, to jsou takový jako drobný rady, ale málo kdo to dělá.
2: Ale každý to ví, už od školky, každý to ví.
1: Každý to ví, ale no. Málo kdo to dělá, ano. Tak nezapomeňte natírat ty ruce.
2: Ale každý určitě dobře ví a tuší, že podle prvních tónů se nám rozbíhá krásná muzika. Písnička Pálava od pozdního sběru.
1: No tak to je i docela dobrý tip na výlet. Tak hezké ráno.

0: Biba You ve vysílání Country Rádia ve 8:45 kolony Dade jedničce Praha Brno, tak právě v tomto směru před sjezdem na Jihlavu zhruba na 111. kilometru silničáři malují pruhy. To znamená, že už 3 kilometry předtím, to znamená na 108. kilometru se brzdí a dostáváte se do kolony. Naštěstí to není nadlouho, asi to malují nějak rychle, protože zatím je zdržení jenom 10 minut.
1: Tak jsou to rychlí malíři, že jo? Nebo mají rychlé stroje, které jezdí rychleji než obvykle.
0: Nějakou rychle stnoucí barvu.
1: Ano, ano, přesně tak. Tak skončili jsme docela pozitivně v rámci dopravy. Pozitivní bude informace o počasí. Dnes po ránu tedy trošku chladněji, samozřejmě s tím musíme počítat, ale přes den 12 až 17 stupňů Celsia, no a na Šumavě kolem 13.
0: Tak, to zvládneme. Jo? Stejně jako včera i dneska. Teď už Rangers.
1: Láska je věc kouzelná. Láska.

0: Dospíváš to?
1: Tak je to na vás. Tak taková ta klasická věta. Pokud jste s námi ještě nespívali a troufáte si dospívat u dvě písničky, které jsme pro vás s Kačenkou připravili, tak stačí zavolat na telefon 210 323 333 a pustit se do toho rovnýma nohama. A třeba se stanete v příštím roce talentem country rády a třeba vás probudíme ty pěvecké vášně.
2: Já bych se do toho pustila, i když bych měla ty nohy křivé, jo, nebo nějaké buckaté, nebo prostě příliš hubené. Zkusíme to. Country rádio, dobrý den.
1: Haló.
3: Dobrý den, Markéta.
2: Markéto, jaké máte nohy?
3: Nohy? Velikost?
1: No, třeba.
2: Jo, třeba velikost.
3: 38, já 30, tak.
2: 38 a podle mě štíhlá taková drobnější.
3: Ano.
2: Jo, vidíte? Tak. Všechno víme.
3: No. A tak, máte přesný odhad.
2: Mám přesný odhad, ale víte, co nevíme? My vůbec nevíme, jestli zvládnete zaspívat písničku, kterou tu pro vás máme připravenou. Jste připravená na ledasco?
3: No snad jo, sama se toho bojím.
1: Počkej, kolegyně, já to vím, že to zvládne, jinak by nevytočila naše telefonní číslo sem do studia. Že?
2: Je, možná se malinko chvějete, ale nemáte důvod. Tahle píseň je perfektní, je svižná, rychlá a vy se chytíte, jo?
3: Dobře, tak to zkusíme. No.
2: Teď se nemusíte ničeho chytat, chytíte se.
1: Teď se přidržte, no.
2: Teď se jenom přidržte, přesně tak.
1: Jdeme na to.
2: A jdeme vám pustit jednu krásnou písničku.

0: A dál?
1: Ve zdi byl
0: totiž po...
2: Po trezoru. Velká díra.
1: Ve zdi byl totiž po dědovi velký... A teď vy? Co tam bylo v té díře?
0: No, jak se jmenuje ta písnička? Jak se jmenuje ta písnička? Má jednoslovný název.
2: Velká díra.
0: To je dvojslovný název. Já už vidím Karla Gota, prosím vás, zaspějte nám o té velké díře.
1: Velkou díru. No. Tak co tam bylo v té díře po té zdi? Byla zeď, byla tam díra,
0: no,
1: co lupiči, se dává?
0: Jo, přijdou. Co přijdou vyloupit do banky?
1: No vy to doma určitě nemáte, já taky ne. No je tam
2: Trezor.
1: No, bingo, hurá, tak a teď už to dáme dohromady, jo? Takže, ve zdi byl totiž po dědovi velký
2: trezor
1: ocelový.
0: Hele,
1: to je to jako,
0: já cím,
1: no, no, já, to je jako špatný, no. Špatný, zvládnete to třeba aspoň ten začátek? Ze zdi
2: na mě tupě víra, po trezoru česná díra.
1: Poznám tedy bez nesnází,
0: že tam nepochybně
2: něco schází.
0: No, jo, tak, dobrý, jo. Dobrý. Uf.
1: No a pak to právě pokračuje. Ve zdi byl totiž po dědovi. Pojďte s náma. Velký trezor. Velký trezor
0: ocelový, mám tedy ztrátu, zdánlivě minimální. No, skvělý.
1: Tak každý jsme si to zpívali.
0: Po svým trošku, takže tři písně dohromady vlastně.
1: Ježišmane, no ale tak mě, dobře. Hejte, jako bylo to teda nahnutý, víte, že musíte jako pilovat, jo?
0: No ale díky tomu, že máte 38 nohu, tak vám to uznám.
1: Co je ve zdi? Velká díra. Tak to, na to asi nikdy nezapomeneme, ale
0: ne. My to přejmenujeme.
1: Děkujeme za pobavení. Tak tohle to byl klasický trezor. Mysleli jsme, že to bude lehčí, ale vidíte prostě, jak se můžeme taky pěkně mýlit. Nevadí, vydržte na lince.
0: Za vás teďka.
1: Tak gratulace společná pro nás, pro všechny.
0: No, teď už písnička Velká díra. Od Karla Gotta. Tak,
1: originální verze. Mějte se fajn, naslyšenou.
2: Děkuju, taky naslyšenou.

0: 8 hodin 57 minut, to znamená, že za chviličku to jsou zprávy a počasí a pak už se krásně přehoupneme do dnešního dopoledne, které bude jako vyšité.
1: Po 9. hodině si dáme Roberta Křesťana a Poutníky a taky kapelu Folk Team, tak si na ně počkejte.
0: Hezké ráno.
2: Country počasí.
3: Dnes bude polojasno nebo skoro jasno, později místy až oblačno. Teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.

0: Agri Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u velmi oblíbeného nápoje. Milovníci kávy si ale na levnější ranní šálek budou muset ještě počkat. Světové ceny kávy šly sice dolů. V českých obchodech to ale zatím skoro není poznat. Kilo zrnkové kávy v akci stojí v průměru skoro 390 korun. Jen pro porovnání, před 5 lety to bylo 236 korun. Česká obchodní inspekce zjistila nedostatky u 6 ze 14 stánkařů, které v září zkontrolovala na dnech NATO v Ostravě a dnech vzdušných sil armády České republiky, které se konaly na letišti v Mošnově na Novojičínsku. A padaly pokuty. Nejzávažnější prohřešek zjistila inspekce ve 3 případech. Stánkaři prodali alkohol mladistvým. V Ostravě se opravují chodníky. Jak to jde, to zjistil Luděk Savana Urbánek.
2: V Ostravě jihu letos pokračovaly rozsáhlé opravy chodníků, které vycházely z rekordní investice v minulém roce. Během letoška se opravovalo nejvíce ve Výškovicích, kde radnice investovala kolem 30 milionů korun. Během posledních 2 let se tedy z hlediska oprav chodníků udělal na jihu velký posun. Luděk Savana Urbánek, Ostrava.
1: Na pole poblíž Hořovic na Berounsku na

0: Vize mistrů 100% i po posledním šestém utkání v základní fázi. Na její závěr vyhráli na ledě finského týmu 6-3. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Na konci světa, tak to je název nejenom této písničky, ale taky alba kapely Folk Team. Máte-li je rádi, určitě ji musíte mít doma.
1: Tak a pokud ji doma nemáte, tak si pořiďte, protože tahle ta muzika stojí opravdu za to. Stejně jako další hudební nabídka a ta pestrá paleta interpretů a krásných písniček. V nejbližších chvílích tu budou fešáci Robert Moucha, písnička Šéfe. A tady je takový jako krásný text, který by si pánové mohli přetavit třeba v rámci své manželky, které říkají Šéfe, protože je pořád.
0: Kolik jich takových je? Já znám jenom jednoho tady. Jednoho jediného. A je samozřejmě klademe na to velký důraz, že...
1: No, musím poslouchat, no, nejenom doma, ale i v rádiu samozřejmě, takže Šéfe, ty jsi myslela mě, viď?
0: No tak ne vůbec. Fešáci je Robert Moucha tady připraven za malý okamžik, dáme si i Karla Kahovce, Johnnyho Cashe, bude toho opravdu hodně a taky se dozvíte ten maraního otazníku, protože jedna otázka je připravena jenom pro vás. Tak ano. Co dneska zvolíme? No to není otázka na tebe, to je otázka na posluchače.
1: Tak, milí posluchači, co dneska zvolíme?
0: Tak.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
2: Mnozí z nás nosíme brýle. Ano, je to taková nedělná součást našeho nejenom image, ale samozřejmě hlavně, a to je primární, to slouží k tomu, abychom dokázali rozeznávat osoby blízké, osoby vzdálené, přírodu a spoustu jiných věcí, abychom si také dokázali něco přečíst. Ano, jsou mezi námi lidé, kteří prostě mají ten trošku zrakový handicap a potřebují to doladit nějakými pěknými brýlemi.
3: No to byl teda úvod. Málo kdo by řekl, že brýle k tomu slouží, že?
2: No počkej.
3: Ještě, že jsi nám to tady objasnil. Tak...
2: Pozor, a to je pravda, znám spoustu lidí, kteří nosí brýle pouze jako módní doplněk, protože jim sluší a mají tam obyčejná skla. Znám takové případy.
3: A ty znáš ale teda lidi, opravdu to je, jako já vůbec neznám vlastně ani jednoho člověka, kdo by takové brýle nosil a ani kdo by je nosil na dálku nebo na blízko.
2: Jsou
3: neuvěřitelné věci, vládě prostě zná prostě lidi, který jako málo kdo zná. Dobře, tak pojďme k tématu. My se dneska budeme bavit o brýlích, protože nás by totiž strašně zajímalo. Co se vám kdy s těmi brýlemi stalo? Každý z nás má doma nějaké brýle, protože můžete mít klidně sluneční brýle. Jo? Takže co se vám vůbec nejhoršího stalo s brýlemi? Podle mě jedna z nejhorších věcí je, že je zapomeneš teda. Ztratíte, jo? Rozbijete na dovolené. Podle mě to je jako jedna z nejhorších věcí, jako když máš jenom jedny. Já teda znám hodně lidí, kteří jako když brýle mají, tak si nosí ještě vždycky nějaké jako záložní, které jsou jako třeba horší, nebo mají trochu méně dioptrií, jsou to nějaké takové ty starší, které měly dříve, ale je to taková jakoby záloha na tu dovolenou nebo na nějakou delší cestu, jo. Ale může se vám stát, jako třeba mě, já jsem vrazila do sloupu, úplně hloupě, ale to byla taková pecka, až mi praskly brýle, rozsekla jsem si obočí a prostě jako byla teda fakt šupa, strašná. Takže to byla asi ta nejhorší věc, která mně se stala s brýlemi, tobě, Vláďo?
2: No, zaprvé, že jsem si na ně šlápnul, to znamená, z brýlí nezbylo vůbec nic. Upadla mi taková ta boční tyčinka, takže jsem...
3: Tyčinka.
2: No, jak se to jmenuje?
3: Nožička
2: mi upadla, pak jsem ztratil šroubek, to bylo zase u té druhé nožičky tyčinky. No a samozřejmě jednou se mi také brýle rozpůlily, přesně v půlce, dával jsem si je na hlavu, nevím, jestli to bylo únavou materiálu a tak dále, ale prostě hele, těch věcí, které se týkají pošramocených poškození brýlí, v mém případě opravdu víc než dost.
3: No jo, je toho opravdu hodně, tak nám dejte vědět, co vám se, pojďte si postěžovat, pojďte si prostě poplakat, co nejhoršího se vám stalo s brýlemi, tak dneska to bude plné takových nářků, jo, naše vysílání.
2: A když jsi říkala, že si bereš na dovolenou pro jistotu náhradní brýle, já taky, ale v těch mi zase chybí sklíčko, to znamená, já chodím s jedním okem přimohouřeným, protože stejně úplně na prd, abych se díval přes to, kde to sklo není. Že?
3: Ale na dálku zase vypadáš furt stejně, všichni tě poznají, když si sundáš brýle, tak nikdo neví, kdo ty jsi, jsi úplně jiný člověk.
2: No, to je pravda, lepší nebo horší.
4: Nevadou táhneme, rance na zádech a ta

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů, podél se kyčil k nagetům jako pěst.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Oval dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřejvaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

doráží vzpomínka na ní, v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně mi na

0: S Country rádiem na cestách.
1: Mrkneme se na silnice a začínáme ale vlakovými výlukami. Bakov nad Jizerou, Turnov, Stará Role, Karlovy Vary, Milevsko, Písek nebo Šumperk, Zábřeh na Moravě. Tak to jsou takový mix polodenních a dlouhodobějších vlakových výluk. Mrkneme se i na silnice, kde máme komplikace v Jihlavě, v ulici Ke Skalce, bouralo se tam a nevypadá to úplně dobře, tak to raději objeďte. Ve Frýdku Místku máme komplikaci v podobě dvou osobáků v sobě v ulici Ostravská. A když se podíváme na ty hlavní tahy, tak na D8 mezi 44. a 44. a půltým kilometrem ve směru na Prahu se taktéž bouralo. Projet se dá, ale musíte počítat s nějakým zdržením. Tak tolik doprava, po 9:30 na Country Rádiu před námi Pavel Bobek a taky nové struny.
2: Country Rádio.
0: Víkendové večery na Country Rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s tremskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak se jdeme podívat na ty polámané brýlky, na ty pavoučky v těch sklíčkách a tak podobně.
2: Máme tu dnešní samozřejmě ranní otazník, kdy se vás ptáme, co nejhoršího se vám stalo s brýlemi.
1: No.
2: Budete žasnout.
1: Budete žasnout, to se vám možná ještě nestalo a o to větší pozor si na ty své brýlky dáte. Jirka napsal, tož já mám také brýly na dálku, na řízení, ale zatím se mi nic nestalo. Nicméně jsem byl u toho, když našemu Sládkovi v pivovaru spadly brýle do varny s pivem, tedy s mlátem, a lovil je dlouho i s kolegou. Podařilo se a pivo pak chutnalo dobře. Po něm měli všichni takový ostrý zrak podle mě.
2: Ta to řekla hezky, ano, ostrý zrak, čím to asi bude. To pivo se vám dneska extrémně,
1: to má
2: teda, pane
1: Sládku,
2: povedlo, to má, a ještě tam nespadly žiletky třeba, nebo něco podobného. Ale napsal nám třeba Josef a ten píše o tom, že se mu nevyplatilo, když si doma ty brýle zapomněl. Ano, zapomínání brýle je docela častým fenoménem. A ten píše, nedávno jsem šel kupovat tradičně kachny na oslavu posvícení, kde jsme očekávali návštěvu. Bohužel jsem si doma zapomněl brýle. Šel jsem tak říkajíc naslepo a díky tomu jsem místo kachny domů dones. Dvě slepice. Nakonec museli být řízky, píše.
1: Taková záměna. Taková slepice na smetaně, viď? No, nebo to co se ještě dělá ještě?
2: Slepičí polívka, výborný vývar.
1: No,
2: že,
1: vidíte, příště se to dá různě zpracovat.
2: Ano, ty řízky asi ze staré slepice nebo starší slepice by asi to zvrzaly mezi zubama, asi by to nebylo ono.
1: Ještě jste nekoupil koně, že jo? Karel napsal, otázka za 500 bodů, co by se stalo? Rozbili se? No jo, ale jak se rozbili? My prostě chceme ty detaily, my chceme ty prostě ulomený nožičky, my chceme ty malý šroubečky, prostě poházený, jak jste to nemohl najít, to spadlo na zem. Vy jste prostě na té podlaze hledal a prostě nenašel. No. Jo, to je jako já jsem si vložila vlastně odlomenou nožičku od brýlí, jsem si vložila do pouzdra, zavřela jsem to, říkám, musím na to dát pozor a nechat to opravit. A když jsem tu krabičku znovu otevřela, tak tam ta nožička nebyla. To prostě je taky, co někdy tak stane. No.
2: Ne, těch věcí s těmi brýlemi mohou být spoustu, ale já tady mám jeden, který by mohl být vítězný. Ten nám napsal Karel a ten je opravdu excelentní. A tady došlo k záměně brýlí. Konec konců posuďte sami. Když jsem jednou nad ránem prchal od jedné slečny před blížícím se rozhuřeným manželem, tak jsem si v tom spěchu vzal její brýle, která měla vedle mých na nočním stolku. Ani se neptejte, jakou to mělo dohru. Manželce jsem nedokázal vysvětlit, proč mám místo černých obrouček obroučky růžové.
1: Já myslím, že ženy jsou natolik bystré, že... Ano. Že pán už potom podle mě chodil s těmi brýlemi úplně do jiného vchodu.
2: Jako, že by to dopadlo dobře a že by se ve finále vzali, protože nevím, jaká byla odezva od toho rozhořeného manžela v rámci té
1: paní. Já myslím, že možná do jiného vchodu, do úplně jiného domu, v úplně jiném městě.
2: Ano, s kufírkem.
1: Jo, tak tohle je výherní, jo?
2: To je výherní. Já bych dal Karla výherního, protože nevím, jak to všechno dopadlo, ale asi to nebylo to pravé.
1: Ty jsi s Karlem mluvit a...
2: No, Karle, ozvěte se nám, jo, to jsem zvědavý, my vám potom budeme informovat, milí posluchači.
1: Tak vám řekneme zítra po půl osmé, až se k tomuhle rannímu otazníku zase budeme vracet, trošku další podrobnosti.
2: Marcia Zuzana Michnová a píseň s Luisem.

0: Tak to byl uragán Valdemar Matuška ve vysílání Country Rádia. Za chviličku už bude 10, konkrétně za 4 minuty, tak už se těšíte na Milana Šmita. Přijde po 10.
1: Ano, my s Kačkou se na něj samozřejmě těšíme, protože má pro vás připraveno povídání a spoustu krásné muziky. No a my zítra ráno, tedy Kačka a Vláďa, se budeme těšit úderem 6. hodiny.
0: Naslyšenou, mějte se pěkně.
2: Country počasí.
3: Dnes bude polojasno nebo skoro jasno, později místy až oblačno. Teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.
4: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve, než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
5: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
6: Haló, jsem ztracen a bloudím.
7: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladu na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: 3 Rádio. Zprávy.
1: Leto je za námi a hygienici kontrolovali i zmrzlináře. Více než polovina kontrolovaných vzorků zmrzlin ale letos nesplnila hygienické limity. Tvrdí to Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Prodejci mnohdy nedodržují pravidla pro přípravu zmrzliny a zanedbávají čištění zařízení pro výrobu. Prodejci, kteří kontrolou neprošli, musí přerušit prodej, než pochybení napraví. V Praze se staví nejvíce bytů od sledování trhu v roce 2010. Kupující si ale pořizují stále menší byty. Za metr čtvereční se platí stále více. Zatímco v prvním pololetí roku 2023 měl průměrný prodaný byt téměř 62 metrů čtverečních, letos je to 56 metrů. Cena za metr čtvereční u dispozic 1 plus KK meziročně vzrostla skoro o 15% na více než 198 tisíc korun. Do kliniky doktora Pirka nahlédl Luboš Dvořák.
2: Své pacienty začne nový pavilon kliniky doktora Pírka přijímat na začátku listopadu. Součástí pětipatrového domu je 40 lůžek následné rehabilitační péče a nová rehabilitační tělocvična. Pro akutní ortopedickou péči bude mít klinika 20 lůžek. Přibyla také dospávací lůžka. Pro jednodenní chirurgii ruky vznikly dva operační sály. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: O dalších dopravních komplikacích teď Luděk Samana Urbánek.
3: Ve Slavkově u Brna se pracuje na silnici. Do soboty 12. prosince letošního roku je z důvodu rekonstrukce komunikace ve Slavkově v ulici Československé armády upraven provoz na regionálních autobusových linkách, upozornil dopravce. Zásahy krajských silničářů na úseku dlouhém přibližně 400 metrů zde vyvolávají jednosměrný provoz ve směru z centra. Luděk Savana Urbánek, Slavkov u Brna.
0: Sport.
1: Tady je včerejší fotbal. Fotbalisté Bohemky v dohrávaném utkání 6. kola první ligy porazili Mladou Boleslav 1-0. Pražané se posunuli na 9. místo kompletní tabulky 2 body za 4. Středočechy, kteří nevyužili možnost dotáhnout se na 2. Liberec. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Tak přátelé, to byl Jelena jejich rozlučková, ale já pro vás mám vítací, protože je po 10. hodině, datum 15. října a tenhle ten čtvrtek a tohleto čtvrteční dopoledne můžeme trávit spolu, takže Milan Šmid vám přeje příjemný poslech. Budeme soutěžit už za chviličku a dáme si i hezkou muziku. Petr Spálený jako hráč, to se nám k té soutěži náramně hodí, ale třeba také Jana Kratochvílová a nebo Texmeni a Vráťa Vyskočil. Dobrý den a hezký poslech.

hosty zval a měl jich stále denně plný sál. Místo Benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit.

0: Bleskovka. Bleskové otázky. Bleskové výhry.
1: Tak a v tuto chvíli je další možnost vyhrávat. Tento týden soutěžíme o 3měsíční kůru originálního doplňku stravy Gela Drink Extra, která je určena všem, kdo potřebují kloubní výživu extra silnou. A také si povídáme o tom, co mnoho z nás důvěrně zná, o naší pohyblivosti a výživě kloubů. Kloubních výživ je na trhu hodně, často je komplikované se v nich vyznat. Na webu www.orlink.cz najdete bližší vysvětlení, srozumitelné objasnění pohybových problémů i srozumitelné představení kloubních výživ nejen pro lidi, ale i pro zvířata a také cenově zvýhodněné kůry. Najdete zde i doporučení 3 odborných lékařských společností a poradnu, kde se můžete zeptat na váš konkrétní dotaz, případně zavolat na bezplatnou telefonní linku 800 108 999. No a kdo dnes vyhraje doplněk stravy Gela Drink Extra na celé 3 měsíce? No ten, kdo odpoví správně na moji soutěžní otázku, ale nejprve musí zavolat na číslo 210 323 333, což také činíte, takže přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio. Halo, halo. Špatně slyším, ješ? Halo?
2: Jirka.
1: Jo, tak Jirko, zdravím. Takže originální kloubní výživa doplněk stravy Gela Drink je vyvinutý na základě výzkumu světově uznávaného profesora Adama a je vyrobený. A teď za A na Slovensku v Bratislavě, za B v Německu v Mnichově a za C v České republice v Ústí nad Orlicí.
2: Tak to
1: je Cčko. Ústí nad Orlicí, ano, velmi správně, tleskám. Je to tak, Orlink má sídlo v Ústí nad Orlicí a pro tebe to znamená, že vyhráváš tu kloubní výživu. Vydrž chviličku na telefonu a řeknu ti více, ano?
2: Jasně, děkuju.
1: Také dnešní soutěž je za námi. Máme ještě jednu možnost, a to zítra, v pátek, zhruba zase v tomto čase. Takže poslouchejte Country Radio a vyhrávejte.
3: Firma Orlink, výrobce doplňku stravy Gela Drink. A právě tuto kloubní výživu, doplněk stravy Gela Drink, který přispívá ke zdraví kostí a kloubů, budete moci vyhrát v našem vysílání. Na www.orlink.cz najdete vše o této první kloubní výživě na světě.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dopravní informace mezi 10. a 11. Máme tu nějaké polodenní výluky, Milevsko Písek, Jindřichov ve Slezsku, Krnov, Stará Role, Karlovy Vary, Radnice, Chrást u Plzně, Šumperk, Zábřeh na Moravě. To jsou místa k přesedání. Potom na dálnicích dávejte pozor na D8 na 68. a 5. kilometru ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě. Osobní auto se střetlo se zvěří, takže projíždějte pomalu. Na D11 na 40. kilometru ve směru na Prahu je hlášený nějaký předmět na vozovce, vypadá to jako cívka v levém jízdním pruhu. Velikost neodhadnu, ale každopádně zvolněte, takže 40. kilometr D11 ve směru na Prahu projíždějte opatrně. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Tuláci i tulačky, dobrý den. Dnešní toulka nás zavede do okolí Lipové na Prostějovsku, kde uprostřed lesů a luk najdeme místo, které v mapách působí skoro jako historická památka. Hrádek Lipová, známý také jako Špacírštejn, ale ve skutečnosti žádnou středověkou minulost nemá. Vznikl totiž docela nedávno a za jeho vznikem stojí jediný člověk. Pan Zdeněk Procházka začal svůj malý hrad budovat v roce 1982 a dokončení mu trvalo zhruba 10 let. Inspirací mu byly kamenné zítky, které objevil při svých houbařských výpravách do okolních lesů. Když jednu ze zídek někdo zničil, rozhodl se postavit si vlastní a svůj nápad vzal opravdu vážně. Kameny na stavbu nosil převážně ručně, často v obyčejných belících. Hrádek je tak z velké části vytvořen takzvaným suchým zdivem, tedy bez použití malty. Ta je použita jen u základů a některých nosných částí. Člověk si tak snadno představí, kolik trpělivosti a fyzické práce tato stavba skutečně vyžadovala. Výsledkem je malebná umělá zřícenina, která připomíná malý středověký hrad. Dominantou Špacírštejnu je přibližně 3 metry vysoká kruhová věž. Hrádek ukrývá také malou místnost a v jeho okolí vznikly další kamenné stavby. Nechybí tam ani ohniště s lavičkou, takže návštěva se dá spojit s příjemným posezením. Zajímavý je také samotný název Špacírštejn. Odkazuje na příjmení jeho stavitele Procházky a na slovo špacír, tedy procházka. K hrádku Lipová nevede klasická turistická značka a tak jeho hledání může být trochu dobrodružnější. Leží mezi Lipovou a přírodní rezervací Lipovské Upolínové louky poblíž říčky Hloučely a bývalého motokrosového areálu. Právě motokrosová trať je při návštěvě důležitým orientačním bodem. Špacírštejn je pěknou ukázkou toho, že zajímavé turistické cíle nemusí mít stovky let historie. Někdy stačí nápad, trpělivost, trocha fantazie a stovky kbelíků kamení. Další informace o Špacírštejnu hledejte například na webu moravskyturista.cz. Pěkný den a báječné toulky vám přeje Vítek.

si za ty rány stál. Koukám, šel po tobě jak lítej.

0: Tak tohle byla písnička Kámo, kterou s kapelou Tomáš Průša Band hrajeme velmi často, protože ji znáte z country rádia a lidé na koncertech ji chtějí, tak pokud se vám líbí, mám pro vás dobrou zprávu, pomalu, ale jistě už chystáme náš koncert v Malostranské besedě na začátek příštího roku a budeme mít tentokrát velmi milého hosta, všechno se dovíte, budu vás zvát, ale už si klidně zarezervujte, pokud byste chtěli 28. leden. Teď, pokud máte rádi folk, tak pro vás mám další dobrou zprávu, to, co jsem sliboval, se splnilo, přišli zástupkyně kapely Kate. Za chviličku v dopolední kávě si s nimi pohovoříme, ale než to spustíme, tak je tu ještě také předpověď počasí, další pozvánky za kulturou a hlavně pozvánka na zítřejší ráno na show mých ranních kolegů. Kačka a Láďa pro vás něco připravili.
1: Možná se právě teď, milí posluchači, chystáte něco zakousnout, ale občas bychom se také měli zamyslet, co vlastně jíme. A s tím souvisí i naše zítřejší ranní vysílání. Povídat si budeme o správné výživě, protože 16. říjen je zasvěcen Světovému dní výživy. Samozřejmě tu budeme mít i stravu hudební, a to bez jakýchkoliv nutričních...
2: Je, nejste vy náhodou z toho Country Rádia?
3: No to se na dobrý den.
2: Dobrý, já se vás pohledu, byste losoval ty televizní čísla. A vy vysíláte v rádiu.
1: Já
2: vás podle hlasu. No. Ježíš, to je neuvěřitelná příle.
1: Děkuji, prosím vás, od 6 do 10 vždycky s Kačkou Čepelíkovou a se mnou.
2: To je záležitá, ale vás teda, vy máte v obličeji, vy jste z toho kadry,
1: mějte se hezky, díky, naschle. Takže zítra, úderem 6. se na vás těší Kačka a Vláďa.
4: Country počasí.
5: Dnes bude polojasno nebo skoro jasno, později místy až oblačno. Teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Nové struny hraje v country klubu Rosochatec u Havlíčkova Brodu v sobotu 17. října od 18 hodin. Nové struny jako vždy vystoupí s porcí tramských a swingových písní. Zahraje tady i skupina Druhá míza. Skupina Holokrci hraje v hudebním klubu Riko v ulici Pod Hájkem na Praze 8. V sobotu 17. října si přijďte zaspívat a zatančit. Se skupinou Holokrci žádná nuda rozhodně nehrozí. Začínáme ve 20 hodin. Zveme vás na dvoustý salon Zelenáčů v úterý 20. října od 19 hodin a 30 minut. Tahle legendární parta bude slavit 17 let a 200 salonů v klubu u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. A ještě večer písní KTO a vzpomínka na Valdemara Matušku. Tentokrát v Trutnově v klubu UFO ve středu 21. října od 19 hodin. To byly pozvánky na Country Rádiu a Tereza Jandová.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: voňavou trávou.
1: Dopolední káva s Milanem Šmitem. Countryový občasník, ve kterém si Milan Šmit u dopolední kávy povídá se zajímavými hosty.
2: Je to přesně tak, jak jsem sliboval, dnes jsem tady obklopen krásnými ženami, jednak je tu Katka a jednak je to, teď vidím, ale nepřišel na jméno, Kristýnka, ale já vím, ale nemohl jsem si rychle vzpomenout. A obě dvě přišly z kapely Katie, je to proto, že se momentálně, přestože jsou z Vysočiny, pohybují po Praze a k tomu všemu se ještě dostaneme. Děvčata, já vás zdravím, ahoj.
3: Ahoj, ahoj, moc děkujeme za pozvání.
2: Tak otázka jasná, my jsme se neviděli a neslyšeli prakticky 2 roky, ty jsi to zmínila cestou sem po schodech nahoru, že sem chodíte v těch pravidelných 2letých intervalech.
3: Ano, přesně tak.
2: Takže co se za ty 2 roky v kapele Katie stalo?
3: No, za ty 2 roky asi teď ten nejvýznamnější milník je, že natáčíme desku.
2: Ano.
3: Už máme hotové 3 písničky,
2: super,
3: které tady už zazní později. A pokračujeme dál, takže my odsud ze studia jedeme zase do druhého studia, kde budeme nahrávat.
2: Kde budete nahrávat. Takže to je takový ten muzikantský život. Co jinak jako obecně, jak se vám daří, jaká byla sezona, co v kapele všechno v klidu, nebo jsou nějaké změny?
4: Sezóna byla, myslím, plodná. Sice jsme neměli třeba tolik koncertů, ale právě díky tomu jsme se mohli hodně soustředit teďka právě na skládání nových písní, vymýšlení, nějaký nový nápady a zároveň zase přidali jsme spoustu třeba ideí do toho, jak jsme se postupně vyvíjeli s tím časem. Všichni se navzájem mění v té kapele, ale pořád jsme strašní kamarádi a hrozně nás to baví a i ta hudba se s tím takhle vyvíjí.
2: Jasně, takže to je základ, to je základ. Když v kapele není klid po lidské stránce, tak se většinou nic nedaří.
4: Ano.
2: Teď mi řekněte jednu věc, ty koncerty, protože třeba naši posluchači vás znají sice asi z talentu country rádia třeba, ale koncerty vyhráte asi převážně teda na Vysočině, říkám převážně ne výhradně. A vypadají ty koncerty jak? Protože já si pamatuju, že jsme se o tom bavili, že vy se jako na koncertech

0: neomezujete jenom na své vlastní věci, ale že právě sáhnete leckdy i po velmi moderních a zajímavých věcech.
1: My máme strašně rádi francouzskou šanzoniérku Zas a právě od ní máme v repertoáru několik písniček a většinou to mají lidi taky velmi rádi, takže to hrajeme často.
0: A počkej, a to zpíváte ve francouzštině?
1: Ano.
0: Ty umíš francouzsky?
1: Ne, proč?
0: Mě to zajímalo.
1: Ne, tak něco samozřejmě jasně. Umím, ale nějak výrazně významně ne.
0: Aha. Dobře, no a hrajete tady v té verzi, ale jakože francouzský.
1: V originálu,
0: jo,
1: ano.
0: Jo, jasně, jasně. Máte i další převzaté věci třeba?
1: Tak máme. Něco tam je.
0: Na tu zase si pamatuju, dokonce jsme ji, myslím, hráli i v tom pořadu Srdcem v country, kde jste byli jako hosté, že jsme ji pouštili jako takovou jako kuriozitku.
1: Taky, my třeba máme rádi i Dolly Parton, takže Jolene, to je taková jasně, klasika, jasně. Takže tu hrajeme taky poměrně často a lidi mají rádi.
0: Takže teď jsme vlastně odpověděli na takovou další otázku, kterou jsem chtěl říct, kdybych vás měl jakoby zařadit, protože ono to není úplně jednoduchý, vy si moc s těma škatulkama hlavu neděláte, takže od šanzonu přes folk, country a vlastně i celkem takový nějaký rokový prvky se tam nachází zhledem ke složení. No tak jo, tak ale to je dobře, to já mám rád. Proč škatulkovat, hezky si to užít, když se hraje.
1: My to máme rádi takový pestrý.
0: Jasně, jasně. Říkají děvčata z kapely Katie, které jsou tady dnes se mnou a je to teda Katka a Kristýnka a my si dáme písničku Jen tak, což ovšem ještě zatím není skladba z nového alba, ale je to vzpomínka na léta minulá, což bylo, myslím, to předchozí album.
1: Ano, to bylo 4 roky zpátky, kdy jsme vydali debutové album, takže ano, to je Jen tak.

0: Dopolední káva s mými hosty, kterými jsou Kačka a Kristýnka z kapely Katie, a bavíme se teď momentálně o tom, že přijeli do Prahy hlavně proto, že natáčí tady v Praze v jednom ze studií svoji desku kolikátou?
1: Druhou.
0: Takže druhou desku, která bude jaká? Bude jiná než ta předchozí, kterou jsme představovali? Bude jiná a v čem eventuálně?
1: No, bude trošičku jiná, hlavně v tom, že to bude vinyl. Plánujeme udělat vinyl, ne klasický CDčko. Bude tam 10 písniček a bereme to hodně koncepčně, takže se snažíme, aby ty písničky na sebe navazovaly, aby to mělo nějaký smysl, aby to vyprávělo nějaký příběh a aby to mělo právě nějaké společné téma.
0: Tak jednou jsme objevili, říkali jste, že se tam všude objevuje kafe, což v dopolední kávě je fajn.
1: Ano, to jsme se bavili, to je super, protože v kapele jsme všichni kafaři, takže o kávě se zpívá často.
0: U kafe se dobře skládá, takže o kávě se zpívá často. Dobře, ale když teda koncepčně, tak co je tedy ale to skutečné jako nosné téma té desky, nebo co bude tím nosným
1: tématem? Tak ono je to hodně o životě, o takových těch běžných tématech, láska, stres.
2: Obyčejný lidský život, každodenní věci, co nás provází, právě třeba i radost z maličkostí. Jo, třeba, že vysvětne sluníčko sem tam, nebo že si můžeme dát mlíko do kafe.
1: Já tomu říkám, že to je prostě taková pohodička.
0: Pohodička. My tu už nějaký nahrávky máme, já osobně jsem si vybral píseň, kterou si poslechneme za chviličku, Klidný ráno, která myslím, že trošičku ještě ke všemu vybočuje i ze všeho ostatního, co jste zatím udělali. Je trošku taková jiná, ne?
1: Řekla bych, že je trošičku country. My máme občas trošku country písničky, ale tahle je taková typičtější. A podle této písničky se pravděpodobně bude jmenovat i celá ta deska.
0: Celá ta deska. 10 písní. Jak je to tam autorsky? Jako zůstali jste na domácí scéně, to znamená u tebe, anebo jste sáhli i k nějakým autorům?
1: Zůstali jsme na domácí scéně. Nejvíce u nás skládá náš kapelník Pavel Němec a já, takže my to máme tak nějak půl na půl. Vždycky někdo přijde s nápadem a společně to doladíme.
0: Mluvíme jak o melodii, tak
1: ano,
0: o textech.
1: Obojí.
0: Dobře. Jak dlouho ta deska vznikala a vlastně už je úplně jako finální předobraz toho, protože vím, že je vytočíte, ale ještě zdaleka není hotovo, že jste
1: přesně
0: teprve
1: tak
0: někde na začátku v podstatě, takže jak to zatím, už je to jako ucelené, je to připravené celé, anebo ještě se tam bude něco dít?
1: Je to už celé připravené, takže už máme jasný scénář, co kdy, jak nahrajeme, takže už máme jasnou vizi.
2: Přesně tak.
0: Jak se vám nahrává, jste z toho nervózní trošičku?
1: Maličko, ale to já jsem vždycky, když nahráváme, protože chci, aby to stálo za to.
0: Takže vypadáte zakřiknutě, musím říct.
1: Ale ne, to vůbec ne, to vůbec ne.
2: Já myslím, že to je taková ta zdravá nervozita, která naopak vybuzuje k tomu lepšímu výsledku.
1: Určitě.
0: No, když jsme řekli tedy, že v kapele nejsou žádné zásadní změny, tak to je jedna věc, ovšem druhá věc je také ta, že jsme se neviděli skutečně dlouho, takže možná bychom pro naše posluchače a zejména pro vaše fanoušky mohli tedy říci, jak momentálně vypadá sestava kapely a zdravit ostatní kolegy.
1: No, takže sestava kapely se nezměnila od té doby, takže pořád je nás 6. Takže náš kapelník Pavel Němec, ten hraje na basu.
2: Potom je tam Láďa Vrtel, který je náš bubeník od začátku.
1: Martin Látera, ten hraje na kytary.
2: Potom tam máme takového trochu Benjamínka, i když on už není tolik Benjamínek, už tam chvilku je s náma Miloš Kejnovský, který hraje jak na kytaru, tak i na banjo.
1: No a pak samozřejmě tady Kristýnka Němcová, teda teď už Jíchová, která hraje na klávesy a vokály vlastně máme všichni, kromě Ládi, takže všichni zpíváme.
2: Přesně tak, takže a Káťa Vodová, samozřejmě zpěvačka, která sedí vedle mě.
0: Teď. Jasně. A teď jsme se vlastně dostali k tomu, že vy sice říkáte, že v kapele se nic nezměnilo, ale přece jen se tam něco změnilo, protože vlastně od té doby, co jsme se neviděli, tak ty jsi se vdala.
2: Přesně tak, mám prstýnek na ruce.
0: Tak,
2: šťastně.
0: Gratuluju. A zdravíme pana manžela na dálku. Tak, máme 11 hodin 21 minutu. Myslím, že je nejvyšší čas dát si první ochutnávku ze vznikající desky kapely Katie. Jmenuje se Klidný ráno, je to ta, která z těch, co jsem já slyšel, mě zatím baví tak jako nejvíce. Myslím, že se vám moc povedla a dokonce, když říkám, že máme možnost si poslechnout v tomto pořadu, tak to vlastně úplně premiéra není, protože ona už několikrát v country rádiu zazněla.
1: No tak to moc děkujeme za puštění.
0: Tam se líbí.

kytarou rozechvělou, se všech nejlepší kapelou svou, kam mě ptáci povedou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Také v této hodině je tu pár dopravních informací a sice koukáme pro vás na koleje, koukáme pro vás také na dálnice. Na kolejích máme varování trati 244 Hrušovany nad Divišovkou, Šanov, Brno, Moravské Bránice, Ivančice, tam v úseku Brno, hlavní nádraží Bohutice je zásah složek záchranného systému. Znamená to, že aktuální vlak bude opožděn a také to znamená náhradní autobusovou dopravu mezi stanicemi Moravský Krumlov, Bohutice a v obráceném směru. Co se týče teď dálnic, tak na Pražském okruhu dávejte pozor na 15,5 km ve směru Gruzini, srazil se tam nákladňák a osobák. Na D0 ještě jednou vlastně ve stejném místě téměř máme také hlášenou nějakou dopravní nehodu, je to o 0,5 km dále a není vyloučeno, že se jedná stále o tu samou. Pak tu mám zprávu z D8 na 68,5 km ve směru na Prahu se dořešuje srážka osobního auta se zvěří. Předtím už jsme vás varovali, ale i tak ještě zpomalte. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Prý to lidem nejvíc spálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
4: Škoda lásky.
5: No to já myslím, že na bylo nejlepší.
4: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.

0: Dopolední káva s Milanem Schmidtem. Countryový občasník, ve kterém si Milan Schmidt u dopolední kávy povídá se zajímavými hosty.
1: Je to tak, i dnes tady mám hosty a je to kapela Katie, zástupci kapely Katie, to znamená Kateřina a Kristýna. Krásně nám to vychází všechno od ještě káva k tomu, takže bych se z toho docela i za koktal. No, my jsme probrali to, že jste teď momentálně ve studiu, točíte CDčko. Teď ještě mezi písničkami jsme si řekli, že vlastně v podstatě, i když ještě není natočeno, tak je to de facto hotový, protože vy máte už jasnou vizi, jasnou představu. Takže co se bude dít teď dál? Natočíte album, kdyby to tak asi zhruba mělo vyjít a jak to plánujete? Budou nějaký křty, budou nějaký turníčko k tomu, nebo jak to?
2: Tak my plánujeme do konce roku to mít dotočené, už to mít i zmástrované, prostě jako celkový balíček. A příští rok bychom chtěli udělat křest.
3: Přesně tak.
2: A zrovna se to krásně kryje, protože příští rok máme desetileté výročí kapely.
1: Hezky.
2: Takže to spojíme dohromady.
1: Přesně velké oslavy.
2: Ano.
3: Vyjde LPčko ještě horké z tiskárny a už to rovnou můžeme jít pokřtít slavnostně.
1: Máte už nějakou představu, vy jste z Vysočiny, je nějaká scéna, která je vám tak blízká, že ten křest tam prostě musí být?
3: Máme. Chystáme se do vesnice, odkud vlastně vznikla naše kapela, my tam často zkoušíme a říkáme si, jednak nás tam znají spousta lidí z toho okolí, ano. Už jsme takový jako domácký tam a hlavně se tam cítíme pochopitelně úplně nejlépe, takže proč to neudělat zrovna tam?
1: No a to je kde? Víme, že je to vesnice, ale nevíme, která.
3: Vás napínám, že? No. Bude to na Chlumě, na Vysočině, což je vlastně kousek od Jihlavy.
2: Takže jsme zvažovali nějaké další možnosti. My třeba máme hrozně rádi městy z Okřížky, kde hrajeme vždycky v prosinci, je takový krásný vánoční koncert. Má to úžasnou atmosféru a tam opravdu jezdíme strašně rádi. Tak jsme si říkali, jestli to neudělat tam. A potom byla ještě jedna možnost, že bychom to zkusili v Horním Smrčném, odkud pochází vlastně tady Kristýnka a Pavel, náš kapelník, jasně, takže taky domácí scéna, takže ano, ještě uvidíme.
3: Všechno blízko u sebe.
1: Jasně, a tak ty křty mohou být i na více místech, proč ne?
3: Prostě
2: to je
1: oslava celoroční, je to tak.
2: Ano.
1: Už jenom to, že jste se rozhodli udělat ten vinyl, tak i to je vlastně pro mě trošičku, chci říct, vinyl bez CDčka.
2: Ano.
1: Protože prodej těch vinylů asi to nebude úplná legrace.
2: Ne. My to děláme čistě proto, protože je to naše srdcovka. My
1: jasně.
2: Prostě ty vinily máme rádi hudbu z vinylů, má to svoje kouzlo a my to chceme zachovat.
3: Přesně tak.
1: Nejste první, kdo s tímhletím přichází a znám muzikanty, jako je třeba Matěj Ptaček, který prodává skutečně ty vinily jak na běžícím pásu a jde to. A pak znám jiné muzikanty, kteří mají doma skříně plné svých alb jako a ne to dostat mezi lidi. No. Ta distribuce u vás bude probíhat jak vysloveně na koncertech, anebo máte třeba nějaký e-shop, nebo jak to bude a eventuálně dá se třeba už i, kdyby se to někomu líbilo, předobjednávat?
3: Předobjednávky úplně jako takové ty e-shopové nevedeme. My to budeme určitě brát na koncerty, na které budeme hrát, takže fyzicky se určitě vždycky dá odkoupit a případně budeme to dávat na stránky a pokud by třeba někdo měl zájem, může kdykoliv říct třeba přes telefon a takhle, my to rádi prodáme i takhle třeba na dálku, že se domluvíme. Vyloženě e-shop nechystáme.
2: Takže stačí kontaktovat naši kapelu přes sociální sítě.
1: Jasně. To si řekneme v posledním vstupu, jak se na vás můžeme dostat. Jinak já pochopitelně mohu jen doporučit, abyste na koncert vyrazili. Jednak je se na co dívat, mám tu mladá děvčata, takže je to příjemný pohled.
2: Děkujeme.
1: A je i co poslouchat, jak konec konců uslyšíte za chviličku v další písni, jmenuje se Pod oblohou. Je to zase připravované album. Co k ní řekneme, k té písničce? Je k ní něco, co říct?
3: Určitě je to písnička k zamyšlení, k pozastavení. Je taková pomalejší, ale o to víc se ten člověk nad tím může zamyslet, trošku rozjímat a třeba nacítit si tu písničku a třeba ten svůj vlastní pohled do té písničky taky se dá zahrnout.
1: Jasně.
3: A myslím, že každý se v tom dokáže najít.
1: Najít si tam to svoje v tom.
3: Přesně tak.
1: A víceméně se na dálku propojit s kapelou Katie. Písnička se jmenuje Pod oblohou.

0: meditate on it. Understand, yo man, you hear me talking, honey? Understand, yo man, remember what I told you. Understand.
1: Tak posloucháte dopolední kávu se zástupci kapely Katie, Kačka a Kristinka jsou tady, koukali do mobilu, protože kluci z kapely už píšou, že je poslouchají, takže můžeme klidně pozdravit, ne?
2: Asi... Takže ahoj kluci, ahoj. Jsme rádi, že nás slyšíte.
1: Jo, jo, soustřeďte se pořádně a za chviličku to můžete rozjet, protože já vám holky vrátím, ale do té doby, než ještě odjedete do studia, tak pochopitelně pro vaše fanoušky a pro případné další fanoušky, které třeba zaujme vaše nové album, tak nás pozvěte na nějaké koncerty. Mně je jasné, že když se člověk soustředí na nahrávání desky, tak trošičku jde to koncertování stranou, takže tahle sezona asi byla spíš jako o přípravách, co?
2: Přesně tak, přesně tak. My teď vlastně následující koncert budeme mít v Třebíči 4. Mm-hmm. prosince. Mm-hmm. Je to vánoční náměstí, takže takový krásný vánoční koncert.
1: Jo, jo, to bude ale pěkný uzavření toho, toho celého roku a to už by vlastně jste měli být úplně v klidu, protože to by mělo být všechno už ve finále. Ne?
2: Přesně tak, ano. Takže určitě tam zazní ty nové písničky z nové desky. Mm-hmm.
1: Takže v Třebíči, tam na vánočním koncertu, příští rok vlastně by se to tedy mělo odehrávat v těch desetiletých oslavách a s představením toho alba. Pokud bychom vás chtěli nějakým způsobem sledovat, tak kde je to nejlépe? Je to Facebook, je to Instagram, jsou to stránky nebo jak?
3: No v podstatě všechno, co jste teďka řekl, tak je to na Instagramu, je to na Facebooku a na webovkách www.katymusic.cz. Mm-hmm. Tam nás můžou najít a my jsme aktivní, takže věřím, že budeme dál rozvíjet ty naše sociální sítě a aby se s náma mohli ty lidi propojit lépe.
1: Mm-hmm. Kdo to u vás dělá, ty sociální sítě? Zkusím si tipnout, Kristýnko.
2: No.
1: Ne, jako nejmladší, ne, co jsem si myslel.
3: No, tak já mám Instagram, tak.
1: Jo, jasně.
3: No, a zbytek.
2: Ale my se tak dost střídáme.
3: Jo, ano, jo. Přesně tak.
1: No tak ty jsi taky ještě mladá, takže teď děláš Facebook a máte tam nějakého dětka na stránky, ne?
2: Co? Dětka stránky dělá náš kapelník.
1: No, to říkám.
3: Tak je starší než já určitě.
1: Nic ve zlým, Pavle, ale někdo to prostě musí no, tak.
3: A taťka je šikovnej.
1: Jo, tak a tím se to provalilo, ano. Taťka Pavel od Kristinky, basista kapely, který dělá stránky. No dobře, takže stránky, Facebook a Instagram, ano. Tam všechno najdeme a tam můžeme se nechat pozvat, případně vás kontaktovat, kdybychom vás chtěli někam pozvat.
2: Určitě.
1: I ta možnost taky samozřejmě je vítána a hlavně taky, až bude to album, tak se bude dát i objednávat i mimo koncerty.
2: Přesně tak,
3: moc se těšíme.
1: Řekli jsme asi úplně všechno, co jsme říci měli. Já vám popřeju, ať se album povede 100%, ať z ní máte velikou radost. No a budu se těšit, že až bude celé kompletně hotové, no tak se tady zase domluvíme a představíme album celé, třeba v pořadu Album týdne, to už nechám samozřejmě na vašem uvážení, jak moc budete chtít či nikoliv. Já vám děkuju.
2: A my děkujeme také.
3: Taky moc krát děkujeme.
1: Dáme si ještě jednu písničku, ještě jednu ochutnávku z nového alba, jmenuje se Zabroukej, co k ní řekneme?
2: To byla taková, řekněme, rychlokvaška, protože jeden den jsem přijela za Pavlem Němcem, za naším kapelníkem a říkali jsme si, tak co, musíme složit nějakou písničku. Sedli jsme si právě ke kafi.
1: Další kafe?
2: Začali jsme psát, no a během hodinky dvou to bylo na světě. Takže je to taková písnička o všedních věcech, jako když jdete třeba do krámu pro rohlíky a tak.
1: Jasně. No a ono většinou tyhle ty věci pak mají největší úspěch, protože je to prostě úplně to nejpřirozenější. Člověk tam nenapatlá nic, co by bylo nuceného, je to tak. Kočky, díky za návštěvu, mějte se krásně, ať se vám nahrává hezky, ať se vám tady v Praze líbí a já se budu těšit, až bude všechno hotovo.
2: Děkujeme moc, my se budeme taky těšit a zdravíme posluchače.
1: Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj.

0: Antri počasí.
1: Dnes bude polojasno nebo skoro jasno, později místy až oblačno. Teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme na cestách. Dávejte si pozor. Lesní zvěř na podzim začíná ve velkém migrovat a tím pádem roste i riziko dopravních nehod. Řidiči by se ale podle odborníků neměli snažit zvířeti vyhnout. Prý je lepší ho srazit. Může se tím zabránit větším škodám na autě. Je to lepší, než nabourat do stromu. O potvrzení pro pojišťovnu se nově žádá přes internet. V šuplíku můžete mít poklad. Velkou hodnotu mohou mít mobilní telefony, které můžete mít i desítky let uložené. Mezi sběrateli jsou totiž stále žádané starší kousky a modely, které se už nevyrábí. Nejvyšší cenu mají mobily v originálním balení a perfektní kondici. Nokia 3310 můžete prodat i za více než 4300 korun. Cena Nokia 8800 široko se může dostat i k 20 000 korunám. Novinky z naší železnice má kolega Luboš Dvořák.
2: V pátek ve výzkumném ústavu ve Velimi na Kolínsku bude podepsána historicky dosud největší železniční zakázka v České republice na provoz příměstských vlaků kolem metropole až do roku 2059. Dokument stvrdí středočeská hejtmanka, současný primátor Prahy Svoboda, České dráhy a zástupci dopravců. Luboš Dvořák, Kolínsko.
1: Policie má ve své výbavě novinku. Jakou to ví Luděk Savana Urbánek?
3: Policisté ve Zlínském kraji získali nové zdravotnické batohy, které jim umožní lépe poskytovat první pomoc při dopravních nehodách, kolapsech nebo úrazech do příjezdu záchranářů. Jednotné uspořádání všech pomůcek podle principů taktické medicíny má policistům usnadnit orientaci ve stresových situacích. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: Dneska se bude hrát fotbal a fotbalisty Jablonce na úvod hlavní fázi konferenční ligy čeká jedna z nejtěžších možných výzev. Dnes ve Friburgu změří síly s aktuálním lídrem německé nejvyšší soutěže a posledním finalistou Evropské ligy. Ještě dodám, že výkop je na programu ve 21 hodin. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Přátelé, 12 hodin a 9 minut polední menu právě začalo, takže v poledním menu máme teď připravenou soutěž, kterou už dobře znáte, a pokud byste chtěli dnes vyhrát tričko z limitované edice k 35 letům narození, tedy Country Rádia, pak poslouchejte Pacifik, taky Vabiho a Mikyho Rivolu a jejich přátelé a Vlak na Dobříž a hledejte v jejich písničkách nějaké společné téma. Pokud ho objevíte, to konkrétní, které má na mysli Bezi Junior jako náš hudební dramaturg, tak to znamená, že byste si mohli to tričko odnést. Samozřejmě ještě v to hraje také v tom roli, že se musíte dovolat jako první, to je jasné. Tak poslouchejte, vy ostatní, kteří nesoutěžíte, tak vám popřeji dobrou chuť k vašemu dnešnímu obědu.

0: Tak houslové solo nám zakončilo soutěžní klání, tedy aspoň do té míry, že jsme si poslechli 3 soutěžní písně. No a teď nás čeká vyhodnocení, takže telefon číslo 210 323 333 je volné a vy to zkuste, ten, kdo se dovolá jako první se správnou odpovědí, získává cenu dnešního dne a to je tedy tričko z limitované edice 35 let Country Rádia. A já už vám přeji dobrý den, tady je Milan Country Rádio, kde je na druhé straně. Halo, halo. Tak někoho tam slyším, že se pohybuje, šustí, ale nevidím, teda neslyším nic konkrétního. A výborně, halo, dobrý den.
1: No tak jste se dovolal, nejsem si teda ale jistý správnou odpovědí.
0: No,
1: tady
0: to
1: je
0: nevadí, Jardo, zdravíčko.
1: Jarda z Vysočiny.
0: Ano.
1: Ale když tak to před mě tam napadlo nějaká taková výbava tuláků, trampů, ruksaky, vesta, já nevím, takovýhle
0: perfektní
1: věci.
0: Turistická zavazadla, ruksaky, co tam bylo ještě, nějaký ty brašny na zádech, no je to tak.
1: Bylo
0: no, je
1: tam
0: to
1: nějaký,
0: tak.
1: V každý písničce to bylo jinak.
0: Jasně, tentokrát přichází z Vysočiny správná odpověď, zdravíme vás tam, protože opravdu v písních Pacifiku, Vabio Rivoli a Vlaku na Dobříž jste slyšeli nejrůznější zavazadla, trampská, turistická a další. Slyším, že to jako kvituje i nějaký mimino, je to mimino nebo je to papoušek?
1: Je to papoušek,
0: to mám na rameně. Já jsem si to tak jako říkal, buď to je mimino nebo papoušek, takže zdravíme.
1: Ne, to je papoušek, teď jsem na dvoře tady, on je to takovej, se mnou všude chodí, lítá.
0: Jo. No tak to je výborný, takže ho zdravíme, papouška, a vydržte mi chviličku na telefonu, společně napíšeme.
1: Ano, vydržím, výhru, jo. Jasně.
0: Pro něj teda tričko nemám, no, bohužel.
1: No i když... to on si na něj vleze, když ho budu
0: jo,
1: mít na sobě.
0: Jasně, rozumím. Tak vydržte chvilinku, jo, vydržte.
1: Dobrý, děkuju, díky, vydržím.
0: Tak krásně jsme to zvládli, byla to skutečně správná odpověď, turistická zadla bylo společné téma a teď je tím hlavním společným tématem oběd, protože už máme všichni hlad jako vlci, takže dobrou chuť k vašemu obědu a zaspívá nám k tomu Věra Martinová, Pozdní sběr, Miroslav Donutil, Valdemar Matuška a třeba taky Honza Nedvěd. Příjemný poslech, dobrý den.
2: Polední menu na Country Rádiu.

svobodu, že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dám chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rup a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu či hopem, vždycky chcem být jedním.

Tak to byla hezká zpověď chlapská od Honzy Nedvěda, jmenuje se Podvod a dostali jsme se do 38. minuty po 12. hodině. Já otevírám kalendář s datem 15. října, vidím tam napsanou Teresku, takže všem Terkám přejeme všechno nejlepší k jejich dnešnímu svátku. Posíláme sice písničku, která by se asi víc hodila pro Zuzanky, no ale prostě takhle to vyšlo, takže pro Teresky budou zpívat KTO. Příjemný poslech.

Tak Memphis, Tennessee, do Tennessee se vypravíme ještě jednou během této hodiny, a sice s Petrou Černockou, a dáme si něco ostřejšího, ale proč mluvím právě teď o tomto státě? Protože tam Nashville. No a protože v Nashville je město hudby, a sice country hudby, tak je to takový oslý můstek k tomu, abych vám řekl, že pochopitelně byste měli dnes poslouchat speciál, který můžete od 19. hodiny naladit, protože dnešní speciál, vzhledem k tomu, že je čtvrtek, bude Dvorana Country. No a Dvorana Country, to je pořad, který pro vás připravuje Bezi Junior, a samozřejmě je to pořad, který je plný country muziky. Pokud se nepletu, tak dnes by to mělo být například o známých hitech Bucka Owense a s výletem do Kentucky. A sice do roku 1975 ještě se také vyrazí s Naďou Urbánkovou. Alespoň tak to čtu tedy v tom, že vidím nějaký scénář, který Bezi Junior měl připravený pro dnešní den. Jestli to všechno tak dopadlo, nikoliv, to se necháme překvapit, ale máme jednu jistotu, bude to prostě jednoznačně country, takže buďte u toho v 19 hodin Dvorana Country a Bezi Junior.

0: Polední menu právě teď končí, tohle byla Petra Černocká a Tennessee Whiskey, píseň, kterou jsem sliboval. Pokud máte rádi Tennessee, pokud máte rádi Nashville, pokud máte rádi americkou muziku, což k sobě jednoznačně patří, nezapomeňte, ještě jednou připomínám, večerní pořad Dvorna Country je právě na tohleto téma. Není to jediný pořad, na který vás chci pozvat. V příští hodině nás čeká hodně muziky a budu hovořit také třeba o tom, co jsem pro vás připravil na tento týden jako album týdne, ale teď vás pozvu ještě také na zítřejší ráno, vlastně nás pozve Láďa Vlach, tedy jeden z té dvojice, která vás každý den mezi 6. a 10. provází a dělá vám dobrou náladu. A sice Láďa Vlach a Katka Čepelíková. Takže tady je pozvánka.
1: Možná se právě teď, milí posluchači, chystáte něco zakousnout, ale občas bychom se také měli zamyslet, co vlastně jíme. A s tím souvisí i naše zítřejší ranní vysílání. Povídat si budeme o správné výživě, protože 16. říjen je zasvěcen Světovému dní výživy. Samozřejmě tu budeme mít i stravu hudební, a to bez jakýchkoliv nutričních...
2: Nejste mi náhodou z toho Country Rádia. Dobrý, já se vás pamatuju, byste losoval ty televizní čísla. A vy vysíláte v rádiu.
1: Já
2: vás podle hlasu. No. Ježíš, to je neuvěřitelné.
1: Prosím vás, od 6 do 10 vždycky s Kačkou Čepelíkovou a se mnou.
2: To je ta úleta, ale vás teda, vy máte v obličeji, vy jste z toho Country Rádia, tak
1: já vás mějte se hezky, díky, naschle. Takže zítra u 6 se na vás těší Kačka a Vláďa.
3: Country počasí.
4: Po zbytek dnešního dne bude polojasná nebo skoro jasná obloha, později místy až oblačno, teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, k večeru od západu přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů.

0: 3 rádio. Zprávy.
1: Leto je za námi a hygienici kontrolovali i zmrzlináře. Více než polovina kontrolovaných vzorků zmrzlin ale letos nesplnila hygienické limity. Tvrdí to Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Prodejci mnohdy nedodržují pravidla pro přípravu zmrzliny a zanedbávají čištění zařízení pro výrobu. Prodejci, kteří kontrolou neprošli, musí přerušit prodej, než pochybení napraví. V Praze se staví nejvíce bytů od sledování trhu v roce 2010. Kupující si ale pořizují stále menší byty. Za metr čtvereční se platí stále více. Zatímco v prvním pololetí roku 2023 měl průměrný prodaný byt téměř 62 metrů čtverečních, letos je to 56 metrů. Cena za metr čtvereční u dispozic 1 plus KK meziročně vzrostla skoro o 15% na více než 198 tisíc korun. Do kliniky doktora Pirka nahlédl Luboš Dvořák.
2: Své pacienty začne nový pavilon kliniky doktora Pírka přijímat na začátku listopadu. Součástí pětipatrového domu je 40 lůžek následné rehabilitační péče a nová rehabilitační tělocvična. Pro akutní ortopedickou péči bude mít klinika 20 lůžek. Přibyla také dospávací lůžka. Pro jednodenní chirurgii ruky vznikly dva operační sály. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: O dalších dopravních komplikacích teď Luděk Savana Urbánek.
3: Ve Slavkově u Brna se pracuje na silnici. Do soboty 12. prosince letošního roku je z důvodu rekonstrukce komunikace ve Slavkově v ulici Československé armády upraven provoz na regionálních autobusových linkách, upozornil dopravce. Zásahy krajských silničářů na úseku dlouhém přibližně 400 metrů zde vyvolávají jednosměrný provoz ve směru z centra. Luděk Savana Urbánek, Slavkov u Brna.
0: Sport.
1: Tady je včerejší fotbal. Fotbalisté Bohemky v dohrávaném utkání 6. kola první ligy porazili Mladou Boleslav 1-0. Pražané se posunuli na 9. místo kompletní tabulky 2 body za 4. Středočechy, kteří nevyužili možnost dotáhnout se na 2. Liberec. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio

Jo, tak tohle byla paráda, to mám moc rád. Po 13. hodině vám krásné odpoledne přeje Milan Schmidt a zpívali vám, vysloveně zpívali Home Free, což je vlastně vokální skupina. Všechno, co jste slyšeli, je děláno ústy. Co nás čeká dál? Čeká nás pozvánka na dnešní procházku, je tady čtvrtek 15. a Klub českých turistů přichystal na dnešní den nějakou procházku pro ty, kteří mají blízko do Prahy. Čeká nás také pozvánka na nedělní pořad Album týdne. No a čeká nás taky nějaká ta muzika. Jsme v rádiu, tak je jasné, že vybereme to nejlepší, co můžeme, například Vajnona a Burning Love, parádní Presleyovka, dáme si i Vojtu Kyďáka Tomáška a jeho nákladňák do LA, novinku zajistí Cleo, ona tančí a teď třeba Jiří Grossman a country beat Jiřího Brabce a Blizzard. Příjemný poslech a dobrý den vám přeji.

černou hmou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Půdě už nemůže apat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno sem. Tak se nocí probíjí, zláhle brandy popíjí. A jen 3 míle mi zbývaj, Marianne. A jen 3 míle mi zbývaj, Marianne.

dálce světla zaplály. To mý oči hledali. Podíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát. Už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann. Tak ho našli za pár dní ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát. Proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Také tento týden vás budeme zvát na pochod s klubem českých turistů. Z Prahy nám opět volá Petr Teringl. Petře, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak jak to bude tento týden?
2: Tak ve čtvrtek 15. října nás čeká pochod viniční usedlosti Prahy 5. Každý z pochodů Prahou turistickou totiž má svého pořadatele, některý z odborů klubu českých turistů, no a každý pořadatel má svůj rukopis při pořádání pochodu. Zrovna pochod viniční usedlosti pořádá odbor klubu přátel a milovníků výletů, a to znamená, že trasa začíná a končí v hospodě. A vždycky vede neznámými cestičkami mezi zajímavými místy. Tentokrát je start v restauraci Šalanda, kousíček od konečné tramvaje sídliště Řepy. A protože pochod má asi 10 kilometrů, tak doporučuji všem, kdo projdou na start po 5. hodině, ať si vezmou čelovku. Nebo nějakou baterku, protože trasa, jak jsem říkal, vede zajímavými cestičkami a kolem statků, usedlostí, bylo by škoda nemít možnost si je prohlédnout.
1: Souhlasím a rozumím, takže pojďme ještě závěrem, než tedy vyrazíme do hospudky, tak řekněte, kde v kolik hodin máme přesně být?
2: Pochod viniční usedlosti Prahy 5. Čtvrtek 15. října, start od 4 do 6 v restauraci Šalanda u konečné sídliště Řepy. Cíl je na Ladronce v Košířích.
1: Petře, díky za pozvánku, mějte se krásně a brzy naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Trochu dopravních informací na trati 011 z Prahy hlavního nádraží do Kolína se řeší porucha vozidla, budou tam asi nějaká omezení, takže s tím prosím počítejte, ale nevidím nic velkého, žádná velká opatření se nechystají, možná trošku zpoždění vlaku, možná jiné řazení, těžko říci. Každopádně i na trati 037 Jindřichovice pod Smrkem Liberec, úseku Liberec Nové Město pod Smrkem je také nějaký problém, nějaký vlak nejede a cestující budou muset čekat na ten následný, takže i tady sledujte pokyny dopravce. Také tady je to kvůli poruše vozidla. Máme tady pohled i na dálniční tahy. Vidím, že na D11 na 106. kilometru ve směru na Jaroměř je nějaký předmět na vozovce. Projíždějte opatrně. D5 hlásí na 4. kilometru ve směru na Prahu nehodu dvou nákladních vozidel. To je nepříjemné. A D1 194. kilometr ve směru na Ostravu. Tady je také dopravní nehoda a sice nákladák s osobákem v sobě. Ještě koukám na pražský okruh 15. kilometr ve směru Gruzini, jsou tam v sobě dva nákladňáky, tak to je také nepříjemné. A pak ještě jednou pražský okruh, ale jiné místo, exit 58 ve směru na Prahu, tady je nákladňák s osobákem v sobě. I to by vás mohlo zdržet. Na D8 potom dávejte pozor ve směru na Německo, exit 64 Teplice, došlo tam k nehodě nákladního auta a to celkem vážné je na boku, bude určitě nějakou dobu trvat, než se to všechno odstraní a vyprostí. Připravte se na zdržení, přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Radio.
3: Nahlédneme do historie.
4: Chybět nebude anketa.
3: Ani pohled do kalendáře.
4: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.

trošku si říkaj, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkaj a trápení

vítr safia, krém honí bílý fáč. Pláni jdou se svou muzikou, trochu stříbra na strunách. Síní zní smích dětí, co fůru věcí smích.

Tak takhle na Dupaně zní ryze folkový projekt Pavlíny Jíšové a její dcery Adéla Bohadlo si společně zaspívali. No a musím říci, že pokud jste byli na Pareníku Country Rádia, když právě tyto dvě dámy společně ještě s Oldou, tedy Adélky manželem, vystupovali, tak jste mi asi, nebo vy jste mi dali zapravdu, že to je velice, velice příjemné a doufám, že i příští rok mi nedají košem a na Pareníku se opět objeví. Poslechli jsme si jejich jídelní lístek a než si dáme další folkovku v podání Pavla Dobeše, a sice jarní Pražce, navzdory tomu, že už v tuhletu chvíli je podzim, tak bych vám rád také řekl, na co se můžete těšit tento týden v Albu týdne. Koneckonců sliboval jsem to, že na to jukneme. Helejte, bude to kapela, kterou já jsem teda vůbec neznal. Je pravda, že já se v těch trampských kruzích zase tolik nepohybuju, ale přece jenom občas jako někoho zaregistruju a když jsem slyšel kapela Brabenci, tak jsem vůbec nevěděl, o co jde. No ale pak naštěstí je vidět, že dobře posloucháte, dostal jsem informace o kapele, přišel mi e-mail, který mi kapelu, řekl bych, velmi, velmi podrobně představil, no a dokonce mi poslali CDčko, které se jmenuje Prostě Slezina, takže kdo má rád trampírnu, tak by rozhodně měl v neděli 18. od 23 hodin poslouchat, protože VSPB Brabenci a Prostě Slezina bude tématem té hodinky a musím říct, kdo má rád trampírnu, přijde si na své. Je to prostě skvělé. Tak tolik pozvánka na neděli. Teď, než dorazí 14. tak Pavel Dobeš a jeho Pražce.

Čandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A vystupuji z vlaku, který mizí v dálce. Stojím v České Třebové a všude kolem Pražce vždyť je jaro. Zapni si kšandy,

šandy. Pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko.

0: si kšandy. Vítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasná nebo skoro jasná obloha, později místy až oblačno, teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, k večeru od západu přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Nové struny hraje v country klubu Rosochatec u Havlíčkova Brodu v sobotu 17. října od 18 hodin. Nové struny jako vždy vystoupí s porcí tramských a swingových písní. Zahraje tady i skupina Druhá míza. Skupina Holokrci hraje v hudebním klubu Riko v ulici Pod Hájkem na Praze 8. V sobotu 17. října si přijďte zaspívat a zatančit. Se skupinou Holokrci žádná nuda rozhodně nehrozí. Začínáme ve 20 hodin. Zveme vás na dvoustý salon Zelenáčů v úterý 20. října od 19 hodin a 30 minut. Tahle legendární parta bude slavit 17 let a 200 salonů v klubu u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. A ještě večer písní KTO a vzpomínka na Valdemara Matušku. Tentokrát v Trutnově v klubu UFO ve středu 21. října od 19 hodin. To byly pozvánky na Country Rádiu a Tereza Jandová.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tak přesně takhle zní současná moderní americká country whisky business a Miranda Lambert, velká americká hvězda, která nějakou dobu šla po boku Blakea Sheltona jako jeho manželka, a tohle to byla nahrávka z roku 2026. Doufám, že milovníkům country udělala radost. Pokud máte radši folk, mám pro vás pozvánku na velmi pěknou folkovou akci do Konstantinových lázní na tento týden, více v kukátku Country Rádia, a jinak folk, country, trampskou muziku a všechno ostatní uslyšíte během téhleté hodinky, a že si to jaksi necucám z prstu, tak to pojďme probrat pěkně postupně. Co se tedy týče folku, tak rozhodně Epidemie, to jsou zástupci folku jednoznačně velmi dobří a velmi kvalitní. Pokud byste chtěli raději něco ve stylu country, tak ta možnost také bude. Bude tady Johnny Cash, i když písnička Personal Jesus, kterou v originále zpívali Depeche Mode, tak není úplně takovou typickou countryovkou, jenomže ať zaspívá Johnny Cash cokoliv, tak je z toho vždycky country. Ale dáme si třeba i Valdemara Matušku z KTO a tam už to country bude. Dáme si i Věru Martinovou, taky určitě countryová záležitost. No a co jsem zapomněl? Pokud byste chtěli nějakou trampírnu, tak Malina Brothers přinesou Stín staré řeky. Takže to si myslím, že by vás mohlo natchnout, ne-li dokonce uspokojit v tomto směru. A dáme si i trošičku takového poproku. Ona je to vlastně čistě rocková skladba, když bychom to vzali v podání kapely Deep Purple, ale velmi pěkně si s ní poradil Jiří Schellinger, jako Šípková růženka zní více popově, a i tuhle písničku si můžete poslechnout. Tak vidíte, nabité v skutku pro každého něco.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Mám tady další pozvánku na hezký koncert. Tentokrát mám na telefonu muže, jehož jméno jste zaslechli určitě v pořadu Srdcem v country, a je to pan Mirek Kemmel. Mirku, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Moc tě zdravím, zeptám se, jak se daří, jak je po sezóně?
2: Jo, tak teď je pořád moc hezký počasí, tak si to užívám, odpočívám a teď máme zase před sebou nějaký hraní, tak se vlastně těším.
1: Přesně kvůli tomu volám, aby si nás pozval na jedno z těch hraní, o kterém jsem slyšel, takže nechám to na tobě. Kdy, kam můžeme vyrazit na Mirka Kemmela?
2: No, tak třeba 17. října do Konstantinových lázní. Tam hrajeme v music klubu v Pantheonu v kulturním domě. A hrajeme tam s celou kapelou, což nehrajeme úplně často. A za bubnama Miloš Dvořáček.
1: Hezky, zdraví Miloše. No a když říkáš, že hrajeme tam s kapelou, nehrajeme tak často, na co se můžeme těšit? Na jaký výběr repertoáru?
2: Tak my v podstatě na každých těch koncertech děláme průřez s těma 5 CDčkama, které jsme vydali, a tím, že teda nejvíc písní je pořád z toho posledního CDčka Mordie, který vyšlo vlastně před 2 rokama. No.
1: Takže jo, tak děkujeme za pozvánku. Závěrem pojďme tedy ještě jednou zopakovat, kdy, kde, v kolik.
2: Tak 17.10. Konstantinovy lázně, muziklu Pantheon v kulturním domě.
1: A začíná se ve 20 hodin, dodávám já, a Mirku přeju, ať se koncert vydaří, měj se krásně a těším se někde brzy na viděnou. Ahoj.
2: Děkuju moc, taky měj se hezky.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Je 14 hodin a 30 minut, čekají nás tedy v tuto chvíli nějaké dopravní informace, koukám pro vás zase jak na koleje, tak také určitě i na dálnice. Vidím, že například problém s poruchou vozidla mají na trati 194 České Budějovice Černý kříž v úseku Český Krumlov České Budějovice. Jeden z vlaků tam nabírá opravdu už slušné zpoždění od 30 do 60 minut. Některé vlaky, respektive jiný vlak, budete muset využít v následném spoji, takže sledujte pokyny dopravce zase, ať se nám na jihu nestratíte. Horší situace je ale na dálnicích, tam je toho opravdu víc než dost, takže D5 124 km ve směru na Rozvadov, požár nákladního auta. Velmi, velmi nepříjemné. Ten požár vozidla zasahuje pravděpodobně do celého pravého jízdního pruhu, který vypadá, že je neprůjezdný. Na D8 máme na 35. kilometru ve směru na Ústí nad Labem bouračku, nákladňák trefil z vodidla, je mimo vozovku, ale počítejte s pohybem osob. D1, 325. kilometr ve směru na Brno, je tam dopravní nehoda dodávky do dopravního značení a znamená to, že silnice je dokonce uzavřena, takže pozor na to, tam to bude asi složitější. D11, 88. kilometr ve směru na Prahu, nějaký předmět na vozovce, také nepříjemné. D52, 10.5. kilometr ve směru na Brno, i tady je předmět na vozovce, i tady dávejte pozor. A D0 ještě jednou na 15.5. kilometru ve směru Gruzini, dva nákladňáky v sobě. Sami slyšíte, není toho opravdu málo, když tomu přidáme to, že na D8 se dnes prakticky celý den budou řešit nehodu nákladního vozidla, které je na boku na exitu 64 ve směru na Teplice, tak opravdu je dobré dávat pozor na cestu a hlavně se dostat domů bezpečně. Šťastnou cestu!
2: Country Radio.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, vždyť to říkám.
3: Aha.

poletí. A taky na tebe, holčičko moje, kolik ti bude,

tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe sponou z tvých vlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám. Když padá

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Tuláci i tulačky, dobrý den. Dnešní toulka nás zavede do okolí Lipové na Prostějovsku, kde uprostřed lesů a luk najdeme místo, které v mapách působí skoro jako historická památka. Hrádek Lipová, známý také jako Špacírštejn, ale ve skutečnosti žádnou středověkou minulost nemá. Vznikl totiž docela nedávno a za jeho vznikem stojí jediný člověk. Pan Zdeněk Procházka začal svůj malý hrad budovat v roce 1982 a dokončení mu trvalo zhruba 10 let. Inspirací mu byly kamenné zítky, které objevil při svých houbařských výpravách do okolních lesů. Když jednu ze zídek někdo zničil, rozhodl se postavit si vlastní a svůj nápad vzal opravdu vážně. Kameny na stavbu nosil převážně ručně, často v obyčejných belících. Hrádek je tak z velké části vytvořen takzvaným suchým zdivem, tedy bez použití malty. Ta je použita jen u základů a některých nosných částí. Člověk si tak snadno představí, kolik trpělivosti a fyzické práce tato stavba skutečně vyžadovala. Výsledkem je malebná umělá zřícenina, která připomíná malý středověký hrad. Dominantou Špacírštejnu je přibližně 3 metry vysoká kruhová věž. Hrádek ukrývá také malou místnost a v jeho okolí vznikly další kamenné stavby. Nechybí tam ani ohniště s lavičkou, takže návštěva se dá spojit s příjemným posezením. Zajímavý je také samotný název Špacírštejn. Odkazuje na příjmení jeho stavitele Procházky a na slovo špacír, tedy procházka. K hrádku Lipová nevede klasická turistická značka a tak jeho hledání může být trochu dobrodružnější. Leží mezi Lipovou a přírodní rezervací Lipovské Upolínové louky poblíž říčky Hloučely a bývalého motokrosového areálu. Právě motokrosová trať je při návštěvě důležitým orientačním bodem. Špacírštejn je pěknou ukázkou toho, že zajímavé turistické cíle nemusí mít stovky let historie. Někdy stačí nápad, trpělivost, trocha fantazie a stovky kbelíků kamení. Další informace o Špacírštejnu hledejte například na webu moravskyturista.cz. Pěkný den na báječné toulky vám přeje Vítek.

sníh a zpíváme Luzína. Nikdo z nás zbytečný není, říká Josef, když ruce spíná.

0: No přátelé, pokud netrpělivě čekáte na hlas Miloše Kellera, pak se dočkáte, je tady 15. hodina a také Miloš Keller, který s vámi bude celé odpoledne, užijte si ho. A co se týče večerního speciálu, tak nezapomeňte, že to zase uslyšíte bez jeho juniora ve skvělém pořadu Country Dvorana. Já se těším na slyšenou zítra v pátek v 10 hodin dopoledne, dorazíme soutěž, ve které soutěžíme o doplněk stravy, to znamená bleskovku, budeme si také vyhrávat, takže opět páteční program plný parád písniček a také zajímavých informací. Aspoň doufám, že to tak dopadne, těším se na to, mějte se moc fajn a naslyšenou.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasná nebo skoro jasná obloha, později místy až oblačno, teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, k večeru od západu přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy budeme věnovat legendě. Rozhlasový vysílač Liblice B, tedy bývalá nejvyšší stavba v Česku, je minulostí. Včera dopoledne došlo k jeho demolici. O srovnání dvou 355 metrů vysokých stožárů se zemí rozhodly české radiokomunikace, které už v úterý zhasly a demontovaly osvětlení z vysílače. Rozhlasový vysílač Liblice B byl zprovozněn v roce 1976 jižně od obce Liblice u Českého Brodu. Původně šlo o nejvýkonnější rozhlasový vysílač v pásmu středních vln v Česku. Uplatnění vysílače se mu ještě podařilo najít od října roku 2023 do konce března 2025. Jeho prostřednictvím vysílalo Country Radio. Zachování stožáru by podle dřívějších odhadů vyžadovalo investice minimálně 170 milionů korun. Přibližně 120 milionů korun by stála výměna kotvících lan, dalších 25 milionů obnova protikorozní ochrany a stejnou částku oprava nebo modernizace výtahů. Stožáry se včera po odpálení náloží kolem 11 hodin a 15 minut zřítily na pole směrem ke Kolínu. Ostravě se opravují chodníky. Jak to jde, to zjistil Luděk Savana Urbánek.
2: V Ostravě jihu letos pokračovaly rozsáhlé opravy chodníků, které vycházely z rekordní investice v minulém roce. Během letoška se opravovalo nejvíce ve Výškovicích, kde radnice investovala kolem 30 milionů korun. Během posledních dvou let se tedy z hlediska oprav chodníků udělal na jihu velký posun. Luděk Savana Urbánek, Ostrava.
1: Na pole poblíž Hořovic na Berounsku navezli v létě kamiony 180 tun plastového odpadu. Jednoho z řidičů se podařilo zadržet. Zjistilo se, že nelegální odpad pochází z Itálie a doklady k němu jsou sfalšované. Případem se zabývá policie. Blíže Marie Stáňová z krajského odboru životního prostředí.
3: Kraj by dostal oprávnění nejenom vlastně šetřit na místě, ale také, aby mohl udělovat sankce a pokuty a vybírat je a dostávat je do svého rozpočtu.
0: Sport.
1: V rychlosti ještě včerejší hokej. Hokejisté Plzně zůstali v lize mistrů 100% i po posledním šestém utkání v základní fázi. Na její závěr vyhráli na ledě finského týmu 6-3. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

nakonec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení. Seš tulák a co víc můžeš chtít.

Dobré odpoledne, tohle byl Pavel Bobek a také Falešná karta. Ten, kdo k vám mluví, je Miloš Keller a bude s vámi až do 18. hodiny. Rekonvalescence, Marie Rotrová nebo Marty Robbins nám budou hrát a zpívat. V kukátku se podíváme opět na jednu zajímavou pozvánku a nebudou chybět dopravní informace v půl. Tak hezký a obohacující poslech přeji nejen do této hodiny.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je teď paní Vendula Štikarová. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A vy si se mnou budete povídat o výstavě Libebona Líbeznice. Už podle toho názvu mi trošku něco říká, že to bude něco kolem železnice. Je to tak?
2: Ano, jde o železničářskou výstavu, která se koná, jak jste říkal, v Líbeznicích a máme letos už 6. ročník.
1: Co tam všechno bude?
2: Tak vystavujeme hlavně teda železniční modely, moduly, kolejiště, budou tam dále RC modely. V provozu budou modelová kolejiště v několika měřítkách, bude jezdit zahradní železnice. K tomu se mohou návštěvníci svést i historickým autobusem, uvidí přehlídku modelů RC aut, kamionů a stavebních strojů a mohou se také seznámit s 3D tiskem a dalšími modelářskými technikami a zajímavostmi.
1: Líbeznice jsou kousek od Prahy, takže to je pozvánka vlastně i pro Pražáky. Kdy to tedy konkrétně bude a od kolika do kolika?
2: Tak výstava proběhne v sobotu 17. října od 9 do 17 hodin a v neděli 18. října od 9 do 15 hodin.
1: Mm-hmm. Máte nějaké webové stránky, kde by se posluchači mohli také na to podívat?
2: Ano, mohou se podívat na webové stránky libebona.cz.
1: Pozvánku na železničářskou výstavu v Líbeznicích u Prahy přinesla na vlny Country Rádia paní Vendula Štikarová. Já vám za to děkuji. Ještě úplně poslední otázka. Budete tam mít i TTčka? To je totiž moje měřítko, které mám rád.
2: Ano, TTčka tam rozhodně budou a budeme rádi, když se všichni přijdou podívat na jiná měřítka a jiné zajímavosti ze železnice.
1: Já vám děkuji za tuhle informaci a popřeji hodně návštěvníků. Mějte se hezky, nashledanou.
2: Děkujeme, nashledanou.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tohle byla dvojice Brooks & Dunn a tohle jsou dopravní informace na Country Radio. D1, problémy na trase z Ostravy do Brna u Nového Jičína. Dálnice tam byla neprůjezdná, teď už se začíná zprůjezdňovat, už nehledejte odklony. V opačném směru dálnice D1 z Prahy do Brna kolona začíná na 13. kilometru a končí za Šmejkalkou na 24. D1 ve směru na Hradec Králové za Městcem, tedy za odbočkou na Městeci, kolona kvůli opravám vozovky. D5 omezení ve Valíku. V obou směrech se jezdí pouze jedním pruhem a jsou tam kolony z obou stran. 35 omezení v Mohelnickém kopci. Počítejte s kolonami rovněž v obou směrech. A ještě 50 podobné omezení v Bučovicích. Jezdí se Kyvadlovi a jsou tam kolony hodně dlouhé. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem Country Shopu na www.countryradio.cz.
4: Country Rádio.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizerných štací. Dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to malem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zved, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než sadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka. Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný stěšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře. A pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.
2: Tohle byl Mirek Černý, jeden z hitů písniček na přání Charlie a Phantom 305. Za chviličku se podíváme trošku do popové oblasti Smokey a jejich veliký hit Oh Carol. Ale teď tu mám pro vás informaci o tom, co nového máme v našem country obchůdku. Jednak stále ještě máme dostatek triček k 35 letům existence Country Rádia, tak pokud jste si je nekoupili na naší oslavě nebo na naší oslavu v Pikovicích v srpnu, tak si je můžete objednat ještě i v našem country obchůdku. No a máme nové tabulky, nejenom country pes, ale také tchýně a kočky. Takže nejenom vy, kdo máte psy, ale i vy, kdo máte kočku, tak už budete opět mít možnost si koupit příslušnou tabulku nebo ji někomu darovat. Podrobnosti jsou na našem webu www.countryradio.cz. Tam je náš country obchůdek, kliknete a je to. Smokey jsou tady.

0: Babi a Miky Rivolové 17 dnů, to je písnička, která právě dozněla, zhruba 4 minuty zbývají do 16. hodiny, znamená to, že je nejvyšší čas povolat Tomáše Adamce. Po 16. hodině po zprávách Michal Tučně nebo také Eliška Kotlínová.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasná nebo skoro jasná obloha, později místy až oblačno, teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, k večeru od západu přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. České dráhy plánují místo vlakvedoucích nasazovat stewardy, kteří mají nižší kvalifikační požadavky a zároveň pobírají nižší mzdu. Dopravce tak chce snížit náklady na vlakový personál. Odbory se ale obávají dopadů na bezpečnost provozu i pracovní podmínky zaměstnanců. Konflikt na Blízkém východě dál zdražuje letenky a mění plány cestujících. Lidé se vyhýbají rizikovým přestupům, větší zájem o alternativní trasy ale žene ceny nahoru. Teď je důležité si především pohlídat bezpečnostní doporučení a podmínky cestovního pojištění. Tak nám to alespoň radí odborníci z cestovního ruchu. Žloutenka stále obchází jih Moravy.
2: Míjme si ruce, žloutenka hrozí. Počet případů žloutenky v kraji by mohl letos na podzim ještě narůst, obávají se hygienici. Situace v regionu se zlepšila na konci prázdnin, v září však případů opět přibylo. Epidemie žloutenky začala v Česku loni. V Jihomoravském kraji se onemocnění začalo šířit na podzim. Od začátku letošního roku pak do konce září hygienici v kraji evidují 502 případy. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Praha bude mít oficiálně nový fotopoint, který vlastně existuje už mnoho let. Vysvětlení má Honza Navrátil.
3: Hlavní město vyjde vstříc turistům, kteří si pořizují fotografie u tančícího domu. Travnatá plocha, která slouží jako místo pro focení a která je díky tomu udupaná a poničená, projde proměnou. Magistrát ji zmenší a uvolněné místo vydláždí. Úprava bude součástí celkové revitalizace prostoru, která započne příští rok, a na jejímž konci bude i obnovená kašna. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Kanoistou roku se stal kajakář Jakub Krejčí, mistr světa i Evropy ve vodním slalomu. V anketě Českého svazu kanoistů předčil šampiona v rychlostní kanoistice Martina Fuchsu. Ten tak neobhájil loňský triumf. To byly zprávy. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tohle byla Eliška Kotlínová, Domovská země se ta písnička jmenuje. Dobré odpoledne, dobrý poslech vám přeje Miloš Keller. A za chviličku popřejí také Asonance, Karel Černok, Johnny Cash, Miroslav Paleček, Jana Radová a nebo Greenhorni. V kukátku pozvánka na zajímavý koncert do Planetária, dopravní informace v půl a druhá polovina hodiny jako obvykle bude věnována dvěma pozvánkám na ranní vysílání a také na podvečerní a večerní vysílání. Tak přeji hezký a obohacující poslech.

0: Sluchátkem Country Rádia.
1: V planetáriích bývají hvězdy a Jana Richterová bezesporu hvězdou mezi našimi folkovými interprety je. Tu teď mám na telefonickém spojení a Jana Richterová bude v planetáriu. Jak se to stalo a co to bude? Co je to za akci? Já tě zdravím. Ahoj.
2: Ahoj Miloši. Ahoj všichni posluchači, no bude to koncert Člověk pod hvězdami a já jsem si vymyslela multimediální projekt, kde můžou zaznít moje písničky v doprovodu hvězdné oblohy, protože vyberu ty nejjemnější a nejněžnější, k tomu se chystají speciální projekce v našem nejmodernějším planetáriu, vůbec vlastně v Evropě nejmodernějším planetáriu a bude k tomu hrát těch 45 milionů LED diod, které v pražském planetáriu jsou. No a já jsem to pojala jako cesta člověka od zrození až po smrt a znovu zrození přes různé emoce a pomáhat mi s tím vyjádřením bude Ondřej Smejkal, který hraje na didgeridoo a taky Toman Equilibre, který se věnuje hrdelnímu zpěvu, alikvotním tónům a taky akrobacii. Mm-hmm. A myslím si, že to bude velice zajímavá fúze, která by měla být meditativní a prostě krásná, protože tam bude ta nádherná hvězdná obloha.
1: Bude to v pražském planetáriu, to je ve Stromovce. Kdy a od kolika hodin?
2: Bude to v úterý 20. října v 19 hodin. A trvá to fousek přes hodinu.
1: Mm-hmm. Vstupenky je možno koupit někde třeba na webových stránkách, nebo máš webové stránky, kde by se o tom posluchači dozvěděli více?
2: Určitě. A je to na webu Planetária, a nebo mám speciální stránku pojďnakoncert.cz.
1: Říká Jana Richterová, mimochodem, když si říkala, že to je od zrození až prostě po konec a znovu zrození a podobně, já se trošku drze zeptám, bude tam klimakterická?
2: Nebude, Miloši, nebude. To jsem teda musela samozřejmě s pláčem opustit, protože to by do té atmosféry vůbec nezapadalo, takže bude to pojato velmi nižně, meditativně a myslím si, že to vlastně musíme prostě takhle jako pojmout.
1: Že to bude. Říká Jana Richterová o svém koncertu v Planetáriu pražském, které bude 20. října. Já popřeji hodně návštěvníků, aby se to povedlo.
2: Já moc děkuju a těším se na to a na všechny, kdo přijdou. Ahoj.

0: s Country rádiem na cestách.
1: To byly Greenhorni, předtím Jana Radová a písnička s názvem Náhodou, teď dopravní informace. D1, kromě kolony na výjezdu z Prahy až ke Šmejkalce a na dojezdu do Brna, narazíte ještě na jednu kolonu, tedy opatrně do ní dojíždějte, abyste na ní nenarazili u Větrného Jeníkova kvůli pracem na vozovce. Zdržíte se asi 15 minut. D1 v opačném směru z Ostravy do Brna u Nového Jičína už byl odklon ukončen, jezdí se po dálnici a kolona se rozjela. Silnice číslo 35 od Studené Loučky až k Mohelničáku je dlouhá kolona, pracuje se na vozovce, jezdí se k Kyvadlově. V Praze máme problémy okolo Ohrady, také okolo spojovací a Jana Žilivského u křižovatky s ulicí Olšanskou. Jsou tam dlouhé kolony a velmi pomalu se pohybují. Vegivelské ve směru nahoru, kde osmičce je u odbočky. Na Čakovice kolona, protože tam pracuje na vozovce, naopak Vegbelské ve směru dolů, do Hloubětína je kolona u Novopatské, protože tam je dopravní nehoda. Ta kolona začíná už v podstatě u konce D8. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Váďou na Country Radio.
3: Nahlédneme do historie.
4: Chybět nebude anketa.
3: Ani pohled do kalendáře.
4: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.

0: Tohle byla skupina Alabama, nahrávka s názvem High Cotton, předtím Radim Flender a Lucka Vondráčková a jejich verze písničky Treperenda. Za chviličku Petr Novák, Hvězdička blízkavá, nebo Věra Martinová, Rodeo jako svět. A teď je tu další Hvězdička blízkavá, Hvězdička ranního vysílání Vláďa Vlach, který vás právě na to ranní vysílání chce pozvat.
1: Možná se právě teď, milí posluchači, chystáte něco zakousnout, ale občas bychom se také měli zamyslet, co vlastně jíme. A s tím souvisí i naše zítřejší ranní vysílání. Povídat si budeme o správné výživě, protože 16. říjen je zasvěcen Světovému dní výživy. Samozřejmě tu budeme mít i stravu hudební, a to bez jakýchkoliv nutričních...
2: Nejste vy náhodou z toho Karty Rádia?
1: To se nám dobrý den.
2: Dobrý, já se vás pamatuju, vy jste losoval ty televizní čísla. A vy vysíláte v rádiu.
1: Já
2: vás podle hlasu. No. Ježíš, to je neuvěřitelná.
1: Prosím vás, od 6 do 10 vždycky s Kačkou Čepelíkovou a se mnou.
2: To je zvláštní, ale vás teda, vy máte obličej, tak to, vy jste z toho
1: Kadriádia. Mějte se hezky, díky, naschle. Takže zítra u DM6 se na vás těší Kačka a Vláďa. Country Radio.

0: Písnička Time Stickin' dvojice Justin Moore a Dierks Bentley uzavřela tuto hodinu vysílání Country Rádia. Ale po informaci o počasí a po zprávách budeme pokračovat dál. Po 17. hodině písničky na přání už v tuhle chvíli je obsazeno, takže telefonáty tentokrát nebudou. Po 18. hodině čaj o 6. Tulák, Vítek Pěkný a Fígle a Dobroty Františka Mlsoty v první polovině hodiny, v druhé polovině hodiny vítězná písnička z Bonanzy a ještě jednou pozvánka k rannímu vysílání Country Rádia. 15 hodin Dvora na country, pořad Bezyho juniora a ve 20 hodin už Petr Kocman. Nabídne vám třeba skupinu Nerez, Zdeňka Vřešťála a nebo Adama Harvey. Teď ale Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasná nebo skoro jasná obloha, později místy až oblačno, teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, k večeru od západu přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. V den výročí republiky na hrad dorazí jen jeden z žijících bývalých prezidentů. Miloš Zeman ale novinkám sdělil, že místo předávání státních vyznamenání se zúčastní shromáždění Českého svazu bojovníků za svobodu. Opět tedy bude bojkotovat předávání státních vyznamenání. Lidem zasaženým zářijovou kontaminací pitné vody olovem v Odolené vodě a dalších obcích odpustí středočeské vodárny vodné za 10 dní. Zároveň firma odmítá, že by za znečištění vody nesla odpovědnost. Ski areály už se připravují na zimu, tvrdí to Luboš Dvořák.
2: Teploty se pomalu dostaly až k nule. Vrcholy hor už hlásí první centimetry sněhu, který ještě určitě roztaje. Jenže jsou technologie, které pro lyžařská střediska vyrábí zmrzlou hmotu. Například ski areál Ještěd se začal chystat na novou zimní sezónu. Pro přípravu kritických úseků sjezdovek využívá proces, který dokáže vyrábět nezávisle na venkovní teplotě led, který pak slouží jako základ pro sníh. K provozu zařízení je potřeba pouze voda a elektřina. Do výrobního procesu se nepřidává žádná chemie a ani jiné přísady. Je to jako když si domů pořídíte na léto výrobní kledu. Z toho vašeho pak padají ledové kloboučky. V jejich na stěnách válce postupně namrzá voda a vznikající led následně se škrabávají rotující nože. Ten pak putuje potrubím do připravené deponie nebo přímo na místo, kde je potřeba. Výrobní kapacita je až 2 tuny ledu za hodinu na jedno zařízení při vhodných podmínkách. Tak už jen to příznivé počasí pro zimní sporty přeje Luboš Dvořák.
1: Sport. Máme tu jeden sportovní přestup. Obránce Jan Ščotka se po 8 letech vrací do Pardubic. Kometa Brno za mistra světa z roku 2024 získala z pardubického Dynama útočníka Tomáše Vondráčka. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Tentokrát to bude bez telefonátů, tolik se nám sešlo e-mailových a SMS-kových přání, a tak pojďme rovnou k nim. Prosil bych zahrát vnučce Teresce píseň od Valdemara Matušky Tereza. Milá Teresko, všechno nejlepší a krásný sváteční den přejí rodiče, babička Alice a děda Radek ze Zábřehu.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Prosím o zahrání písničky od Honzy Vyčítala Vracecí kocour pro naši pravnučku a vnučku Emičku k jejím dnešním 7. narozeninám. Hodně zdravíčka, štěstíčka a úspěchů ve škole přejí prababička Vlasta, babička Helča a chlupáč Badík.
2: Starý farmář Johnson měl velký trápení s tím kocourem žluťákem, co chodil k stavení. Od rána až do večera samý trampoty a moc ho žralo, že mu kocour chcával na boty. Nejdřív doufal, že se kocour časem zatoulá, dal ho paní, co má ráda v troubě kocoura. Věřil, že snad konečně

0: ruce splet.
1: Strašný hrůze, co zaskočil, ještě na tropí. Dal kukovi dolar, ať ho v pytli utopí. Byl z toho však nakonec jen převrženej čun. Za dva týdny kluka teprv vylovili zvon.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Prosím o zahrání písničky Vyť mě dál, cestou od Pavla Bobka s tímto přáním. Krásných 76 let neslaví pan Zdeněk Davídek z Teplic. Jakožto muzikantovi, který sám stával na pódiu s kapelou, mu posíláme pořádnou porci poctivého rytmu. S láskou a přáním pevného zdraví, neutuchajícího elánu a stále skvěle naladěného života mu tuto písničku věnuje manželka Marcela a celá rodina.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Před dopravou jedna dopravní písnička, prosím, zahrajte písničku s Ladislavem Vodičkou Řidič ten tvrdý chleba má, pro všechny řidiče a dispečery bez dopravy, kteří pro lidi s postižením dělají, co jen jde. S nimi je cestování po Praze a středočeském kraji radost, píše náš věrný posluchač Ivan Moringl s maminkou.

noci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič ten tvrdý.

chladič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, přikruty, dobrý zrak, lékárničku,

0: pod sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet rychlejším.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Máme tu pravidelnou přehlídku omezení a kolon na D1, první kolona od Prahy od D0 až ke Šmejkalce, potom druhá kolona u Větrného Jeníkova, tam se pracuje na vozovce a na dojezdu do Brna se zdržíte taky asi 15 minut. D11 ve směru na Hradec Králové, kolona je u Městce, u odbočky na Městec, tam se pracuje také na vozovce. D5 Valíkem se projíždí v obou směrech jedním pruhem, počítejte s kolonami, na dojezdu do Prahy od Plzně potom od 6. kilometru až na Pražský okruh, kde je nule do okolí Ořecha. D8 na dojezdu do Prahy, kolona je od zdi, táhne se celou k Belskou až k Novopatské, tam je dopravní nehoda. V opačném směru k Belská do kopce nahoru, kde je osmice také kolony kvůli pracem na vozovce na odbočce na Čakovice. A ještě 4 ve směru z Prahy od Lipenců až na Jíloviště, kolona kolem Jíloviště se jezdí jedním pruhem. Tak to je přehlídka kolon v Praze a mimo Prahu. Ještě připomínám znovu problémy na ulicích Jana Žilivského, Olšanské a také na Ohradě, kde se pracuje na tramvajových tratích a ty křižovatky nejsou plně průjezdné. Další doprava za hodinu.
3: Country Radio.
1: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country Radio.
4: Tentokrát si poslechneme trampské album Prostě slezina od brněnské party VSPB Brabenci.
1: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. Písničky na přání na Country Rádio.
1: No a jsme v druhé polovině dnešního vydání písniček na přání. Pojďme za další dvojicí. Zahrajte prosím Vláďovi Duchoňovi k jeho zítřejším kulatým narozinám písničku Abych tu žil od Michala Tučného. Kapelníku skupiny Zátoka přejeme ti hlavně hodně zdraví a ať nám to šlape. Tví odaní spoluhráči Mirek Tonda, Josef Marek, Veronika, Kateřina a Alena. Tak to bude první a ta druhá. Prosím, zahrajte písničku pro paní Lenku Trnkovou od jejího kamaráda Honzy a Františka Nedvěda Jablůňka. Leničko, pro dobrou náladu a pro potěšení srdce si zanotuj a vzpomeň na Borečák, Irena.

0: na přání na Country Rádiu.
1: A je tu další dvojice. Prosím o písničku k mému svátku od poutníku Hotel Hillary. Děkuji moc, píše naše posluchačka Tereza. Milé Country Radio, prosím o zahrání písničky The Border od Willieho Nelsona pro moji maminečku. Netřeba slov, ty víš, máme tě moc rádi.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Tak ještě jednu dvojici stihneme, dnes slaví Terezky, protože k ním taky patří. Můžete mi prosím zahrát mou oblíbenou Majoránku od Karla Zicha, píše Tereza. Prosím o písničku Bitva o Karlův most pro kamaráda Honzu z Rusavy, píše Hanka Zavířova.
2: Oči do kořán a v těch očích tání vešla z do mých brán. Já tě pozval dál, jenže od těch

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasná nebo skoro jasná obloha, později místy až oblačno, teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, k večeru od západu přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů.

2010 se objevila naposled. Květiny a smutek, jízda černou limuzínou. Když už to jednou přijde, tak to musí přebolet.

0: Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je zpravodajský souhrn. Banky a stavební spořitelny poskytly v září hypoteční úvěry za 35,4 miliardy korun. Ve srovnání s loňským zářím to znamená pokles o 6%. Pražský magistrát připravuje den otevřených dveří. Historické budovy magistrátu hlavního města Prahy se otevřou 28. října. Den otevřených dveří, pořádaný u příležitosti státního svátku, nabídne možnost nahlédnout do běžně nepřístupných prostor i doprovodný program. V letošních komunálních volbách oproti předchozímu hlasování narostl počet úspěšných 18-letých kandidátů. Celkem je nových zastupitelů přes 61 tisíc. Voliči dali důvěru hned 26 nejmladším uchazečům. Dobrovolnictví se v Praze věnuje asi 1/4 lidí starších 15 let. Je to více než celorepublikový průměr, který činí 19,2%. Nejvíce dobrovolníků působí v sociální oblasti. Žádný ze členů poradního týmu dětského ombudsmana nesouhlasí s chystaným plošným zákazem používání mobilních telefonů ve školách. Zástupci dětí vytýkají zákonodárcům chybějící diskuzi s těmi, kterých se změna přímo týká. Finsko už 9 let vede žebříček nejšťastnějších zemí světa. Teď ho ale čeká nepříjemné období. Veřejný dluh rychle roste a vláda musí hledat další miliardové úspory. Škrty se mohou dotknout zdravotnictví, sociálních dávek i penzijního systému. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Tuláci i tulačky, dobrý den. Dnešní toulka nás zavede do okolí Lipové na Prostějovsku, kde uprostřed lesů a luk najdeme místo, které v mapách působí skoro jako historická památka. Hrádek Lipová, známý také jako Špacírštejn, ale ve skutečnosti žádnou středověkou minulost nemá. Vznikl totiž docela nedávno a za jeho vznikem stojí jediný člověk. Pan Zdeněk Procházka začal s

0: Člověk si tak snadno představí, kolik trpělivosti a fyzické práce tato stavba skutečně vyžadovala. Výsledkem je malebná umělá zřícenina, která připomíná malý středověký hrad. Dominantou špacírštejnu je přibližně 3 metry vysoká kruhová věž. Hrádek ukrývá také malou místnost a v jeho okolí vznikly další kamenné stavby. Nechybí tam ani ohniště s lavičkou, takže návštěva se dá spojit s příjemným posezením. Zajímavý je také samotný název Špacírštejn. Odkazuje na příjmení jeho stavitele Procházky a na slovo špacír, tedy procházka. K hrádku Lipová nevede klasická turistická značka a tak jeho hledání může být trochu dobrodružnější. Leží mezi Lipovou a přírodní rezervací Lipovské Upolínové louky poblíž říčky Hloučely a bývalého motokrosového areálu. Právě motokrosová trať je při návštěvě důležitým orientačním bodem. Špacírštejn je pěknou ukázkou toho, že zajímavé turistické cíle nemusí mít stovky let historie. Někdy stačí nápad, trpělivost, trocha fantazie a stovky kbelíků kamení. Další informace o Špacírštejnu hledejte například na webu moravskyturista.cz. Pěkný den na báječné toulky, vám přeje Vítek.
1: Posloucháte Čaj o šesté.

0: jsem skřehlý, znavený starý pastevec.
1: Teď budeš nití mojí jehly
0: a na to
1: svedeš velkou věc.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Ahoj, pěkný podvečer u čaje u šesté. Dneska si uděláme karbarátky z červené kočky. Čočky. Pardon. Na šest karbanátků budeme potřebovat asi 3/4 šálku červené čočky, jednu mrkev, jedno vejce, jednu cibuli, velký stroužek česneku, lžičku červeného kari, 2 velké lžíce celozrnné mouky a lžíce dobrého oleje a sůl. Příprava je snadná, čočku důkladně propláchneme, dokud z ní nepůjde jenom čistá voda. Do hrnce napustíme 2x tolik vody, kolik je té čočky, osolíme, vaříme, dokud z ní není kaše. Úplně prostě vaříme hodně dlouho. Dokud z ní není kaše, pak ten hrnec s tou čočkou odstavíme z ohně, necháme vychladnout, mrkev omijeme, zbavíme slupky a nastrouháme najemno. Cibuli oloupeme a taky nakrájíme najemno. Rozpálíme olej a na něm osmahneme cibulku s tou mrkví. Pak do ní přidáme čočku, vejce, kari a mouku. Podle potřeby přisolíme, ale opatrně. Na plech se silikonem nebo pečicím papírem položíme vytvarované karbanátky. Šoupneme to na 30 minut do trouby a pečeme při 200 stupních Celsia. Při pečení musíme hlídat, aby se nám nepřipekly. Pochopitelně je také možné je pěkně osmažit na dobrém oleji a řeknu vám, hele, to vůbec není špatný. Není to možná úplně tak zdravý. No, karbanátky je nejlépe podávat se šťouchanými brambory a smaženou cibulkou nebo pažitkou. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec, je vok.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Polodenní železniční výluky nejen na zítra. Milesko Písek, Jindřichov ve Slezsku Krnov, Stará Role, Karlovy Vary Dolní nádraží, Radnice, Chrást u Plzně a Šumperk Závřeh na Moravě. To jsou polodenní železniční výluky. Šťastnou cestu i přes ně.
2: Country
3: Radio. Prý to lidem nejvíc spálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

0: Možná se právě teď, milí posluchači, chystáte něco zakousnout, ale občas bychom se také měli zamyslet, co vlastně jíme. A s tím souvisí i naše zítřejší ranní vysílání. Povídat si budeme o správné výživě, protože 16. říjen je zasvěcen Světovému dni výživy. Samozřejmě tu budeme mít i stravu hudební, a to bez jakýchkoliv nutričních.
1: Nejste vy náhodou z toho Karty Rádia?
2: To se národí, já.
1: Dobrý, já se vás pamatuju, vy jste losoval ty televizní čísla. A vy vysíláte v rádiu.
0: Já
1: vás podle hlasu. No. Ježíš, to je neuvěřitelná.
0: Prosím vás, od 6 do 10 vždycky s Kačkou Čepelíkovou a se mnou.
1: To je ta úleta, ale vás teda, vy máte v obličej, vy jste z toho Kadreáty.
0: Mějte se hezky, díky, naschle. Takže zítra úderem 6. se na vás těší Kačka a Vláďa.
3: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

potkávali už sedmý den. Když jsem si vyjel v sedle ven, tak stála vždycky někde opodál. Ale pokaždý, když jsem ztrácel klid a chtěl jsem tu ženu oslovit, tak strhla koně do soutěsky skal. Teprve sedmý den v neděli, když už jsem ztrácel naději, vyjela mi náhle sama vstříc. A jestli bych s ní nemohl jet k jejímu srubu, jsme tam hned a ani cestou neřekla mi víc.

vevnitř byl chlap, snad její muž. Jak jsem tam vešel, vytáhl nůž a jen náhodou jsem změnil jeho směr. A tam, kde měl ten rváč košili, dopadla čepel ve chvíli. Byl tuhej, než jsem stačil mindat kvér. Čekal jsem ženský pláč a křik, ona však jenom špitla, dík. A že jí mám odpustit ten šprým. A potom svým očím nevěřím, než došla ta ženská ke dveřím, tak se rozplynula ve vzduchu jak dým.

přivez pak šerif patrolu, já chtěl zdvihnout ruce nahoru. Řekl, že s tím chlápkem to byl prýma tah. Že už ho hledají sedmej den od Texasu po Michigan. Že propík vlastní ženu, byl to vrah. Pak mi vyprávěl v pohnutí, že když našli těsně před smrtí, tak řekla jednu větu, spíše vzdech. Že do týdne vrah splatí daň tím, že ho zkosí vlastní zbraň. A pak tu ženu popsal.

0: Je 19 hodin. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Vážení až drazí přátelé, dovolte mi, abych vás hned v úvodu dnešní návštěvní hodiny pozval na malý hudební výlet. Tak se mi řádně připoutejte, právě startujeme směr Kentucky.

Stát Kentucky je pro nás spojen především s Lipnicí Luční, čili Poa Praternis, anglicky Bluegrass. Nejen Bluegrassem ovšem Kentucky žije, což nám dokážou Emmylou Harris a Winona.

0: Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvilleské dvoraně slávy.
1: Narodil se 25. května 1893 ve Virginii a už v roce 1924, tedy 3 roky před Jimmy Rogersem a Carter Family, začal na gramofonové desky nahrávat tradiční horalskou lidovou hudbu. Z téhož roku je i jeho největší hit o potopení Titaniku. Ernst Stoneman byl do Country Music Hall of Fame přijat v roce 2008.

Díky hlasování členů americké country asociace byla do Dvorany slávy v roce 2008 uvedena také napůl rodinná formace The Statler Brothers, kterou v roce 1955 sestavili bratři Harold a Ron Reidovi a jejich přátelé Bill Bradley a Lou Devint. V roce 1964 až 71 byla tahle parta součástí doprovodné show Johnnyho Cashe, věnovala se ovšem také vlastní tvorbě.

0: České country. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
1: Minule jsme si zahráli 4 písničky country beatu Jiřího Brabce, které vyšly na single v roce 1975. No a dnes budeme pokračovat. Další čtveřice se ujme jako solistka Naďa Urbánková.

Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé. A protože jste proto splnili všechny předpoklady, není námitek proti vašemu sňatku. Ptám se vás tedy ano, vstupujete dobrovolně do stavu manželského zde s přítomným Jiřím a chcete s ním společně žít ve dnech.

0: A než se snoubenci vyjádří, prosím další pár.
1: Antologie české country.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Návštěvní hodina staršího archiváře. Country
1: Radio. Mezi nejvýraznější postavy country music z let 60. a 70. rozhodně patřil Buck Owens.

Buck Owens se sice narodil v Texasu, nicméně jeho rodina během velké hospodářské krize přesídlila do Kalifornie a usadila se jako další tzv. Okies v Bakersfieldu. S tímto městem je také spojena velká část jeho hudební kariéry.

Někdy zhruba před 25 lety vznikla z popudu Tondy Kniho kapela Double Eagle. Když chlapci odehráli první zkoušku, přesunuli se, bez předešlého varování, do mého panelákového bytu. Následoval mejdan, na který sousedi dlouho vzpomínali. A obávám se, že ne zrovna v dobrém. Pokud si vzpomínám, byli přítomni i dva hlavní zpěváci kapely, tedy Pavel Kaiser a Petr Kocman.

9. července roku 2014 se v televizním pořadu Music City Roots sešli Jim Lauderdale, Emmylou Harris, Rodney Crowell a pár dalších muzikantů a společně si zahráli slavnou jambalaju. Znělo to asi takhle.

0: so much, everybody.
1: What a great night.
2: Bill Monroe a jeho kapela Bluegrass Boys nás teď ještě jednou zavedou do Kentucky. Ochutnávku na příští týden pak obstará Dwight Yoakam. A ještě předtím se s vámi pro dnešek loučí od mixážního pultu Kuba Jiroušek a od mikrofonu starší archivář druhé kategorie Bezi Junior.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Nové struny hraje v country klubu Rosochatec u Havlíčkova Brodu v sobotu 17. října od 18 hodin. Nové struny jako vždy vystoupí s porcí tramských a swingových písní. Zahraje tady i skupina Druhá míza. Skupina Holokrci hraje v hudebním klubu Riko v ulici Pod Hájkem na Praze 8. V sobotu 17. října si přijďte zaspívat a zatančit. Se skupinou Holokrci žádná nuda rozhodně nehrozí. Začínáme ve 20 hodin. Zveme vás na dvoustý salon Zelenáčů v úterý 20. října od 19 hodin a 30 minut. Tahle legendární parta bude slavit 17 let a 200 salonů v klubu u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. A ještě večer písní KTO a vzpomínka na Valdemara Matušku. Tentokrát v Trutnově v klubu UFO ve středu 21. října od 19 hodin. To byly pozvánky na Country Rádiu a Tereza Jandová.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Krásný čtvrteční večer s datem 15. října vám přeje Petr Kocman a vítám vás ve večerním vysílání Country Rádia. Vítejte také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí, ve které vám vždy hrají písně ze svého archivu. Ale ta dnešní hodinka bude trošičku zvláštní, bude výjimečná, protože tady mám výjimečného a speciálního hosta. Sedí tady naproti mě ve studiu a já jsem nesmírně šťasten, protože je to muzikant, který, řekl bych, zásadním způsobem ovlivnil naši českou folkovou scénu. Je to vynikající zpěvák, kytarista, skladatel, ale také producent. Zkrátka extra hudebník, abych tak řekl. A ať je to slovo jakkoliv nadužíváno, tak se nebojím toho označení, že to je jednak stylotvůrce, ale také legenda českého folku, pan Zdeněk Vřešťál.
3: Zdeňku,
2: já tě tady vítám, ahoj. Jsem moc rád, že jsi přišel. Musím posluchačům říct, že se mají na co těšit, protože sedíš tady s kytarou, takže budeš hrát živě. Já když dovolíš, já bych začal tím, co je teďka pro tebe asi, troufnu si tvrdit, nejaktuálnější, jelikož ty jsi oslavil 18. března 70.
3: Přesně tak.
2: Tak ti vyšlo i album, které vlastně vyšlo k těm 70.
3: Já jsem si ho vyšel sám.
2: Ty jsi ho vyšel sám. Já teda ti musím pogratulovat ke krásné desce. Ty písničky pouštím i ve svých pořadech. Je tam i jedna skladba, která o těch akordech tam zpíváš. A mně ten začátek připadá od Steppenwolf You Really Got Me. Je to přesně takový riff. Není to náhodou z toho?
3: No, já nevím, já něco slyším, pak si na to za 20 roku vzpomenu, takhle všichni kradem, že jo.
2: Ne, to, tím jsem nechtěl říct, že by to bylo stejný, ale ta nálada i ten, jo, i ten zvuk, že trošičku mě to připadalo jako reminiscence na písně tohoto typu. Já teda jsem nadšen z toho, že samozřejmě tebe všichni znají především jako zakladatele a dlouholetého člena kapely Neres, kde jste hráli skvělý písničky, který dodnes zní ze všech různých koutů. Nedávno jsem dokonce někde slyšel, jak bylo léto, někde jsem šel přes nějaký park a tam seděli mladoši, mohlo být třeba 25, hráli na kytary kočky. Jo. No, takže jo, to jsem říkal, no to je přece krásný.
3: Je to parádní, teďka jsou ty pocty Zuzaně Navarové.
2: Ano.
3: A to je prostě mladoši, který už umějí hrát na kytary, to my jsme nikdy neuměli. A hrajou ty písničky a jsou skvělí, to je radost.
2: Prosím tě, zajímá mě jedna taková věc. Vím, že se na to nedá úplně odpovědět, protože každý období má něco, ale je nějaký období v tvým muzikantském životě, na který obzvláště rád vzpomínáš?
3: No, tak to je období, když jsem dohromady s Vítkem jsme byli na nějakým mejdanu a tam byli děvčata, proto jsme tam byli, aby jsme je zaujali svými akordy. A byla tam taky brejlatá Černohláska Zuzka Navarová, ta zase chtěla zaujmout nás. Tak já jsem s ní asi 14 dní chodil a pak jsme si řekli, hele, asi bude lepší, čmeče, kdyby jsme to dali dohromady jako kapela, tak to rozhodnutí se vyplatilo.
2: Bylo to velmi šťastné rozhodnutí, ano, pro nás posluchače, ano. Takže takhle to vzniklo, čili to byl už nějaký rok 80 nebo konec 70. let?
3: Tak nějak, já myslím, tak no, pozdějím 80 nebo tak nějak zhruba.
2: Myslím
3: 81,
2: si teda, že to tak nějak to asi muselo být. No. Já si myslím, že, nebo respektive já osobně vždycky jsem Neres vnímal něco jako kapelu Marcias, která je jako výjimečná, má takový výjimečný postavení na české hudební scéně, protože to, co hrál Neres, tak to jako pro mě to nebyl nikdy čistý folk. Tam jsem vždycky slyšel přezvuky i do jiných žánrů, samozřejmě do té latiny a do další. Jak to v té době vnímali vaši posluchači v těch 80. letech?
3: Tak my jsme prostě neměli na elektrický kytary, tak jsme ten Big Beat hráli na akustiky a bylo to jiný, protože tenkrát ještě ten kolega Vítek Sázovský byl strašně přísný, teďka už je takový pohodář a vyhazoval z 10 písniček, 9 jich vyhodil. No tak to se to potom aranžovalo, když aranžoval jenom ty, který ho bavili. Že jo? Ale ne, tak bylo to zajímavý, no, dalo to hodně práce, protože my jsme hodně zkoušeli v té době, hodně, opravdu hodně, než jsme se sespívali a pak už ke konci už jsme neskoušeli vůbec, protože jsme se znali úplně do posledního detailu, takže...
2: No takhle já jsem samo. Vás přesně vždycky vnímal, nebo fungovalo třeba u vás něco podobného, když jsem zmiňoval ty Marcias, protože Marcias vždycky měli i svůj takovej, samozřejmě každá kapela to má, ale oni měli takovej svůj specifický i jazyk v té kapele, i ten humor, bylo to taky to, co vás spojovalo?
3: No určitě. Zuzana byla hodně sarkastická a na ženskou rozuměla humoru.
2: Ano.
3: Jo, skvělá.
2: Krásný. No, Zdeňku, já bych tě poprosil, protože my nemáme moc času posluchačů, musím říct, že ty spěcháš odsud ještě na koncert do Gaté a do Hostivaře. Takže čas nás relativně tlačí. Když máš tu kytaru tady, mohl bys teďka, prosím tě, živě zahrát.
3: Rovnou teďka takhle z hurta.
2: No,
3: tak já bych teda...
2: A nebo jestli chceš dát nějakou píseň, můžeme
3: to,
2: pustit.
3: To, ať to máme za sebou, tak pak jo. Už to bude jenom lepší. Písnička Žena kočka, to bych rád věnovala své ženě, která je kočka. A je to taková myšlenka, že když máš pejska, tak máme nový pejska, tak Hugo se jmenuje, tak ten pejsek, toho si vychováš, naučíš, ale kočku.
2: Kočka ne.
3: Kočka ne. A takhle to je v tom životě.
2: Tak milí posluchači, pro vás teď živě na Country Radio, Zdeněk Břešťál.
3: Nikdy jsem nechtěl ženu fenu, která se sama ochočí. Taková pro mě nemá cenu, i když mi visí na očích. A tak mám tebe, ženu kočku, z

žít jako pes. Je to tak těžký, třeba i dnes, žít jako pes, žít jako pes.

0: třeba i dnes žít a bejt pes sám a k tomu bez.
1: Bravo, tak to bylo, přátelé, živě ve studiu Country Radia Zdeněk Vřešťál. Písnička právě z té nové desky, kterou si můj dnešní host sám vydal k 70.
2: Tak on to vydal, Palom Hrovčák, můj slovenský kamarád. To je člověk, který nám udělal první koncert v Bratislavě před mnoha a mnoha lety. Aha. Na koleji Mladá garda, pak jsme tam jezdili. Bratislava, naše zaslíbené město, jsme tam byli třeba týden na šňůře, jenom v Bratislavě.
1: Takže jste obráželi jenom
2: ty kluby, tam jich je celá řada, nebo bylo.
1: Zní to krásně, šňůra po Bratislavě.
2: No, týdenní šňůra po Bratislavě.
1: Zdeňku, prosím, mě zajímala by mě jedna věc, co tebe jako muzikanta ovlivnilo, co byl takový ten hlavní zdroj nebo stimul třeba i k tvýmu psaní písniček, nebo muzika, která tebe ovlivnila, protože já vůbec netuším, kam bych tě zařadil. Ty jsi samozřejmě v té škatulce folkařů, dejme tomu, no, ale to nebude tak jednoduchý. Že jo?
2: To bylo tak, jakže Bob Dylan, Zuzana Navarová, když začala táhat ty brazilský a kubánský skvělý věci, a potom taky samozřejmě Beatles a Voskovec Verich, Suchý Šlitr. Mně se vždycky líbilo, když ty texty byly dobrý, zajímavý, s pointou, s nějakým tím G-bodem, kde byl ten nápad, a když to nebylo úplně pitomý. Jo, dnešní tvorba třeba se to někdy strašně tahá za uši, ty špatný přízvuky. Chybí nám tady hudební režiséři, kteří by věděli, jak se správně má mluvit česky. Je to takový všechno spíchnutý horkou jehličkou a no. Ale ať si to každý dělá, jak chce, já jsem na tady to prevít a snažím se psát ty texty dobře. Navíc mám ještě teďka novýho kamaráda, textaře, básníka Davida Konopáče z Trutnova, který v Janských Lázních dělá logopeda a rozkecává lidi po mrtvici, což je teda záslužná práce.
1: Velmi, ale
2: má, a ten má teda sbírku jazykolamů a takový průpovídky různý a píše hezký texty, do kterých mi dovolí šahat, nějaké různě předělávat, nebo spojit dva texty dohromady. Ano. A to je bezvadný, protože to není takovej ten textař, který si myslí, že je geniální. To si my textaři všichni myslíme, jako že jsme výborní, ale je vždycky dobrý mít nějakého oponenta, který ti řekne, no to se úplně zbláznil. To mě třeba i Jarek Nohavica, když jsme dělali spolu desky, tak Sázavskej mu řekl, hele, tady ta těšínská, to je pěkná písnička, ale ta třetí sloka je úplně blbá, běž a přepiš to. A on to udělal, jo, protože uznával, jako, že je třeba, aby mu někdo řekl, že tohle není úplně dobrý, ne být podělaný z Nohavici, ale prostě mu to říct k dobru věci. Že?
1: Ano, ku prospěchu věci.
2: To je vždycky dobrý.
1: To znamená, když už ses tak zmínil třeba Bob Dylan, a co se týče těch textařů teda, tak máš ty nějaký zásadní vzor třeba i z mládí, když jsi říkal, tak to je poetika, která mě...
2: No Jiří Suchý samozřejmě. I Josef Kainár, zajímavá věc, deska Karel Píhala, Nebe počká, tam jsou i Kainárovy písničky, protože on byl skvělý jazzový a bluesový kytarista. A já teda v každý jeho básničce slyším melodii. On ten člověk prostě si určitě něco broukal, když psal básničku, a ty básničky mají v sobě skrytý melodie, proto to nejen Karel Plíhal natočil, ale třeba Kuře v hodinkách, Vláďa Myšík,
1: nebo Michal Prokop, Město R, no, to jsou všechno Kainárovy věci.
2: To jsou moje vzory a prostě tím jsem se vždycky řídil, aby to bylo v pořádku.
1: Mě tenkrát vyprávěli Vláďa Myšík, jak jeli za Kainárem na Dobříš, se ptát na to, jestli by textoval, a on jak byl hodně kovaný teda.
2: On byl, to mě zajímavý osy, že prostě se stal, na začátku normalizace se Josef Kainár stal předsedou Svazu československých spisovatelů. Takže on musel zakazovat ty škvorecký a takhle. To byl strašný rozpor v tom byl. A
1: veliký.
2: A zároveň psal úplně senzační věci. To Kuře v hodinkách je dokonalý. Nepřekonaný.
1: Ano, naprosto, souhlasím. Tak já si myslím, že tyhle ty zdroje, nebo jak se dneska říká, influence, ty jsou podobný u hodně textařů, že pan Suchý, který nedávno oslavil 95.
2: Je úžasný.
1: To je něco neuvěřitelného naprosto. Tak Zdeňku, poprosím tě, jelikož čas kvačí, koukám na hodiny,

0: dal bys další písničku posluchačům?
1: Ještě živě?
0: Živě, no jasně. Když už tu kytaru máš, takhle počkej, v klidu si najdi, co
1: já
0: potřebuješ. Si
1: ne, já mám takovou specialitku, ale to nebudeme ano. zdržovat, víš. To je, já to znám, to není. Má to prostě začátek, má to sloku, má to refrén a pointu, jo. Je to takhle. Nejkratší písnička světa, to pro mě byla a je ta krutá a holá věta, co zní kopačky s bohem tvá běta.
0: A to je celý.
1: Jasně.
0: No to je krásný, to je opravdu to je ideální do takovéhohle krátkého vysílání. Když jsi tedy zmiňoval Jarka Nohavicu, tak ty jsi s ním spolupracoval producentsky, pokud vím, na nějakých 4-5 albech.
1: No Mickey já Mouselum, jsem s tím Mickey Mouselum, Čuníci, Divný století, koncert a Moje smutné srdce.
0: Jak k tomu dojde? Jako já vím jako logicky, že jste se asi někde potkali, on tě znal, tvoji muziku, tvoji tvorbu, byl to ono, kdo tě oslovil?
1: On se mi ozval někdy prostě v únoru 1992, když se vrátil z odmašťovny, jak se říká,
0: ano.
1: A říkal, jestli by se mu nechtěl pomoct s tím se vrátit, že je čistý a tak. A já jsem mu věřil a udělali jsme 7. května 92 Lucernu. Mm-hmm. Vyprodalo se to nádherně, lidi byli strašně zvědaví a on od té doby nesmočil sosáček v alkoholu a prostě se to se podařilo. A i muzikanti, jako je Radek Pastrňák jo, a celý Buty a Karel Píhal, tak mu strašně pomohli s tou zásadní deskou Mickey Mouselum a Divné století. To je prostě paráda.
0: No a u Jarka Nohavici to nezůstalo, tak pokud si dobře pamatuju, tak ty spolupracoval i s bratry Ebony.
1: Tichá domácnost jsem dělal a Slávek Janoušek, Maruška Rotrová, tu jsme doprovázeli 17 let.
0: Tu jsem chtěl samozřejmě zmínit taky, protože má mimochodem krásnou živou nahrávku.
1: Jo.
0: Mám ji tady nachystanou, kdyby na to přišlo, já s tebou žít nebudu, když jste to všechno tady mám, to bychom si pak mohli pustit. Protože tuhle tu spolupráci já považuji za velmi šťastnou. Jak k tomu došlo s tou Maruškou?
1: My jsme měli stejnou účetní.
0: Jo, takhle pragmatický důvod.
1: No, jsme tam potkali a ty, hele, Zdenku, já jsem akorát dělal Pavlovi Bobkovi Lucernu 60 let v americkém
0: ano,
1: století.
0: Byl jsem tam, ano.
1: A ona tam byla jako host a já bych si taky chtěl udělat Lucernu. Tak jsem říkal, no tak pojď, ale natočíme desku a uděláme kapelu a trošičku to vezmeme za ten správný konec, když se stejka vrátila z toho Německa. A tak jo, no. A bylo to 17 let krásný spolupráce. Opravdu krásný.
0: To byla vlastně i velká kapela, že jo? Kdo tam tehdy hrál?
1: Tam byl třeba Míša Rérych, plzeňský kytarista, skvělej.
0: A tam byl i Filip Benešovský?
1: Filip Benešovský na basu, já s Vítkem, jako takový dva kluci s kytarou vedle Marušky a Davidu za bicíma. Později tam hrál na bicí Jirka Krhut, teďka slavný
0: jasně,
1: komik.
0: Ano.
1: Jo, a bylo to prostě, to byly prostě podařený léta.
0: Jak to brali ty fanoušci Maruščiny, že tam se objevila vlastně kapela, která všichni vás stejně museli hlavně vnímat jako nerez, že jo? To bylo jasný.
1: No, ale Marie je štědrá, dala nám vždycky 4-hodinový okýnko, takže my jsme si tam udělali docela propagaci té naší muziky a prostě to si sedlo jak zadek na hrnec. Bylo to úplně přirozený, protože ona je skvělá ženská, je vyrovnaná, má to všechno v hlavě v pořádku, není to žádná nafoukaná hvězda, je to prostě senzační ženská a byla to radost, to šlo úplně samo.
0: A už tehdy na těch koncertech dala si třeba Maruška s váma nějakou nerezáckou píseň, jako for, nebo?
1: Dávala.
0: Co třeba?
1: Dávala s náma, já jsem mi napsal písničku Prstýnek, takový čardáš, až se kolo roztočí, raději se strať.
0: Ano.
1: A potom třeba tu možná nejznámější nerezáckou Já s tebou žít nebudu.
0: No jasně, no. Tak to mám právě nachystanou.
1: Máš to tady?
0: Já to mám tady. No, hele,
1: vy tady máte všechno.
0: Ne, to je z mýho soukromého archivu. Aha. To tady bohužel teda není, ale mám to z toho koncertu.
1: Ježiš, tak
0: když vydáš pokyn, můžu jí tam dát, nebo co si zahrajem? Zahraješ teď živě, nebo si dáme nějakou?
1: Tu Marušku teď.
0: Dáme Marušku? No tak jo, tak já ji tady nachystám. Hele, mám to, nevím, z kterého to je roku vlastně, ale to musíš ještě říct, to jediný už si nepamatuju, co to bylo za koncert.
1: Že těch koncertů bylo asi 1000, tak...
0: No to není důležitý,
1: prostě jeden je to z nich hezký. To byl prostě...
0: Ale řekl bych, že tohle je jeden z největších hitů nerazu, že
1: jo,
0: se nepletu.
1: No, dá se říct.
0: Tak jo, tak jdeme na to.
2: My vám teď dokážeme, že umíme zpívat i v cizí řeči, No opravdu. My máme takovou písničku, kde se říká tou řečí Ametuho Nadživava, což znamená, já s tebou žít nebudu.

0: No, tak přátelé, to byla kapela Neres s Marií Rotrovou, Já s tebou žít nebudu, a v té nahrávce se slyšeli mého dnešního velmi vzácného hosta, pana Zdeňka Vřešťála. Zdeňku, krásná píseň, opravdu je to její několikátá podoba, kterou znám, samozřejmě studiovou úpravu, pak nějaký vaše z nějakého živého koncertu ještě.
1: Ta píseň má historii.
0: Povídej, jsem s tím, všechno chci
1: to byla,
0: vidět.
1: Měla jsi jak poslední, taková balada.
0: Ano.
1: A právě ta Zuzka Navarová řekla, pojď uděláme z toho rompop. Seznámila nás paní Věrou Bílou.
0: Ano.
1: Romská písnička, zpěvačka senzační, která teda ale trošku byla, no to nebudu to nějak pomluvat, ale ona nám, my jsme jí taky něco půjčili, ale ona nám půjčila kousek svýho textu, to Ametu, hana,
0: živo. Ano, ano.
1: To znamená, já s tebou žít nebudu. Ano. To prostě dala název ty písničce a takhle to bylo, jo. My nejsme žádný cikoši, ale tady to byla trefa. Právě ta Zuzana zase řekla, pojď, uděláme to takový to v těžký době, hrát všechno na lehký doby.
0: To je krásný, mimochodem. No. No, my jsme tady mimochodem taky vzpomínali na Zuzanu s Bárou Hrzánovou, no když jsem tam měl na pokec, tak jsme hodně vzpomínali a pouštili jsme samozřejmě písničky.
1: Ta byla vždycky v první řadě.
0: Ano.
1: Na tričku s nějakým číslem na sobě a hřvala tam vždycky. Velká faninka to byla vždycky v Malozlanské besedě.
0: No, ne, na těch vašich koncertech s Nerezem, která píseň bodovala nejvíc? Byla to tahle ta právě, nebo Kočky?
1: Tahle,
0: nebo...
1: Kočky a Tisíc dnů mezi námi.
0: Jo.
1: A i ten Javor, že jo, a takhle to jsou prostě takové to rodinné stříbro. I do posledního dechu tam, to jsme jednou natáčeli někde v Bratislavě na sídlišti Petržalka, klip se Zuzanou v posteli, jako s Madonou v posteli, tak já jsem se Zuzanou v posteli, klip právě na píseň Do posledního dechu, kde tam prostě ležíme pod jednou peřinou a ona potom mi vaří snídani a já zpívám tu píseň, že jsme spolu do posledního dechu. Je to výborný.
0: Prosím tě, a pokud si taky dobře pamatuju, tak ty jsi spolupracoval i nějak s Oskarem Petrem.
1: No, my jsme byli jako folková úderka, Oskar Petr, Vláďa Merta a já. Na to mám taky vzpomínku z Bratislavy, že jsme zaparkovali auto, vyndali jsme kytary a když jsme se vrátili k autu, tak auto bylo prázdný a přitom tam byla nějaká ta vládní strana, ten Mikuláš Dzurinda,
0: ano.
1: Tam měli sídlo a já jsem, a policajti na střeše, ochranka. Pánové, jak je možný, že teďka už v tom autě nemám nic, když tady jste? No, přijeli nějaký, přijeli, že to vezu někam na hotel.
0: Aha.
1: A jste nám vybrali auto, úplně všechno.
0: Regulérně.
1: Před vládní ochrankou.
0: No. Neskutečně.
1: To bylo, to je prostě Slovensko.
0: Kde jinde by to mělo být chráněný líp?
1: No, prostě pod svícnem bývá tma.
0: Je to tak. Zdeňku, co tvoje aktuální hudební počínání?
1: Tak já s tím, s tou deskou, to Snařeš Trio i Snares a Lucia se zpěvačkou Luciou Šoralovou, jezdím i solový koncerty dneska v tom Gateo, klubu Gateo, restaurace od 9 večer hraju. A tak normálně žiju, mám rajčata, to už budeme
0: likvidovat. Jo, já taky, už ještě pořád sklízíme, mimo budeme zahradit.
1: No, sklízíme a už ty zeleny budeme dávat někam do papírový pitlíku, aby to došlo. A tak máme novýho psa, Huga, krásný, měl teďka včera 3 měsíce. Takovýhle příjemný starosti, no, a žiju.
0: To je krásné.
1: Nejdůležitější.
0: Mimochodem, jeden z mých kamarádů má 2 psy, jeden z nich se taky jmenuje Hugo.
1: Jo?
0: A ten druhý se jmenuje Boss. Vyřešil to velmi vtipně.
1: Vlastně.
0: Tak ty žiješ krásný život, evidentně. To,
1: no,
0: to strašně rád slyším.
1: Taková sranda není, ale já si vybírám ty příjemné věci.
0: Ano. Tak a připravil jsi nějakou píseň ještě na závěr našeho povídání život.
1: Tak můžu dát tady to ještě. To je taková pro lidi, který umí něco rukama.
0: Zdeněk Vřešťál pro vás živě.

0: A živě ve studiu Kádr, Zdeněk Břešťál právě pro vás teď, milí posluchači. Krásný. No, Zdeňku, koukám se na hodiny a myslím si, že je bohužel nejvyšší čas, abych se s tebou rozloučil. Je mi to nesmírně líto, protože teď by ten večírek teprve měl začít vlastně.
1: Jo, jo.
0: Tak bych tě tímto rád pozval někdy, až budeš mít třeba volný večer, že bys přišel a že bychom si popovídali trošku víc. Protože chtěl jsem se zeptat na takové věci, jak třeba přišlo na tvoji spolupráci s rockovou kapelou Krausberry. Jo?
1: To jsou to jsem já zakládal.
0: Ty jsi zakládal Krausberry.
1: Já jsem vymyslel název a hrál jsem tam první 14 dnů to na basu.
0: To já vůbec nevím.
1: No jasně, my jsme kamarádi z Anspolky.
0: No tak to mi musíš všechno příště povyprávět. To mě zajímá. A pustíme si Krausberry. Zdeňku, moc krát ti děkuju, že jsi přišel.
1: Rád jsem přišel.
0: A děkuju ti, že jsi zahrál. Přeju ti no, šťastnou cestu do Gaty, ale to je 10 minut, takže to bys měl stihnout. Ale přeju ti šťastné cestování za muzikou, spousty spokojených diváků a posluchačů a vnímavých, kteří mají rádi tvé texty stejně jako já. Zkrátka, ať se ti daří. Měj se hezky.
1: Díky moc. Ahoj.
0: Milí posluchači, mým dnešním speciálním a vzácným hostem byl zpěvák, kytarista, skladatel, producent a skutečná ikona českého folku, pan Zdeněk Břešťál.

Tak tohle byl ještě takový malý dozvuk mého dnešního hosta Zdeňka Vřešťála, písnička Kočky. Jak už jsme se Zdeňkem se na tom shodli, tak jeden z největších hitů kapely Neres, opravdu nesmrtelná píseň. No a teď to bude skladba, kterou malinko už odbočíme od té folkové scény, protože bude hrát jedna, řekl bych, z nejoblíbenějších rockových kapel minimálně 80. let, a sice kapela Dire Straits. Jejíž frontmanem a zakladatelem byl Mark Knopfler, skvělý kytarista, zpěvák a hlavně autor, který vlastně byl výhradní autor téhleté kapely. Bohužel tahleta parta svým posledním albem v 90. letech ukončila činnost, i když vlastně nikdo oficiálně nikdy neřekl tak a teď je konec. Takže dá se říct, že do jisté míry kapela hibernuje, ale že by byly nějaké pokusy o to se na scénu vrátit, to asi nehrozí, protože Mark Knopfler je od toho roku 95 na solové a velmi úspěšné dráze, vydává svá alba jak na páse běžícím, protože je to opravdu plodný autor. Ale je pravda, že já jako fanoušek Dire Straits bych se chtěl třeba dočkat toho, že by udělali nějaký jeden speciální koncert. Pojďme na tuhle tu kapelu zaspomínat. Je to písnička, která se jmenuje The Bug. A je to velmi zvláštní skladba, která pojednává v kostce řečeno o tom, že ten vztah je takový, jak když jedete v autě a proti vám do toho okýnka vždycky nějaký ten brouk se rozpleskne nebo ta moucha na tom skle. A to je vlastně i ten závěr celé té písně, tak na to si tam dejte pozor. Představte si toho brouka, jak to udělá bum a tím to skončí. Dire Straits, The Bug.

Ivan Hlas, dávný City z Hanspaul City, tak to byla písnička, která se vlastně také tak trochu dotýká mého dnešního hosta, kterým byl Zdeněk Břešťál, protože jak vám prozradil, tak byl jedním ze zakládajících členů kapely Krausberry, která pochází právě z pražské Hanspaulky, což bylo tedy a dodnes je takové magické místo opředeno mnoha legendami, protože tam vznikly kapely jako Jojo Band, Žlutý pes a Ivan Hlas samozřejmě tam skládal své první písně v legendárním hostinci Houtyš. Tam to všechno vzniklo. No, vlastně Eric Clapton, který bude zpívat úplně jako poslední, tak ten takové místo navštěvoval v Londýně také ve svém mládí, místo, kde se scházeli muzikanti, protože Londýn byl plný klubů. No a později, když Eric Clapton už získal nějaké renomé, tak se dokonce různě na zdech po Londýně začaly objevovat nápisy Clapton je bůh. Takže to byla doba Claptonova mládí, která se dá přirovnat právě i k tomu, co zažíval Ivan Hlas a kluci od Žlutýho psa na Hanspaulce. Bylo takové podobné bluesové podhoubí. No a ta poslední píseň od Erika Claptona, která zazní, je nádherná balada Blue Eyes Blue, kterou zařadil na své album s názvem Chronicles, což bylo album, které se stávalo z písní vybraných z jeho albové tvorby. No a jako bonus se tam objevila právě ta nádherná píseň, kterou teď uslyšíte a která se jmenuje Blue Eyes Blue. Přeji vám tedy hezký poslech a samozřejmě se na vás budu těšit po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

se originál nosorožce, koupil jsem ho v hospodě. Za dva rumy a dvě vodky, připadal mi velmi krotký, pošlapal mi polobotky, ale jinak v pohodě. Vznikly menší potíže při nástupu do zdviže, při

0: a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli. Tak tu sedím se sousedem s nosorožcem a s medvědem nadáváme jako jeden na ty naše slepice.
1: Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.

To byla kapela Rangers a píseň z roku 1980 z jejich LPčka Otvíráme plovárnu. Je 21 hodin, k tomu 11 minut, posloucháte čtvrteční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a musím vám hned na kraji hodiny říct, že dneska je Světový den žen žijících na venkově. Takže to je vlastně takový country svátek, protože ženě, která žije na venkově, by se v country hudbě řeklo country girl. A já k tomuto výročí mám dokonce i jednu píseň, kterou zpívají pánové Brooks and Dunn, a ta píseň se jmenuje Rock My World, Little Country Girl.

Mají šílí a rozum nemají a v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí čes

slzavý údolí. A pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích.

0: Ex Nextly, písnička Bucka Owense, takle v podání Dwight Yoakama. A půjdeme se podívat na to, co zajímavého se událo 15. října v historii. Roku 1401 byl Jan Hus zvolen děkanem fakulty Pražské univerzity na zimní semestr 1401 až 1402. Roku 1699 byl položen základní kámen k průčelí budovy Pražské Lorety. V roce 1972 ukončila svoji činnost poslední trolejbusová linka v Praze, a to na trati Strahov-Vršovice. Roku 1984 dosáhla první československá výprava do Himalaje vrcholu Mount Everestu, no a vztyčila československou vlajku a setrvala tam půl hodiny. V roce 2022 byl v Praze oficiálně obnoven provoz trolejbusů, a to zavedením víkendové linky 58 na trati Palmovka, Letňany, Čakovice, Miškovice. No a tato linka má po plnohodnotném dokončení trati zcela nahradit existující autobusovou linku číslo 140. Roku 1817 objevil italský amatérský archeolog Giovanni Battista Belzoni v údolí králů hrobku Setyho I. Roku 1880 je po 633 letech od položení základního kamene dokončena slavná Kolínská katedrála. Roku 1932 byla operou Tosca od Pucciniho otevřena Sanfranciská opera. V roce 1937 vydal Ernest Hemingway svou novelu Mít a nemít v originále To Have and Have Not. V roce 1940, to je ze světa filmu, byl do amerických kin uveden slavný satirický film Diktátor s Charlie Chaplinem v hlavní roli. V roce 1942 měla v americkém Bostonu premiéru Symfonie číslo 1 Bohuslava Martinů. No a v roce 1990 získal Michail Gorbačov Nobelovu cenu za mír.
1: Potkal jsem jí jednou ráno, když jsem mířil dolů k řece. Někde u Borovic jsem zahlíd její stín. Jak tam chvíli stála v písku, ve starým

jak se čedy mění v žedu. A já přišel na to, že umím mít rád. A pak jsme čas

0: Hudební vydavatelství Supraphon právě vydává v reedici zásadní album Rangers 3 z roku 1971. Kromě 14 původních nahrávek na něm najdeme i celou řádku bonusů. Představíme si ho podrobně o víkendu. A chybět nebude ani soutěž o tento kousek naší hudební historie. Tak poslouchejte Country Radio v sobotu 17. a v neděli 18. října.
1: Kolik je druhů různých smrti trestů, všechny mám slíben. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončím malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
2: First National Bank.
1: Oh, yes. Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistej, poldové jsou nahraný. Jo, pancéřová dočka, marnivá ženská.

0: xkrát jsem jim ujel a ujedu jim zas, až to jednou kiksne, dostanu pro vás. Pancéřová dočka je můj vysněný vůz, mistr Kat se dočká a pak bude šluz. 12 poldů na Harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si Lojza Kápo hledá novýho šoféra.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Kromě toho, že je dneska Mezinárodní den žen, které žijí na venkově, tak je také Mezinárodní den bílé hole. Možná byste řekli, že bílá hůl se používá teprve krátce, ale hůl používají nevidomí už po staletí, přičemž její původní role spočívala výhradně v ochraně těla před nárazem do překážek. No a teprve s rozvojem dopravy, což bylo na počátku 20. století, vznikla potřeba nějakého viditelného označení nevidomých osob, což vedlo k experimentům s různými signalizačními prostředky, například červenými praporky v Belgii nebo žlutými páskami. To zkoušeli v Dánsku, Švédsku a Německu. A k rozšíření bílé hole jako symbolu nevidomých významně přispěl britský fotograf, jistý James Biggs, který se roku 1921 natřel svou hůl na bílo, no a nezávisle na něm shodou okolností francouzská Guy de Ebermont roku 1930 navrhla systematické používání bílé hole a následně také financovala distribuci 5000 kusů, čímž přispěla k rychlému přijetí tohoto označení ve Francii i v dalších evropských městech. No a ve Spojených státech se zprvu experimentovalo s černou holí, zavedenou Lions kluby, ale pro její špatnou viditelnost, což bylo celkem logické, byla brzy nahrazena bílou. A další zásadní vývoj pak přinesla práce s válečnými veterány osleplými během druhé světové války, kdy Richard E. Hoover a Warren Bledsoe v nemocnici ve Valley Forge rozvinuli techniky využívající dlouhou bílou hůl jako prostředek prostorové orientace a mobility, které se následně rozšířily i do Evropy. No a od roku 1964 je ve Spojených státech amerických 15. říjen připomínán tedy jako Den bezpečnosti s bílou holí, no a později přijímaný i v Evropě jako Den bílé hole. Tak já si myslím, že k tomuto tématu by nám mohl zaspívat snad jenom jediný, a sice Ray Charles.

Na závěr hodiny už jenom dvě písně. Ta úplně poslední, to bude vlastně pořád novinka ještě od Miroslava Palečka, písnička Rozhovor z jeho alba s krásným názvem Srdeční záležitost. No a píseň, která zazní už teď za malou chvíli, tak to bude píseň Kompas od Lady Antebellum, což je parta tří muzikantů, dva hoši, jedna dívka. A to, ta píseň pochází z její CDčka Golden, které vyšlo v květnu roku 2013. A mimochodem, ta zpěvačka Lady Antebellum je dcera Lindy Davis, kterou jsem vám pouštěl, myslím, že to bylo včera nebo předevčírem, ve společném duetu s Rebou McEntire, písnička Does He Love You. Tak jenom taková zajímavost, jak se ten country kruh opět uzavírá. Tak jdeme na to, Lady Antebellum, a já se na vás těším po 22. hodině ve večerní vysílání Country Rádia.

asi v mechu, celou noc tančí bez oddechu. Pak věneček si odstrojí a ustele si pod chvojí. A co má k jídlu místo kávy?

Posloucháte noční vysílání Country Rádia, je 9, teď už 10 rovných minut po 22. hodině, s vámi Petr Kocman. No a v téhleté hodině si vzpomeneme na jednu záhadnou paní, a to hned v tom dalším vstupu, ale samozřejmě se můžete těšit taky na spoustu písniček, třeba na Brontosaury a na Dlouhá na Frankyho.

Dneska si připomínáme také jedno velmi zvláštní výročí. 15. října roku 1917 byla totiž popravena nizozemská tanečnice Mata Hari, známá jako špionka. Ona ten život měla docela pohnutý, narodila se v rodině obchodníka z klobouky, ale otec jako podnikatel zkrachoval, matka jí bohužel záhy zemřela. No a tak děti museli vyrůstat u příbuzných a když jí bylo 18, provdala se za 39letého Rudolfa McLeoda, kapitána nizozemské armády, který byl původem ze Skotska a se kterým odcestovala na Jávu a Sumatru v nizozemské východní Indii. To manželství ale nebylo ideální, prvorozený syn Norman John totiž tragicky zahynul, byl otráven, stejně mimochodem jako jeho mladší sestra, která ale otravu přežila. No a tak v roce 1903 opustila rodinu a vrátila se do Evropy, nejprve do Paříže, později do Holandska, ale v roce 1904 se opět vrátila do Paříže, kde se živila jako orientální tanečnice. No a postupně se stala velmi slavnou a byla hostem mnoha velkých scén. A když vypukla první světová válka, seznámila se v Holandsku s agentem Karlem Kramerem, který ji naverboval za tehdejší 20 000 franků do služeb německé rozvědky. Měla krycí jméno H21. No a dalším jejím milencem byl také Vadim Maslov, což byl kapitán prvního pluku ruské carské armády, bojující tedy v ruském expedičním sboru na západní frontě po boku francouzských jednotek. No a v Paříži později přijala z rukou kapitána francouzské tajné služby obdobnou nabídku, no a stala se tak dvojitou agentkou. V lednu 1917 se ale Francouzům dostala do rukou šifra, která jí prozradila a dne 13. února byla v pařížském hotelu Élysée Palace zatčena. A díky té svojí, no řekněme, naivitě nebo důvěřivosti a neschopnosti rozlišit pravdu od fikce se stále víc zaplétala do svých výpovědí, protože ku podivu do té doby proti ní nebyly žádné přímé důkazy. No a přítěží byla navíc i problematická a nepříliš dobrá situace na západní frontě. Ta dubnová Nivelova ofenzíva se zhroutila, protože plán útoku prozradil nějaký špion. No a v květnu roku 1917 navíc začalo docházet ke spourám ve francouzské armádě a vojáci odmítali další bezhlavé, špatně připravené útoky proti německým zákopům. No a armáda samozřejmě potřebovala ukázat svoji sílu a že se zrádci nemazlí. No a soud, který se konal za zavřenými dveřmi, jí obvinil ze smrti 50 000 vojáků a odsoudil jí k smrti. No a při popravě, která se konala 15. října roku 1917, pouze 3 z 12 výstřelů zasáhly její tělo, ale zranění byla smrtelná.

0: jednou vyrazit na tramp.
1: Kam tak spěcháš, trampe kamaráde, kam tak pospícháš?
0: Že je venku zima, prší, anebo už vám nohy tak neslouží? Nevadí, na více než stoletou historii českého trampingu můžete zavzpomínat s Petrem Třebickým. Už tento pátek po 19. hodině

ještě pořád dýchám, ještě není pozdě, ještě pořád spěchám, ještě není pozdě, cigáro si dát, ještě není pozdě, mít tě rád.

když tak píšu po nocích. A ta láska tam mi zbyla, nemůžu si pomoci. Co lidí se na mě dívá,

Dneska jsem v televizi zaslechl jedno takové velmi prazvláštní povídání, se kterým jsem tedy pravda nesouzněl a vzpomněl jsem si na Marka Ebena, který se evidentně setkal s něčím podobným a napsal to do jedné ze svých knih. Ten zápisek si udělal 21. listopadu roku 2023. Když se lidem daří dobře, začínají uvažovat o věcech, na které si jinak nevzpomenou. Zrovna dnes, když jsem jel do Prahy, řešili v rádiu komfortní zónu. To je teď hodně populární, ta komfortní zóna. Prý je to takové místo, kde jsme jen my, cítíme se tam bezpečně a je nám dobře. Nikdo jiný tam není a patří jen nám ta komfortní zóna. Myslím, že mý prarodiče o ní nikdy neslyšeli. Ti chytli první světovou válku, pak druhou světovou válku a jako desert 40 let komunismu. To byla jejich komfortní zóna. Žili své životy poctivě, pracovitě, ve službě druhým a poslední, čím by se zabývali, byly jejich komfortní zóny. Soudím, a zažil jsem to tak v naší rodině, že byli orientováni daleko víc na ty, kteří měli kolem sebe než své vlastní potřeby a pocity. To nám se daří nepoměrně líp než jim, a tak máme čas řešit hlavně sami sebe, naše právo na sebeurčení, naši vlastní identitu a všechna ta další práva, co máme. A že jich teda je. A naše komfortní zóna, ta tam pochopitelně patří taky. Zajímavé je, že jsem se nikdy nedočetl, jaký má vlastní rozměr. Někdo ji může mít jako 1 plus KK, ale dovedu si představit, že nějaký jiný jedinec bude chtít 4 plus 1. Protože abyste se v takové zóně cítili komfortně, budete tam chtít mít taky nějaké vybavení, třeba sociální zařízení. Já osobně, kdybych tam měl jen kadibudku, tak bych se rozhodně komfortně necítil. A chtěl bych, aby tam bylo teplo, protože zima je oprus. A taky lednici, co bych mohl otevřít a něco v ní bylo. Nejlíp lahev bílého a nějaké nezdravé potraviny, protože zdravé mi nechutnají. Konec konců je to moje komfortní zóna. A co je komu do toho, co tam mám v lednici? Taky bych tam rád měl rušičku signálu, aby mi nikdo nemohl volat, abych já nemohl volat nikomu a hlavně, aby tam nebyl žádný internet. Konečně bych taky měl pokoj od všech těch zbytečností, co tam denně čtu. Zatím to teda vůbec nevypadá špatně, jen se mě zmocňují pochybnosti, jestli by mi tam časem nezačalo být smutno. Jestli by přece jenom nebylo lepší tam ještě někoho pustit, třeba Markétu a našeho psa Bobeše, což by ovšem znamenalo, že už by tam nebyl ten komfortní klid. Markéta by si určitě chtěla pustit televizi a Bobeš bych musel chodit venčit do nějakých cizích komfortních zón, protože v té vlastní by Bobek neudělal. No, a taky bych tam rád měl zbytek rodiny a kluky z kapely, všechny možné kamarády, z nichž mi mnozí lezou na nervy, ale je s nimi veselo a mám je rád. Jak by se mi ta komfortní zóna začala plnit lidmi, toho komfortu by postupně ubývalo, ale té radosti zase přibývalo. Možná bych se nakonec dopracoval k tomu ideálu svých prarodičů, co ani nevěděli, že nějaká komfortní zóna existuje, ale vlastně prožili krásný život, za který se nemuseli stydět.

0: Možná se právě teď, milí posluchači, chystáte něco zakousnout, ale občas bychom se také měli zamyslet, co vlastně jíme. A s tím souvisí i naše zítřejší ranní vysílání. Povídat si budeme o správné výživě, protože 16. říjen je zasvěcen Světovému dní výživy. Samozřejmě tu budeme mít i stravu hudební, a to bez jakýchkoliv nutričních.
1: Nejste vy náhodou z toho Karty Rádia?
2: To se narodí, dá.
1: Dobrý, já se vás pamatuju, vy jste losoval ty televizní čísla. A vy vysíláte v rádiu.
0: Já
1: vás podle hlasu. No. Ježíš, to je neuvěřitelná příle.
0: Děkuji, prosím nás, od 6 do 10 vždycky s Kačkou Čepelíkovou a se mnou.
1: To je zásluha, ale vás teda, vy máte obličej, tak to, vy jste z toho
0: kadrát, já tak se hezky, díky, naschle, takže zítra u DM6 se na vás těší Kačka a Vláďa.

To byl John Lennon a jeho krásná píseň Imagine. Na úplný závěr hodiny bych rád zahrál jednu píseň s přáním, když dovolíte, a je to přání k dnešním narozeninám věrnému posluchači Milošovi z Jablonce nad Nisou, který teď poslouchá i se svojí paní, což je také velmi věrná posluchačka Country Rádia. Takže Miloši, přeji vám vše dobré k dnešním narozeninám. Ještě si je můžete hodinu a 3 minuty užívat. Je to stále váš den a já vám k tomu posílám krásnou písničku Františka Nedvěda, jednu z mých osobně nejoblíbenějších, Ostrov jménem Mládí. Takže pro Miloše k dnešním narozeninám a já se na vás těším po 23. hodině ve večerní vysílání Country Rádia.

No, ale vy samozřejmě sami nejste, protože posloucháte Country Radio, je 23 hodin a 10 minut s vámi Petr Kocman. No a hned v úvodu hodiny bych moc rád poblahopřál k dnešnímu svátku, který stále ještě mají Terezy. Takže milé Terezy, Terky, Teresky, přeji vám vše dobré, užívejte si svůj svátek a přemýšlel jsem o tom, jak to jméno vzniklo a nahlédl jsem do chytrých análů a zjistil jsem, že Tereza, v té starší verzi Terezie, je jméno řeckého původu, ovšem nejasného významu, ale ten základ slova pochází z řeči.

písničkou, kterou mám rád už dlouhá léta. Vydloubil jsem ji ze svého archivu. A tu písničku, která se jmenuje Klid, mír a pokora, zpívá Richard Miller a společně s ním skvělá zpěvačka Tereza Kernlová.

0: No, je to tak, jak zpívala Helenka Maršálková, tak čas se skutečně zastavit nedá ani u jednoho z dnešních oslavenců, kterým je bavič a imitátor Petr Jablonský. Ten se totiž narodil právě dnes, v roce 1979. No a napadlo mě, že bychom mohli ty jeho dnešní narozeniny připomenout jednou takovou scénkou, kterou si pamatuju z roku 1999, kterou vytvořil pro televizi s dalším velkým imitátorem Václavem Faltusem. Řekl bych, že Petr Jablonský je takový jeho nástupce a tehdy v televizi si samozřejmě utahovali z tehdejších politiků, ale pozor, ale třeba také v dobrém, samozřejmě v dobrém, z Honzy Nedvěda, který byl tehdy přítomen v publiku přímo spolu s dalšími zpěváky a herci. Tak pojďme si zaspomínat na rok 1999, Václav Faltus a dnešní oslavenec Petr Jablonský.
1: Máme tady závěr roku a budeme bilancovat. Ovšem my na to nebudeme sami, to bychom si ani ostatně netroufli.
2: A proto jsou tady známé osobnosti z politiky i z kultury, kteří jsou k tomu kompetentní. Teď už jenom komu dá to první slovo, aby se nikdo neurazil.
3: Ano, děkuji vám, že jste oslovili, je to hodně mne. Dobrý večer. Podívejte se, mohl bych tady bilancovat četné úspěchy vlády v tomto roce. Ale protože jsem skromný a máme Silvestra, vzal jsem si sebou humoristické listy z roku 1921. Tady je takový hezký článeček z Amerikanizujme se, cituji. Ano, to nám ještě schází k úplné světovosti. Nebo dle vlastního přiznání jsme v tomto směru již tak daleko pokročili, že náš kapitál je německý, politika francouzská, smýšlení ruské, hospodářství turecké, úřadování rakouské, zákonodárství italianské. Jen my jsme stále typickými Čechy. No comment, opakuji, to není z letošního roku, to je z roku 1921, víš, Petruško?
4: Tak já musím říct, že předseda skutečně má výjimečné schopnosti, o tom mě přesvědčil. Protože prostě nedávno jsme spolu jeli na Grémiu společně a pozorovali jsme čistou příhodu, kravičky a tak. Já jsem chtěla předsedu dostat, tak říkám, předsedu, že ty krávy nespočítáš. A on se je tak podíval a řekl, 164. Takže jsem byla jako obyčejně v šoku, prostě úplně konsternovaná. Říkám, předsedo, vy ty počty ale válíte. A on mi na to řekl, to je úplně jednoduché, jenom spočítám nohy a dělím 4.
1: To nikdy s tím počítáním není jaksi jednoduché, že? Já znám jednoho senátora, ten přišel k doktorovi a říká mu, pane doktore, já nemůžu v noci usnout. A mu říká, tak klasicky počítejte. Druhý den přišel, do kolika jste počítal, pane senátore? No asi do 500 000. No a potom jsem už musel vstávat, že?
2: Prosím vás pěkně, prezidentský, to tady nebudu poslouchat, já jsem republikán, dostal jsem se konečně ke slovu, to jsem rád. Jsem rád, že jsem se tohoto Silvestra vůbec dožil, přátelé, protože neustále se mě snaží zneškodit anarchisté, ano. Včera mě přepadli za bílého dne a vylili mi na hlavu kyselinu sírovou, že prý mi nejlépe sluší rozpuštěné vlasy. Potom přišel zase jeden a musel jsem si hodit kostkou, že prý, když mi padne jednička až pětka, tak dostanu po hubě a když šestka, tak můžu házet znova, přátelé. Já jako je ten Petr Úl to ještě podporují.
1: Jste přihnal, pane Slády, to jste přihnal. A jelikož jste extrémní bavič, budíš vám přáno. Ale zpět k Silvestru. Novinář, humorista by neměl říkat příhody nepřehledné. Ale příhody jasně zřetelné, jako je třeba tato. Jdou dva policajti a jeden říká druhému, proč tak upřeně hledíš na měsíc? A ten mu říká, mám jet na měsíc na školení, tak koukám, jak je to daleko. No, ale přeci jenom další hostu neměl zase tak daleko.
5: Ale to je pravda, hej, počujte mi tak. Novináři o mě píšu různé věci, ano. A můžem povedať, že pravda je, ano, že po mně ide štátná policia, aj komunisti, ano, a včera ma trafili 40 do hlavy, ano, a šťastie žádná rána nezasáhla mozol.
6: Ale prostě já bych to řekl. Já nevím, jak to chodí na Slovensku. Pane Mečiar, já jsem Čech. Víte, mě si ta politika strašně zajímala. Jo, já jsem opravdu byl do toho zažraný. Teď jsem vás poprskal. Ale teďka tvrdím, že politika je pěkný svínstvo, ale na Silvestra by mělo být veselo. Já jsem dopoledne cestoval, zastavili mě policajti, jeden říká, pane Čech, máte nečitelnou poznávací značku na autáku. Já jsem mu říkal, mě to nevadí, já ji znám na vzpaměť. Ale víte co, já myslím, že na vzpaměť znám i spoustu písníček, třeba Honzy Nedvěda. Ty jsou skvělý, ostatně na silvestrovské pódium právě přichází Honza Nedvěd.
7: Nazdárek, ten pizzu, jestli pak máte s sebou ještě. Já jsem si myslel, že bychom si mohli zaspívat nějakou moji písničku, ale je tady strašná akustika, tak slíbili, že to vyvětraj, tak snad to bude v pořádku. Já bych zaspíval třeba kousek, že bychom si dali stánky trošku. Trošičku. Takže já naladím a u stánku na levnou krásu postávaj a směju se času s cigaretou a s holkou, co nemá kam jít.
8: Václav Faltus a Petr Jablonský.
9: Country Radio.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme trampské album Prostě slezina od brněnské party VSPB Brabenci.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

Za necelých 15 minut udeří půlnoc, tedy hodina duchů. Já se s vámi tedy pro dnešní večer loučím, ale nebude to až zas tak nadlouho, protože zítra od 20 hodin opět budu s vámi ve večerním vysílání Country Rádia. Už jsem si připravil některé písničky do úvodní hodinky Country, je všechno, co se mi líbí, tak doufám, že vás skladbami ze svého archivu potěším. No a rozloučím se s vámi jednak jednou nádhernou písničkou od Johna Michaela Montgomeryho, která se jmenuje I Can Love You Like That. A v souvislosti s ní mě napadl jeden krásný citát, který kdysi řekl Antonín Dvořák, a myslím si, že to je velmi pravdivé. Ten totiž řekl, že srdce má své důvody, o kterých rozum nemá ani ponětí. Přeji vám klidné sny.

Tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal zvadlé hlavy stromů, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy, potom došlo taky na mě.

ještě stojím, i když potkám ten svůj vítr, možná časem neobstojím, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost letu, snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem pletu.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte reprízu pořadu. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin a to znamená, že na Country Rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jiroušek. V sobotu 10. října proběhl za podzimního a dosti sychravého počasí v údolí Zatracených 60. výroční potlach kamarádů Staré řeky. Jelikož jsem na potlachu byl, tak vás dnes můžu vzít alespoň po rozhlasových vlnách na takovou malou návštěvu ke kamarádům Staré řeky. Můžete se těšit na povídání s osadníky, s čestnými členy, ale i s kamarády z různých koutů republiky, ale třeba i zo Slovenska. Při pohledu na sentimentální krajinu v sobotu jsem si jenom tak řekl, zas žloutne zem a stromy slíkají listí. No to je jedno. Na dnešní pořad se těšte, protože bude stát za to.

A vzhůru na potlach. Kolem 18. hodiny již bylo v údolí zatracených skutečně plno. Přestalo pršet a kamarádi se začali pomalu scházet ke slavnostnímu ohni. V 19 se oheň zapálil a poté, co se zahrálo a zaspívalo několik písniček, se mi povedlo odchytit Josefa Pateru, zvaného Barona, který je již dlouhá léta šerifem osady a je také jedním ze zakládajících členů. No koho jiného bychom se měli zeptat na to, jak vnímá ono 60. výročí?

0: Jak bych ti na to odpověděl, prosím tě, Kubu? Je to senzační, pro mě úplný zázrak a já věřím, že i pro spoustu kamarádů. Sešli jsme se tady v Údolí zatracených neuvěřitelným 60. potlachu, 60 výročních ohňů a bohužel musím říct, že už mnozí kamarádi se s náma zúčastnit nemohou. Jenom z naší osady na našem pětním místě u křížku je už 40 mosazných cedulek kamarádů, který tady s náma nemůžou být. Ale odhadnul bych, že tady se sešlo 350 věrných trempířů.
1: Tak to tak špatný není vlastně.
0: Není špatný, je to výborný. Všichni jsme, jak působí atmosféra na tebe? My jsme všichni spokojení, protože skutečně je to pro nás velký svátek. Kamarádi staré řeky, abych to řekl správně, a 60 let, pro nás je to skutečně skoro zázrak.

0: V dnešních tremských tamtamech jsme tak trochu na návštěvě u kamarádů Staré Řeky. Teď hráli Eldorado, zpíval Tomáš Pergl a to je poměrně zásadní, protože Tomáš Pergl je velkým přítelem kamarádů Staré Řeky a dokonce pro ně napsal i několik písniček. Motto kamarádů Staré Řeky od počátku zní: láskou naší je příroda, příkazem budiš kamarádství. Jak motto vstupuje do duší jednotlivých osadníků, si můžeme představit teď u Honzy Fraunberka, zvaného Frambíka. To jsem se jednoduše zeptal, co pro něho osada znamená.
1: Tak určitě to pobyt mezi kamarádama, plnění vlastně dětského snu, když jsme jako mladí kluci začali trampovat a tahle ta osada, i když jsem jakoby náplava, řeknu, ze severních Čech, tak tady už jsem taky 45 let, ale tady se mi to splnilo a v mém věku si myslím, že jsem spokojený člověk.
2: Honzo, děkuju.
1: Díky.
0: Tolik tedy Frambík, abychom podtrhli, že je i výborným kytaristou a zpěvákem, tak si pustíme skladbu Údolí zatracených, kterou pro kamarády Staré Řeky napsal čestný člen osady Tony Linhardt. Ve zpěvu Honzu doplní nejenom všichni kamarádi Staré Řeky, ale rád bych podtrhl roli Wimpyho, tedy Jardy Ejema.

0: Hráli a zpívali paběrky Marko Čermáka. Marko Čermák je člověk, který s kamarády Staré řeky opravdu tráví hodně času. Rád si s nimi zahraje, oni občas přijedou zahrát na West End nebo samozřejmě do Hatí, do hospůdky, a Marko rád jezdí na potlachy. Vím, že jsme spolu mluvili zhruba 3 neděle před potlachem a on mi říkal, že se teď úplně necítí, ale že udělá maximum pro to, aby dorazil. A skutečně i přesto, že počasí bylo velmi sychravé, byla zima, tak Marko se tam zjevil, vzal banjo a do 12 hodin u ohně spokojeně hrál. Samozřejmě i on se přidal ke gratulantům.
1: No tak kamarádi, ahoj, moc vás zdravím z potlachu kamarádu Staré řeky, je to jejich 60. oheň a já jim přeju, abychom se, já to teda přeju zároveň i sobě, abychom se ještě mockrát a mockrát nejenom vydali, ale aby jsme si ještě mockrát zahráli a taky nejenom tady v údolí zatracených, ale na Berounce. Ahoj.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Poslucháte trampské tamtamy na Country Rádiu.

Nádherná tremská píseň Mandolína, hudba Tomáš Pergl, text Vilda Lebeda, hrálo Údolí děsu. Je to též jedna z těch písní, která nemůže chybět na žádném potlachu ani slezině kamarádů Staré řeky. No a pojďme právě zpátky na onen potlach v Údolí zatracených, který proběhl tuto sobotu. Jedním ze členů osadní kapely kamarádů Staré řeky byl také Jarda Wimpy AM, hlas, který dobře znáte i z vysílání country rádia, například z tremských sobot. Na Wimpyho zavzpomínal na potlachu také Pavel Dráb, zvaný Drábík.

0: dneska máme 60 let výročí jako osady, 60. podlah. A já shodou okolností dneska mám narozeniny a jsem tady 45 let zpátky, jsem tu byl prvně na podlachu. Jo.
1: Pájo, všechno nejlepší.
0: Děkuju moc. No, já jsem v kapele, no minule nám odešel kamarád Vimpy, že jo, tak jsme na ně dneska vzpomínali, protože tady začalo pršet jako vždycky, dneska trošku víc, takže určitě nás jako pozdravuje. Byl to skvělý kluk, znám ho prakticky těch 45 let, byli jsme velký kamarádi a jako chybí to, no. Dneska jsem měl zpívat písničku po něm, vynechal jsem půl sloky, ale snad mi to tam nahoře odpustí a strašně na něj vzpomínám, byl to skvělý kluk.

0: Zpíval dvakrát Jarda Wimpy AM společně s kamarády Staré řeky, na jejíž potlach vás nyní, alespoň po rozhlasových vlnách, opět zvu. Jak už Baron říkal v úvodním slovu, na potlachu se sjelo opravdu hodně kamarádů, myslím, že něco přes 300. Jedním z nich byl i velký přítel Rebro ze Slovenska, kterému též musíme dát slovo.
1: No ahoj kamaráti, tu Rebro, osadní kamarátov Staré řeky, ktorej prajem všetko najlepšie, hodne pekných trampov, počasia a veľa, veľa srandy. To praje kamarát Rebro z ďalekého Slovenska.
0: Rebro si mě získal také tím, že společně s dalšími přáteli mi přivezli ze Slovenska pravou borovičku. Ještě jednou jim na dálku za to moc děkuji. Dalšími hráči, kteří se objevili na potlachu a gratulanty, byli také duo Tornádo. No, musel jsem se zeptat Ivety, co přeje kamarádům Staré řeky k tomu 60. výročí, a k tomu hnedka dáme jednu písničku, která se jmenuje Pastevci koní. Tam je totiž takový verš. Náš svět je malej, tak hospodo nalej. A když tento verš přichází, Iveta vstává a, mohl bych říct, zpívá opravdu na lesy.
2: Miláčkové moji, k vašim 60. výročí, strašně vás mám ráda, buďte furt takový, jaký jste. Ahoj, Tornádo.

0: Nové struny zahrály osadní píseň West Endu Údolí hadrů. Též šerif West Endu Vašek Janda byl na potlachu kamarádů Staré řeky a popřál jim toto.
1: Kamarádi, jsme zde na potlachu kamarádů Staré řeky. Je to 60. výročí a navíc to jsou naši kamarádi, kteří chodí i na naše ohně a spoléháme na jejich umění muzikantské. Oni mají totiž ve svém repertoáru strašně písniček a navíc Berouně mají velkou zásobu kamarádů, kterých je minimálně přes 100. Takže všech nejlepší, kluci, ať žijte po Trémsku. Ahoj.
0: A touto gratulací šerifa osady West End Vaška Jandy jsem své nazbírané rozhovory a přání se sobotního potlachu kamarádů Staré řeky vyčerpal. Čím ale tento náš rozhlasový exkurs na potlach zakončit? No možná bych poprosil dalšího čestného člena Štěpána Raka, Trémskej pláč.

Mistr a kamarád Štěpán Rak zakončil náš pomyslný rozhlasový exkurs na potlach kamarádů Staré Řeky. Ještě tu mám několik informací, které bych vám rád sdělil. První se váže k dnešku. Pokud byste se chtěli podívat na fotky z potlachu, které jsem pořídil, nebo mám dokonce jedno moc hezké video, kde Pozvolná smrt společně s Marko Čermákem, Baronem a dalšími hrají mandolínu, tak se podívejte na můj oficiální Facebook Jakub Jiroušek. No a poté mám tu dvě milé pozvánky na koncerty, kde se můžeme i potkat. První je do Rosochatce u Havlíčkova Brodu, kde tuto sobotu 17. října vystoupím společně s Novými strunami. Takže tato sobota 17.10. Nové struny v country klubu Rosochatec u Havlíčkova Brodu. No a poté za týden jedeme společně s KTO zahrát do nádherného sálu UFO v Trutnově. Ve středu 21. října od 19 hodin, ale pozor, zbývá tam posledních asi 12 lupenů. No to už bylo ode mě pro dnešek vše. Příští týden nás navštíví cestovatel a spisovatel Ladislav Zibura. Na to se moc těším také. A hlavně ještě jednou mi dovolte popřát kamarádům Staré Řeky všechno nejlepší k jejich jubileu a přeju jim hlavně pevné zdraví a dobrého kamarádského ducha, a tím to dlouho vydrží. Mějte se moc hezky a za týden naslyšenou. Ahoj!

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: se zeptat, jaký bylo vůbec největší vaše dobrodružství na cesta?
1: Největší dobrodružství? No tak zažil jsem lecjaká dobrodružství, ale já jsem dobrodružný byl, když jsem se vypravil s vlastní Oktáví a s redaktorem Světa motoru Janem Šmídem do Francie. Už sám vůz zaručoval, že to bude dobrodružství. Protože měl své vrtochy. A to jsem se ještě neznal s Janem Šmídem pořádně. My jsme si dokonce, když jsme vyjížděli, vykali a on mě ve své nezřízené úctě chvilkama říkal mistře. Tak takhle, takovýhle dva lidi jsme vyjeli a napřed jsme měli šíleně věcí, ten vůz byl nacpaný věcma a aby jsme se v tom vyznali, tak jsme si zhotovili takový seznamy. Dejme tomu červená taška, co je v červené tašce, že jo? Mapa, vývrtka, tak prostě co tam je. A zelená taška, hnědá taška, stan, nábytek jsme vezli, takový skládací nábytek, stoleček, židličky, strašně věcí, no a jako Češi konzervy hlavně, že jo? A tyhle ty věci. A vyjeli jsme, a to, když jsme to zakryli vzadu na tom zadním sedadle, tak to vypadalo, že vezeme zabitýho. Že jsme zavraždili a my jsme tomu pak říkali mrtvá teta vždycky. Ještě přikrej tetu a pojedem. A to jsme vozili sebou. No, bylo to dobrodružství, protože abych vám vylíčil, Jan Šmíd, to je takovej, on má asi 2 metry, on je hrozně dlouhý. A je to svého druhu podivín, protože on běhá dlouhý tratě, aniž by musel. On běhá, tak on třeba běhá Běchovice, já nevím, kolik měří Běchovice, znáte?
2: 10 kilometrů.
1: 10 kilometrů. Tak on běhá Běchovice a on vždycky říká, on to není nejmladší člověk, už taky už to je 40, myslím, ale on vždycky říká, mně jedno, kolikátej doběhnu, on rád běhá prostě, no podivím. A tak on to praktikuje tak, že na cestách v cizině, třeba když jede s Čedokem, tak někde je zastávka, že jo, vystoupí se v lese, že jo, jde se stranou, tak on vystoupí, svleče se do trenýrek a do trička a vyběhne tím směrem napřed. No oni tam 4 hodiny posedí a on mezi tím uběhne někdy 5, někdy 15 kilometrů, to je mu jedno, a oni ho pak seberou a jedou dál. A toto se mu stalo, to je reálný případ, jeli s Čedokem nebo se s našimi autokary Ukrajinou a blížili se, měli namířeno do Charkova. A na jednom místě byla zastávka, tak on se svlík do trenýrek a vyběh, po silnici vyběh, že jo. A říkal, vemte mě cestou, to už mě dohoníte někde, to je jedno, kde já uběhnu dost daleko a poběžím. A běžel, silnice mírně stoupala, pak šla dolů a on si najednou všímal, že přibývá domů, který rostly, najednou koleje, tramvaj tady, vběhl do nějakého města. A samozřejmě v městě se silnice ztrácí, tam je se stane ulicí a on jenom věděl jediný, no a to si představte, v cizím městě, Lubny se jmenovalo to město, Lubny, vzpomíná Jan Šmíd, že běží osamělý běžec v trenýrkách, v tričku, tak lidi se zastavovali, jako dívali se, co to je, a on jediný, co věděl, že tedy musí dodržet směr na Charkov, aby ten autobus ho stihl, tak volal na ty přihlížející, volal Charkov, a oni volali ano, ano, jako správně, že běží, a nadšeně mu tleskali, protože do Charkova bylo 300 kilometrů. Tak. Tak s tímhle člověkem jsem vyjel do Francie. Takže už na dálnici v Německu se nám zvedla kapota, tak při plný jízdě. A kapota je neprůhledná. Většinou. A to byla rána, šílená rána. Já jsem se naspal, on řídil v té chvíli, najednou bum ho. A já měl den, že jsme narazili na rytíře podle zvuku. No ano, v Německu ten, to je ještě živý, ten romantismus. Tak jsem si říkal, narazili jsme do rytíře. Ne, kapota na nás. A potom ona se, ta kapota se vymkla, ona tam má takový klouby, nebo co to je, jak je zasazená, z toho se vymkla. To, jak říká Hamlet, doba vymknuta z kloubů šílí. Tak to jsem pochopil, co to je. Tak se vymkla z kloubu a musela být zasazována takovým zvláštním systémem pohybu. Bylo jich asi 18. Musela se napřed do jednoho, pak naklonit, do druhého pomalu natočit, posunout, vysunout, znovu. A to uměl jenom on. Takže když jsme přijeli třeba do servisu, kde nám vyměňovali nebo dávali volej, ještě ke všemu nám utíkal porád volej někudy, jo, tak vždycky jsme přišli a normální mechanik, který zvedne kapotu a vyměňuje volej, kdežto tady my jsme jí vydali celou tu, celý ten kryt a ty mechanici koukali do té Oktávie a svolávali se. Svolávali se i z protějších dílen přicházeli a dívali se do toho a žasli, když jsme zasazovali tu kapotu. Tak a teď ještě ke všemu ten vůz měl své vrtochy. Ten vůz třeba měl takový vrtoch, že když na jedničku jsem ho rozjížděl, tak on se nerozjel. On vyskočil a ještě ke všemu zatroubil. Bylo to nějak napojený na klaxon, a takže třeba v Paříži, byla to drzost, když jsme vyjížděli do Paříže, ale řidič na kraji Paříže, jsme chtěli zůstat v takovém kempu a řidič Paříže nám řekl, teď v srpnu je Paříž prázdná, tam klidně můžete vjet, když je léto, všichni jsou venku, tak jsme tam vjeli. A teď to víte, to byla podívaná, já jsem si připadal jako D'Artagnan, protože ten do Paříže zase vjel na oranžovém koni. A taky si z něj dělali legraci. A já jsem třeba zastavil, byla červená, teď jsem stál v řadě 4 vozů, že jo? A ty všichni řidiči koukali na tu Škodovku jako... Co to je? A najednou byla zelená a já jsem pustil spojku, to vyrazilo, zatroubilo to a já dodneska vidím ty udivený pohledy. Nikdo se nerozjel, koukali za námi. Jak střelený jelen, vyrazený s rukem. A se Šmínem se cestovalo výborně. Já jsem podlehl témuž omylu jako on. On totiž párkrát byl u mě na návštěvě, předtím já u něj. A oba jsme měli jeden o druhým dojem, že jsme ohromně pořádní lidé. A teprve třetí den jsme zjistili, že ten pořádek u nás i u nich je dílem jednak mé ženy a jeho matky. Takže my už jsme za 3 dny ty seznamy byly vnímeč obráceny. Vývrčka byla jinde. Vůbec nevěděli co. Ale za to uměl jediný z nás rozložit stan. Takže jsme párkrát spali. To bylo dobré. Tak to bylo veliký dobrodružství. Dík Oktávii a dík Janovi Šmídovi, protože to tedy...
2: Kaputova s těmi vrtochy taky zpátky.
1: Jo, jestli jsme se vrátili s těmi vrtochy? No tak s kapotou, jo, vrátili jsme se i z vrtochy zpátky, to je samozřejmě, že jo. Ale nejen zpátky, my jsme měli tu drzost, že jsme z té Paříže ještě jeli na jih, na Riviéru, aby Riviéra viděla něco skutečně exkluzivního. A jeli jsme, byla to krásná cesta, jeli jsme údolím Róny a navštívili jsme poutní místo mého srdce, tak jako Arab musí do Mekky, nebo křesťan do Jeruzaléma, tak já jsem musel zavítat do Châteauneuf du Pape. A to je 10 kilometrů před Avignonem. To nezmeškejte, prosím vás. Vážení diváci, kdykoliv pojedete na Riviéru, tak vždycky se já mám rád ty lidi, takový ty. To se mi stalo, to je jenom vzpomínám, že se mi stalo jednou při festivalu v Karlových Varech, jsem točil s jedním mexickým producentem, takový krátký sketch nebo interview, a dotočili jsme a on mě podal svou vizitku a řekl, kdykoliv přijedete do Mexika, jste mým hostem. Tak já od té doby žiju v nádherném pocitu, že kdykoliv bych přijel do Mexika. A to je ohromná taková jistota, vědět, že v tom Mexiku máte někoho, můžete být. Ještě jí mám schovanou. Vizitku.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Cramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirouš.